všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí, útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvá se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Prázdnej byt,

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

7 hours on a 7 day on a 7 month, the 7 doctors say.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral se britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílí a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rosa.

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977, a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte. Po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: To je prostě hrůzdu.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký.
6: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa

0: Ale Agát našla bažanta. A jiná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala. A pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala Šnába.
1: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
2: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
1: Ano.
2: A pan Heger to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
1: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
2: ale řežně
1: nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Hegera?
2: Je... No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na DAMU od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
1: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
2: No jo.
1: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
2: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
1: ale
2: tak
1: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
2: To se nenaučíš.
1: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva je stejná.
2: Ne,
1: tak
2: ne,
1: co
2: ne,
1: měníš?
2: Ne.
1: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
2: Ne, to se zrcadlí v očích.
1: Jak?
2: To, no, Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, kdy se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty

0: oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
1: Jo.
0: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
1: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
0: Super.
1: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
4: Ano, my vás taky.
5: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
3: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
4: Díky.
3: Kdo další tam je?
4: Naschledanou.
3: A dobrý den zároveň.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější. Jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
4: tak
6: zlepší.
4: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
3: Ano, děkujeme za to.
6: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a ta prostě je to nádhera.
4: Tak takže prima.
6: Takže zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
3: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
4: Jo, ano, šťastnou cestu.
3: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si. Vítej u nás.
4: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
4: Ano, zdravíme.
7: Tak zdravím vás oba, zdraví. Háček bylo až.
3: Dáte Bčko.
7: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
3: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
8: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
9: První pacient, prosím.
10: Pozdrav pánbu, paní primářko.
9: Pan Petr Plecitý.
10: Prosím.
9: Přání, problémy, potíže.
10: Plno.
9: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
10: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
9: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
10: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
9: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
10: Přestávám pít.
9: Podle pravdy.
10: Přestávám pít. Přesto.
9: Přesto.
10: Pristo. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
9: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
10: Telefon.
9: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
10: Bude
9: pífat. Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
10: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
9: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
10: Perspektivné potíže, paní primářko.
9: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
10: Perfektní prognóza, promptně provedu potlesk!
3: Další písmenko. No,
4: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to pé,
3: no,
4: že?
3: Ano.
4: A přitom všecko úžasný, no.
3: Perfektní,
4: úžasný, no.
3: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval na začátku. Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
4: Moc krásné.
3: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku.
4: Výborně.
3: Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno party z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo.
4: Ale... Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to? A ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu, ne. Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají? Udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takový to téčko a musíš lehkým pohybem. V podstatě
4: já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže než jsem se odhodl říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, ale já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... 4x jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasný. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak seš stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek. Tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: Ne. Moje babinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje babinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: Bábink. No.
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: je u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: To má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně ještě...
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrnulo na mysli, ale...
1: Svítivě, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 901104. Humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gottem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, dobře, zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne tak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti z jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná. Zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotné. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: Jo, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
2: Dobře,
1: ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cené rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužníka, ne, zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekalo. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.
2: Možná, no.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích chystají sázení stromů pro veřejnost. Ve Vsetíně dnes ukazují, jak si správně vyšetřit prsa. Letošní úrodu zelí ovlivnilo sucho. Bude podprůměrná až průměrná. Dnes bude skoro jasno, na teploměru do 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Do 21. října se mohou lidé registrovat do 7. ročníku akce Sázíme budoucnost v Otrokovicích. To se uskuteční 24. října v 9 hodin v lesoparku Kozinec. A k vysázení tady bude připraveno 22 alejových stromů a 142 keřů. Účastnit se mohou jednotlivci i rodiny s dětmi. Pro registrované budou na akci připravené vzdělávací aktivity pro děti i špekáčky na závěrečné opékání. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Nové dřeviny doplní prostor v blízkosti obnovovaného porostu jasenů i okolí parkovacích ploch na tzv. Žákově hoře. Jámy budou předem připravené, na místě bude k dispozici nářadí i výživové tablety pro podporu růstu dřevin. Zájemcům stačí přijít v pevné obuvi a vzít si pracovní rukavice.
0: Ve Vsetíně si dnes můžou ženy vyzkoušet, jak správně dělat samovyšetření prsu. Den pro růžovou stužku nabídne praktické ukázky na speciálních modelech i informace o prevenci rakoviny prsu. Kde a v kolik hodin, říká mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
3: Možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelu bude ve čtvrtek dopoledne do 11 hodin v poliklinice vsetínské nemocnice u lékárny Duo. Ve Smetanově galerii pak najdou stanoviště až do 14 hodin odpoledne. Budeme rádi, pokud lidé přijdou v růžovém.
0: Sopranistka Petra Alvarez Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu 5 tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatele věnují na podporu dětí, vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někdy i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
4: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
5: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
6: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizni průběžně mění.
5: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno a aktuálně naměříme mezi 8 až 2 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku. Aktuální podzimní pozdravy posílám k datu 15. října. Venku máme teploty mírně vyšší, než tomu bylo včera, každopádně nikde v regionu nemrzne. V kalendáři dnes najdeme jméno Tereza, taky zmínku o světovém dnu mytí rukou, což se lehce uvede do praxe při ranní hygieně. Na dobrý start už posílám písničku Janka Ledeckého a za chvíli připomenu některé zajímavé okamžiky z historie v kalendáriu. Teď je 5 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 15. října. Vítejte, milí posluchači, do čtvrtku. Co nám říká kalendárium? Dnes je Světový den žijících na venkově. Ženy žijící na venkově tvoří více než čtvrtinu světové populace. Díky jejich práci máme zajištěnou přes polovinu světové potravy. V roce 1257 bylo listinou krále Přemysla Otakara II. Založeno Uherské hradiště. Nová metropole se měla stát opěrným bodem proti častým nájezdům cizích vojsk. Zpočátku neměla ustálený název, krátce se jí říkalo Nový Velehrad. Pojmenování hradiště se objevuje koncem 13. století, přívlastek Uherské se začal užívat v 16. století. Před 126 lety zemřel hudební skladatel Zdeněk Fibich. Miloval přírodu a jeho sbírka motýlů byla unikátem. Už na gymnáziu složil první operu Médea. Vrcholem jeho tvorby je pak zhudebněná báseň Hypodamie a opera Nevěsta Mesinská. 71. narozeniny dnes oslaví Jožka Šmukař, zpěvák, moderátor, vypravěč a vinař. Zpívat začínal s Moravankou, spojený je také s Moravěnkou, brněnským orchestrem lidových nástrojů nebo cymbálovou muzikou Petra Olivy. Spolupracuje s rozhlasem i televizí, natočil například cyklus Putování za muzikou. K narozeninám gratulujeme. V roce 1969, tedy před 57 lety, byl Alexandr Dubček sesazen z vedení federálního shromáždění. Byl to další dozvuk událostí spojených s událostmi roku 1968. A ještě rok 1984, tehdy dosáhla první československá výprava vrcholu Mount Everest. Slovenští horolezci Zoltán Demián a Josef Psotka vystoupili jako první občané Československa na vrchol, ale Psotka při sestupu zahynul. Prvním Čechem, který dobyl nejvyšší horu světa, byl v roce 1991 Leopold Sulovský.
1: Víte, že slovácký verbuňk přibyl jako vůbec první položka z české kultury na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO? Podupávání i zpěv živelných tanečníků se na Slovácku dědí z otce na syna. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin 18 minut, dobré čtvrteční ráno přeju k 15. říjnu a zajdeme do oblasti meteorologie. Krátkou předpověď otevřu malou kontrolou aktuálních teplot ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: 5 stupňů je teď v Kroměříži, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 3 stupně uvádí Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Strání, Valašská Senice a Velké Karlovice. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy 7. V Hošťálkové, ve Vizovicích, Bojkovicích a v Luhačovicích jsou to 2 stupně, ve Vsetíně 4. A na závěr Horní Bečva se 6 stupni. Dnes ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne pak bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý anebo severní vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a budou většinou mírně nepříznivé, jenom odpoledne přechodně dobré a biozátěž je mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 věmů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Stavbaři na Kroměřížsku dokončili opravu silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a místní části Hlinsko. Práce trvaly více než 2 roky a vyžádali si uzavírky. Náklady přesáhly 242,7 milionu korun. 85% nákladů pokryje dotace. Uvedl to Vojtěch Cekota z ředitelství silnic Zlínského kraje. Přestavba se týkala téměř 3,4 kilometru dlouhého úseku silnice druhé třídy 438, která je jedním z hlavních tahů na Kroměřížsku. Vhodný vánoční strom na Masarykovo náměstí začínají hledat ve Vizovicích na Zlínsku. Mělo by se jednat o samostatně rostoucí strom, nejlépe smrk nebo jedli, vysoký 6 až 8 metrů. Podmínkou je i dobrá přístupnost pro techniku, která bude nutná pro pokácení stromu a odvoz na náměstí. Pokud by někdo chtěl darovat městu odpovídající jehličnan, může kontaktovat technické služby města Vizovice. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, kteří mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. V Bruselu začíná summit Evropské rady. Na programu bude také 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu taky řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy, během dne převažovat oblačno. Aktuálně naměříme mezi 8 až 2 stupni a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Od stávky v Národním divadle až mezi nejlepší orchestry světa. Taková je historie České filharmonie, která dnes slaví 125 let od svého prvního samostatného koncertu. Jak se z volnočasového spolku z roku 1894 stal světový hudební fenomén, se dozvíme už za chvíli. Teď je 17:30, 3,5 minuty.

0: Nezaměnitelný zvuk, vyprodané světové sály a součást národní kultury, to je dnes Česká filharmonie. Málo kdo ale tuší, že u jejího vzniku stál charitativní spolek hudebníků, kteří výtěžkem z koncertů podporovali přestárlé kolegy, vdovy a sirotky. Na úplně prvním koncertě stál v pražském Rudolfinu před tělesem samotný Antonín Dvořák a oddirigoval Novosvětskou symfonii. Tehdy šlo ale pořád jenom o spolek hráčů z Národního divadla. Nezávislé hudební těleso vzniklo až o několik let později, paradoxně v důsledku vyhroceného sporu a stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal se stavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Během druhé světové války pak musela hrát třeba i k narozeninám Adolfa Hitlera. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou. Bylo mi docela jasné, co musím dělat a jak musím dirigovat. Přišel jsem na koncert. Členové orchestru možná čekali, že začnu nějak v hněvu. Přišel jsem však naopak radostný a přátelský. Pojďte děti, pojďte, hrajme, dělejme dobrou hudbu. A najednou se vše podařilo.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15, pokračujeme stručnou rekapitulací aktuálního podzimního stavu a řekneme si, jakým způsobem se celý dnešek projeví podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Současně nahlížím na číselný sloupec, který mi do studia pravidelně posílají měřící stanice. 5 stupňů je v Kroměříži, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 3 stupně to je situace ve Starém Městě, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, také ve Zlíně, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašské Senici a ve Velkých Karlovicích. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy 7. 2 stupně to je Hošťálková, Bojkovice a Luhačovice. 4 stupně situace ve Vsetíně a ještě Horní Bečva na závěr seznamu se 6 stupni. Dnes ráno bude ještě skoro jasno a v údolích často mlha nebo i nízká oblačnost, které se dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, k tomu pované slabý proměnlivý nebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Většinou mírně nepříznivé jsou rozptylové podmínky, předpokládá se, že jenom odpoledne by přechodně mohly být dobré. Biozátěž střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Začíná čtvrtek, na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno do 15. října. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a na co se chce ptát.
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: To byla krátká odpolední pozvánka, my si už za chvíli poslechneme nové zprávy s Bárou. 6 hodin bude za 7,5 minuty.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně se na společné koalici předběžně dohodli trojblok ODS, Lidovců a Pirátů s hnutím Zlín 21 a chtějí přizvat také starosty. Mladé lidi v Rožnově pod Radoštěm nejvíce trápí bezdomovci a lidé pod vlivem drog. Zlínští hokejisté po více než měsíci vyhráli v základní hrací době. Dnes bude skoro jasno na teploměru do 15 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Ve Zlíně se rýsuje nová koalice bez vítězného hnutí ANO. Nově vzniklý trojblok, který tvoří ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty, se dnes sešel se zástupci hnutí Zlín 21. Dohromady mají 20 mandátů s 41 členem zastupitelstvu, což jim na většinu nestačí. K jakému závěru na společné schůzce dospěli, přibližuje lídr společnosti pro Zlín Aleš Dufek z KDU ČSL.
3: Že máme zájem spolu být v koalici a že máme zájem do této koalice přibrat třetí subjekt. A to je asi důležité, že jsme se shodli, že tím třetím subjektem by mělo být hnutí STAN.
1: Studenti v Rožnově pod Radhoštěm chtějí, aby radnice řešila bezdomovce a lidi pod vlivem drog. Téma dostalo nejvíc hlasů na včerejším Mladém fóru. Hned za ním skončila studentská kavárna. Z nápady studentů bude dál pracovat rada města, vysvětluje organizátor Mladých fór Petr Herman.
4: Bývají tam i náměty, na které bychom my jako dospělí možná ani nepřišli. To znamená náměty, které té mladé generaci vyhovují, ale opravdu pokud jsou rozumné a to drtivé většiny jsou, tak potom pokud bude radnice na to reagovat jedině dobře.
1: Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb. Rezort se tak teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit.
2: Sport.
1: Prvoligoví hokejisté Zlína ve 12. kole doma porazili Sokolov 2-0. Berani tak vyhráli po druhé v řadě v základní hrací době, ale uspěli po víc než měsíci a 9 odehraných zápasech. Domácí premiéru ve zlínském dresu zažil slovenský útočník Robert Bačo, který mluvil o tom, v jakém stavu mužstvo našel.
5: Vidím, že vlastne sú tu všetci parťáci. Cítim to, že tá kabina aj napriek tomu, že sa vlastne nedarilo, tak sa snažia byť pozitívny, makať na tréningoch dôraz a nejaké detaily na tých tréningoch plniť si.
1: Vsetín prohral na ledě B týmu Pardubic 5-6, přesto dál drží v tabulce první místo.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno. Aktuálně naměříme mezi 8 až 2 stupni a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začnu pranostikou, která nám říká, že po svaté Tereze mráz po střechách leze. No to už tak po 15. říjnu, do kterého vás, milí posluchači, vítám, obvykle probíhá, ale zrovna dnes máme ranní teploty o trochu vlídnější, každopádně lehce plusové. Jenom doplním, zdravíme se na začátku čtvrtku, svátek oslaví Terezy. A navážu historií, hned po písničce Olympiku připomenu některé zásadní události v kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut, za mikrofonem Petr Uhřík, přející pohodu na startu. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 15. října. Vítejte, milí posluchači, do čtvrtku. Co nám říká kalendárium? Dnes je Světový den žijících na venkově. Ženy žijící na venkově tvoří více než čtvrtinu světové populace a díky jejich práci máme zajištěnou přes polovinu světové potravy. V roce 1257 bylo listinou krále Přemysla Otakara II. Založeno Uherské Hradiště. Nová metropole se měla stát opěrným bodem proti častým nájezdům cizích vojsk. Zpočátku neměla ustálený název, krátce se jí říkalo Nový Velehrad. Pojmenování Hradiště se objevuje koncem 13. století, přívlastek Uherské se začal užívat v 16. století. Před 126 lety zemřel hudební skladatel Zdeněk Fibich. Miloval přírodu a jeho sbírka motýlů byla unikátem. Už na gymnáziu složil první operu Médea. Vrcholem jeho tvorby je pak zhudebněná báseň Hypodamie a opera Nevěsta Mesinská. 71. narozeniny dnes oslaví Joška Šmukař, zpěvák, moderátor, vypravěč a vinař. Zpívat začínal s Moravankou, spojený je také s Moravěnkou, brněnským orchestrem lidových nástrojů nebo cimbálovou muzikou Petra Olivy. Spolupracuje s rozhlasem i televizí, natočil například cyklus Putování za muzikou. Blahopřejeme k narozeninám. V roce 1969, tedy před 57 lety, byl Alexandr Dubček sesazen z vedení federálního shromáždění. Byl to další dozvuk událostí spojených s událostmi roku 68. A ještě letopočet 1984, tehdy dosáhla první československá výprava vrcholu Mount Everest. Slovenští horolezci Zoltán Demián a Josef Psotka vystoupili jako první občané Československa na vrchol, ale Psotka při sestupu zahynul. Prvním Čechem, který dobil nejvyšší horu světa, byl v roce 1991 Leopold Sulovský.
1: Víte, že ve Valašském Meziříčí najdete nejstarší hvězdárnu na Moravě? Původní dřevěná budova soukromé Balnerovy hvězdárny s 3metrovou kopulí vznikla už v roce 1929 a dnes je kulturní památkou. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Časné přivolání pomoci, neodkladná resuscitace, defibrilace a další odborná následná péče. To jsou kroky, které zachraňují životy při náhlé zástavě oběhu. Za chvíli přineseme jeden takový příběh s dobrým koncem.

0: Řetězec přežití. Tak záchranáři říkají krokům, které na sebe navazují, když se provádí resuscitace. Je tak silný, jak jeho nejslabší článek. Josef Novosad z Provodova na Zlínsku měl velké štěstí v neštěstí. Srdce mu vypovědělo službu v davu lidí na pouti letos 9. srpna. Jeho řetězec přežití postupně vyskládala celá řada lidí a byl tak pevný, že dostal druhou šanci na normální život. Svým záchranářům tak mohl včera poděkovat.
1: Byli jsme na pouti, vlastně šli jsme ke kolotoču a tam nic akorát. Zatočila se mi hlava prostě a od té doby dá se říct nic.
2: 56-letý Josef Novosad si osudové okamžiky na provodovské pouti nepamatuje.
3: Přijala jsem tísňovou výzvu, kdy vlastně svědci události zaznamenali kolaps. Během hovoru došlo k tomu, že se neprobíral, chrčel, přestal dýchat, takže jsem je naváděla k nepřímé srdeční masáži.
2: Popsala dispečerka operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Eliška Kulendová. Na dálku pomáhala s resuscitací a na místo kromě sanitky ze Zlína vyslala i nejbližší možnou pomoc s externím defibrilátorem, a to místní jednotku dobrovolných hasičů.
4: Tam musíte reagovat. Kluci byli úplně bezvadní, vyjížděli jsme kolem 6. minuty, jsme zjistili, že to je vlastně u nás u kolotoču, takže jsme viděli, že tam bude strašně moc lidí, že tam prostě určitě budou nějaké emoce.
2: Vzpomíná na událost Ondřej Plášek, vedoucí místní jednotky dobrovolných hasičů.
4: Já jsem si to prostě převzal, tu masáž, a kluci začali pána trošku vyšetřovat a mezi tím se rozjel takový ten systém, nachystat ADčko, ambuvák, a výbuj byl doporučen a byl taky podán.
2: Byla to vaše první zkušenost s použitím defibrilátoru?
4: Nebyla, i u nás na Provodově už jsme pár výjezdů měli, ale bohužel všechny byly neúspěšné. Tento byl úspěšný a dobrá věc se podařila.
2: Dana Polášková ze zdravotnické záchranné služby školí hasiče, jak pracovat s touto technikou, tak co tento příběh znamená pro vás?
5: Pro nás je to největší taková odměna. To, že ty dovednosti v kritické situaci dokážou perfektně použít, a výsledkem je to, že zachrání to nejcennější, a to je lidský život.
6: Celé se to sešlo v takovou krásnou prostě situaci, která proběhla úplně naprosto 100%. To už líp ani asi ani nešlo. To je jediné, co bych tomu řekl.
2: Uvedl záchranář Oskar Sviták, který od hasičů pacienta na místě přebíral. A doplnila jej lékařka Barbora Truxová, podle které každá minuta bez pomoci snižuje šance na přežití o 7-10%.
7: Ve Zlínském kraji resuscitujeme zhruba 300 osob ročně, zhruba 50% z nich se nám podaří po resuscitaci dovést do nemocnice. Nicméně příběh, jak jste zde dnes viděli, je jednotkový. Opravdu, když se podaří pacienta zresuscitovat ještě před příjezdem záchranné služby a tak to krásně se vrátí do života, je odměna pro všechny.
2: Hlavně pro pana Josefa Novosada, který prý odteď bude slavit 9. srpna své druhé narozeniny.
1: No hlavně moc díky.
2: Všem z řetězce přežití dostal příležitost osobně poděkovat. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Více na zlin.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
8: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace z Brna. Pravidelní posluchači už dobře vědí, na jaké téma povedeme dialog s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Vaši podrobnou předpověď otevřeme pohledem na aktuální region. Jak tedy prozatím hodnotíte čtvrteční ráno ve Zlínském kraji?
1: Tak máme skoro jasno až polojasno, ale čas na... Hlavně v těch údolích se nám vyskytuje mlha, případně nízká oblačnost, teploty se nám teďka aktuálně pohybují nejčastěji od 6 do 2 stupňů a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jaký celkový scénář dnešek nabídne v pohledu na oblohu a vývoj teplot? Co obsahuje předpověď na 15. říjen?
1: Tak ráno čekáme malou oblačnost, skoro jasno až polojasno, ale v těch údolích se ještě často může vyskytovat mlha nebo nízká oblačnost. To by se mělo dopoledne všechno rozpustit. Během dne ale bude převažovat velká, alespoň částečně by ta oblačnost mohla být průsvitná a polojasnost spíše bude takovou výjimečnější záležitostí. Ty nejvyšší teploty čekáme od 12 do 15 stupňů. Bádem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severní do 15 km za hodinu.
0: Doplníme si ještě správné číslo do dnešní biozátěže.
1: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
0: A navážeme na pátek. Zítra nám chystá podzim nějakou změnu, překvapení nebo vychází předpověď podobně?
1: Tak přes tu noc tam čekáme většinou oblačno, hlavně k ránu nám potom začne od západu té oblačnosti ubývat. Lokálně se nám mohou vytvářet mlhy, zase hlavně se to bude týkat údolích. Ty nejnižší teploty od 6 do 3 stupňů, ale při té malé oblačnosti v údolích mohou výjimečně klesnout až k 1 stupni a vyskytnout se i přízemní mrazíky. A ráno ještě takové většinou polojasno s lokálními mlhami, ale přes den už by potom mělo převažovat skoro jasno. A ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
0: Blíží se víkend a proto se podíváme krátce i na oba volné dny. Zasvítí nám v sobotu a v neděli slunce nebo nás čekají zatažené časy? Naznačme si.
1: Tak v sobotu si moc slunečního svitu úplně neužijeme, protože se nám od západu začne postupně nasouvat oblačnost. Je šance, že ráno a dopoledne alespoň by ta oblačnost mohla být částečně průsvitná. Během dne spíš převáží oblačno přechodně až zataženo. Ty nejnižší teploty čekáme většinou od 4 do 1 stupně, ale v údolích při tom delším bezvětří mohou klesnout i na hodnoty kolem nuly. Ty nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom jiný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu, no a neděle. Tam ze začátku velká oblačnost a během dne by se alespoň částečně mělo té oblačnosti ubývat a potom by mohlo už převážit i polojasno. Bude to ráno teplejší, ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a vád nám k tomu bude vítr mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: Teď už nám chybí jenom srovnání s historií a proto se ptám, jaké rekordní teploty doprovodily 15. říjen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 6,1 stupně Celsia je z roku 1959. Naměřili jsme ji na stanici Kvasice na Kroměřížsku a maximum 27,5 stupně máme z roku 2000 a to jsme zaznamenali na stanici Rožnov pod Radhoštěm.
0: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Do poloviny listopadu potrvá čištění nánosů ve vodním toku Bylnička v Brumově Bylnici. Práce se dotknou zejména ulic Mýto a Hliníky, konkrétně v oblasti od soutoku s Brumovkou po bývalý statek. Lidé tady mohou zaznamenat zvýšený pohyb těžké techniky. Město proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost a aby neparkovali v blízkosti prací. V okolí nového parkoviště u archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku vysadí několik desítek vzrostlých stromů a stovky keřů. Bude se jednat o původní druhy, které se vyskytovaly v okolí, například jabloně, hrušně nebo oskeruše. Na výsadbě bude obec spolupracovat se sdružením Sázíme stromy. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších možností. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministra školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoku na zaměstnance. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno. Aktuálně naměříme mezi 7 až 2 stupni a nejvyšší teploty budou 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K dopravě bych přidal ještě dvě historické poznámky. V roce 1884 vyšlo první číslo časopisu Cyklista. Jde o nejstarší sportovní časopis u nás. A když se vrátíme přesně 70 let zpět, tehdy byly vyrobeny první sovětské osobní automobily GAZ-21 Volha. I takto připomínám 15. říjen a přeju dobré čtvrteční ráno. Teď je 6:30.

0: Za 5 minut, 6:45, hned na začátku 15. října je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín s přáním dobrého čtvrtečního rána. Zhruba 50 školáků a studentů včera radilo radnici v Rožnově pod Radhoštěm, co ve městě zlepšit. Nejlepší nápady Mladého fóra studenti vybrali hlasováním a dostane je rada města. Fórum sledovala naše redaktorka Gabriela Hickl, její příspěvek nabídneme před 7:30. Přestože přestupní období v české fotbalové lize skončilo více než před měsícem, Zlín ještě jednoho hráče ve snaze utéct z posledního místa tabulky přivedl. Podrobnosti řekneme v obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy v 7:50. Za chvíli přijde na řadu počasí, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Za necelou minutu bude 6:45, navážeme krátkou předpovědí, upřesníme si, jak vidí dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: I tentokrát začínám ranními teplotami, momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 2 a 7 stupni. Ráno bude skoro jasno až polojasno a v údolích často s mlhou nebo nízkou oblačností, které se dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost, jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severní vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé, jenom v odpoledním čase je tady možnost, že by mohly být přechodně. Dobré, biozátěž střední označena 2.
1: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.
0: Svatomartinské víno bude letos vzácnější. Vinaři ho letos vyrobí asi o třetinu méně kvůli úrodě, která strádala vlivem horka a sucha. Očekávají ale na druhou stranu, že ročník 2026 bude zajímavý především pro červená vína. Reportáž nabídneme za malou chvíli.

0: Bude ho méně, ale bude dobré. Tak hodnotí letošní ročník moravští a čeští vinaři. Na úrodě se podepsalo sucho, na druhou stranu se díky tomu na vinicích letos prakticky nevyskytovaly plísňové choroby. První litry už mají tuzemští vinaři vyrobené a za pár týdnů zákazníci ochutnají letošní mladá vína.
1: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
2: Teďka vám dám ochutnat Miller 2026, který už je nachystaný úplně kompletně na lahování.
1: Respektive asi spíš přivonět, protože já jsem autem. To je krása. Další tisíce litrů letošního vína určeného do lahví s nálepkou svatomartinské už jsou taky skoro hotové. Ještě je čeká filtrace. Z nádrže vede hadice do filtrovacího stroje, ukazuje Karolína Zpěváková.
2: Zhruba 500 litrů se tam vyfiltruje najednou a následně to zase z té další hadice teče zase rovnou do čistého tanku.
1: Ne každé mladé víno ale smí nést přídomek svatomartinské. Vzorky vín se musí odeslat vinařskému fondu, odborná porota pak rozhodne, jestli vínu nálepku udělí.
2: Takže pokud to projde, tak od příštího týdne začínáme lahvovat svatomartinské.
1: Vína bude obecně v letošním roce méně, hlavně kvůli suchu a horku. Jak tady ve Velkých Bílovicích, i na většině dalších míst v republice výrazně klesla celková úroda hroznů.
2: Letos je toho tak o 30% míň. Ale vypadá to zatím dobře, vypadá to dobrý ročník.
1: Díky suchu se paradoxně vinicím vyhnuly plísňové a houbové choroby. S kvalitou jsou vinaři letos obecně spokojení.
2: Určitě se víc dařilo teda červenému, to bude pěkné, vyzrálé, ale to bílé je taky dobré.
1: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Letošní propad úrody bude mezi 30 a 40% oproti normálu. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
3: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená, je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Svatomartinské víno se smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zahradnice ve Zlíně zachraňují rostliny ze sadu Svobody před stavebními pracemi a přesazují je do jiných částí města. V Kroměříži bude u tří ulic nově od víkendu platit jednosměrný provoz. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Dnes bude skoro jasno na teploměru do 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ze sadu Svobody u Zlínského zámku postupně mizí část keřů, trvalek a cibulovin. Kvůli rekonstrukci parku je pracovnice městské zeleně přesazují na jiná veřejná prostranství. Rostliny tak nemusí skončit pod bagry a město díky jejich využití ušetří za nákup nových až 100 000 korun. Kde všude už našli nové místo, říká zahradní architektka Zlínského odboru městské zeleně Zuzana Hegmonová.
5: Začali jsme tím Cigánovem, pak děláme hodně tady v tom univerzitním parku, potažmo před ním, což je ta okresní správa sociálního zabezpečení. Část cibulovin a lilií jsme hodně přesazovali do štípy a plus jsme dávali i něco na příluky.
3: Rekonstrukci sadu Svobody město rozdělilo do dvou etap, aby park zůstal během stavebních prací alespoň částečně průchozí. Kroměříži začne od víkendu fungovat nová změna dopravního režimu. V ulicích Smetanova, Úsípek a Štěchovice bude jednosměrný provoz. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška má tyto opatření za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu v okolí základní školy Úsípek a zklidnit dopravní situaci v celé lokalitě.
6: Zjednosměrnění komunikace doporučila dopravní komise města Kroměříže a následně ho schválila městská rada. Změna je policií České republiky povolena na zkušební dobu 7 měsíců, po které se vyhodnotí efektivita tohoto opatření.
3: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních fondů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Lídři států Evropské unie projednávají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou či přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
7: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno. Aktuálně naměříme mezi 7 až 2 stupni a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pokračujeme datem 15. října, zdravím vás, milí posluchači Ustávání, a přeju dobré čtvrteční ráno. Za chvíli ho posuneme, alespoň doufám, příjemným způsobem dopředu u soutěžení v Moravském nářečí, kde na výherce čeká, kromě zajímavé hádanky, taky obvyklá odměna za splnění úkolu. Konkrétně kniha vydavatelství Kazda s názvem Matky a dcery. Emotivní román o dcerách, lásce, ztrátách a odvaze otevřít srdce novým začátkům. Kdo by se chtěl naší malé hry zúčastnit, má šanci hned po písničce Pavla Nováka. Teď je 7 hodin a 5 minut, pohodu na startu přeje i dnes Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: může chybět pravidelná soutěž, jak se u nás mluví. Znovu si lehce potrápíme hlavy nad významem jednoho zvláštního slůvka. Za vyluštění hádanky pak vítězi pošleme knihu vydavatelství Kazda s názvem Matky a dcery. Přeju hodně štěstí na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je dobré hned po probuzení rozpohybovat mozkové buňky a k tomu může pomoct i naše soutěž, jak se u nás mluví. Tentokrát si pro soutěžní slovo zajdeme k Patricii Malé do Valašských Klobouk, jenom co zvednu telefon. Koho pak máme na lince? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Marie od Uherského Brodu.
0: Paní Marie, dobré ráno.
2: Ráno
0: a snídaně to k sobě tak nějak automaticky patří. Prozradíte nám, jestli obvykle volíte slanou nebo sladkou variantu u snídaně?
2: No, já to střídám. Střídám to tak. Jeden den tak, druhý den tak. Jeden den med a druhý den salám třeba.
0: Aha, takže chleba s máslem, jedna varianta, salámek a na druhé straně třeba koblížek nebo vdoleček, tak to střídáte.
2: Jo.
0: Dobře. A dnes konkrétně zvítězila která varianta?
2: Ještě nevím.
0: Ještě jste ve stádiu rozhodování. Dobře, to je před vámi i v soutěži, tak vybírejte z možností, které nabídnu jako nápovědu, ale možná k tomu ani nedojde u této otázky.
3: Dneska mám pro vás složitou otázku, co je to chabaští?
0: Tak nevím, jestli bylo dobře slyšet. Chabaští, co to může být, co to může znamenat? Nějaké roští, říkáte?
2: No. Nebo nevím, radši nápovědy si dám.
0: Dobře, dám tam ty nápovědy, když myslím, že zbytečně. Pokrm ze strouhaných brambor je Ačko, křoví chrastí je Bčko a kartáč na čištění koňské srsti jako třetí možnost, tedy Cčko. Takže Bčko, jistě, že? Správnou odpověď potvrdí Patricie Malá z Valašských Klobouk.
3: Chabaští je křoví nebo chrastí?
0: Tlesk pro vás. No, já to slovo znám, ale s nepatrně odlišným zněním. Chabaždí se říká na Valašsku.
2: No, ano.
0: Že? No. Třeba jdeme lesem a teď tam je nějaké husté chabaždí, tam nepůjdeme. Jo, třeba tak, já nevím, no. V každém případě dnešní soutěžení zná vítěze. Blahopřeju, paní Marie, no a snad se u té skoro 500 stránkové knihy zabavíte.
2: Jej, to bude mě co dělat.
0: Je to tlusté čtení, jak se říká. Takže posíláme, přeju hezký den a zase za 2 měsíce. V tomto případě nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Za minutu 7:45 zajdeme do oblasti meteorologie. Krátkou předpověď otevřu malou kontrolou aktuálních teplot ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: 2 až 7 stupňů v plusu, tak v tomto rozmezí se momentálně pohybujeme. Ráno by mělo být skoro jasno až polojasno, v údolích často s mlhou nebo nízkou oblačností, které se ale dopoledne rozpustí. Během dne pak bude převažovat velká, ovšem částečně průsvitná oblačnost a jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, k tomu povane proměnlivý nebo slabý severní vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Většinou mírně nepříznivé jsou a budou rozptylové podmínky, výjimkou je krátký odpolední čas, kdyby mohly být přechodně dobré. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zhruba 50 školáků a studentů včera radilo v Rožnově pod Radhoštěm, co ve městě zlepšit. Nejlepší nápady Mladého fóra studenti vybrali hlasováním a dostane je rada města. Celé fórum sledovala naše reportérka, podrobnosti přidá už za chvíli.
2: Jen málo co voní tak krásně jako čerstvě upečený chleba. Stále více lidí se proto pouští do domácího kváskového pečení. Za křupavou kůrkou a vláčnou střídou se ale skrývá víc než jen mouka a voda. S lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína si proto povíme, jak pracovat s kváskem a co rozhoduje o tom, jestli se bochník opravdu povede. Poslouchejte nás 16. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pouť místo jediného historického kolotoče ve městě anebo studentská kavárna, ve které dotuje kafe radnice. I takové nápady měli studenti na Mladém fóru, které každé dva roky pořádá město Rožnov pod Radhoštěm. Včera své návrhy probírali ve společenském domě přímo s úředníky a vedením radnice. Ty nejlepší si pak odhlasovali a dostane je k projednání rada města.
1: Vy totiž budete u těch stolů diskutovat. Každý z vás by měl přijít na to, co se vám tam Rožnově líbí.
2: 6 kulatých stolů a u každého sedí studenti z rožnovských škol a mezi nimi jeden úředník z radnice. Mladé fórum zaplnilo po 2 letech společenský dům v Rožnově pod Radhoštěm, aby studenti opět řekli radnici, co chtějí ve městě. Nejdřív si ale připomínají, co se jim ve městě líbí.
3: Máme tam rozvoj zimního stadionu, výstavbu toho kulturního centra u podskalky u školy.
2: Čte témata ze seznamu Sebastian a jedno přidává jeho spolužačka.
4: Přednádražní prostor.
2: Říká Eliška, já se přesunu k dalšímu stolu, kde se ještě pořád píše. Tady to hodnocení, co se líbí, je daleko delší.
4: Valašské muzeum v přírodě, dřevěné městečko, výstavy soch, adventní osvětlení, dobrá produkce kulturních akcí a dostatek zájmových kroužků.
2: Čte seznam jedna ze studentek u velkého stolu hned u dveří.
5: Podle mě líbí se bude převažovat.
2: Říká Jirka, který teď bere do ruky fix a připisuje další téma, tak jako všichni tady v sále. Úředníci radnice u stolu nejen zapisují, ale studentům rovnou říkají, co město zvládne a na čem už se pracuje. Podle koordinátorky zdravého města Hany Ondruchové se přání mladých v posledních letech výrazně mění. Zatímco dříve chtěli hlavně fast foody, teď to jsou překvapivě kolotoče.
6: Mysleli takovou tu klasickou pouč z kolotoči a na to se vlastně reagovalo tím, že se organizují každoročně dny města, kdy aspoň nějaká část těch kolotočů přijede.
2: Přání měli nejspíše proto, že jediný kolotoč ve městě je ten historický ve Valašském muzeu v přírodě. Koordinátor Mladého fóra Petr Herman potvrzuje, že studenti přicházejí s originálními nápady napříč celou republikou. Jedno přání slyší skoro ve všech městech.
7: Dost často se vyskytuje jeden námět, který považuji za důležitý. Žádost radnici, aby byla možnost zřízení nějakého klubu nebo místa setkávání pro ty mladé. To je jeden z takových výrazných momentů.
2: A na tohle si stěžují i mladí v Rožnově. Čajovna nebo komunitní prostor tu pro mladé chybí. Radnice ta o tom ví, co dělá s dalšími nápady studentů. Vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
8: Je to velká pomoc, kdy dospělí nevidí to město stejnýma očima jako děti a nám moc pomůže, když studenti, žáci řeknou, toto bychom v Rožnově chtěli.
2: Studenti vybrali 12 témat, které je ve městě trápí. O pořadí potom hlasovali. Nejvíce hlasů dostalo bezdomovectví a nárůst lidí pod vlivem omamných látek. Hned na druhém místě byla studentská kavárna.
9: Vy máte opracováno a teď to je na nás.
2: Starosta Jan Kučera všechny body okomentoval a pak studentům poděkoval. O konečném pořadí teď budou hlasovat všichni studenti a školáci ve svých školách. Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Endoskopy na vyšetření žaludku a střev v nemocnici ve Valašském Meziříčí nově čistí a dezinfikují automatický přístroj. Nemocnice za něj zaplatila více než 700 000 korun. Slovácké muzeum v Uherské Hradišti připravilo na dnešní podvečer od 17 do 18.30 komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácka. Podle etnografa Jana Káčera, který návštěvníky expozicí provede, výstava přiblíží život řemeslníků na Slovácku. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonného osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajanim. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by taky měly koordinovat své postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace nebo životního prostředí. Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno a aktuálně naměříme mezi 7 až 2 stupni. Nejvyšší teploty budou 12 až 15 a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto a motocykl se srazili v ulici Náměstí v Morkovicích Slížanech na Kroměřížsku. Pozor si dejte na odstavené nákladní auto na silnici 1/50 u Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťsku. Jezdí se jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračovat budeme kulturou, za chvíli nabídnu několik tipů pro volný čas. Teď je 7:30, 2,5 minuty, přejeme si dobré ráno do čtvrtku, 15. října. Na pohodu vstávání už posílám písničku Karla Gotta.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Víte, že v obrazárně arcibiskupského zámku v Kroměříži najdete jedno z nejcennějších uměleckých děl v České republice? Obraz Apollo a Marsyas namaloval italský renesanční mistr Tizián. A kdyby se teoreticky objevil v aukci, jeho hodnota by se mohla pohybovat v miliardách korun. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty, 3 čtvrtě na 8, dobré čtvrteční ráno přeje dál Český rozhlas Zlín. Pokračujeme kulturními pozvánkami, mám tu několik zajímavých tipů. U příležitosti Dne nemateriálního kulturního dědictví se uskuteční komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko. Návštěvníci se dozvědí více o místním kulturním dědictví. Akce začíná v 17 hodin ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. V muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně dnes můžete zavítat na přednášku Andreji Dovicové s názvem Ve znamení archeologie a geologie. Zabývat se bude geologickou specialitou Zlínského kraje, bude totiž o jantaru ze Študlova. Začátek přednášky je v 17 hodin v pátém podlaží budovy 14 bývalého baťovského areálu ve Zlíně. V KZ-ku ve Valašském Meziříčí se dnes představí Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška v divadelní hře zvané Housle. Zlodějíčkovské komediální drama, kde se naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinou minulostí i sílou charakterů. Začátek představení je v 19 hodin ve Velkém sále KZ-ka ve Valašském Meziříčí. Ve Zlínském zámku je na dnešní večer připravená další projekce ze seriálu Kokino. Na programu je projekce kultovního dramatu Volný pád s Michaelem Douglasem v hlavní roli. Akční snímek o pomstě věku, světu, městu, společnosti a lidem byl oceněn na filmovém festivalu v Cannes. Jeho promítání začíná na zámku ve Zlíně v 19 hodin a vstup je zdarma. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravila v budově U15 přednášku o mysli, člověku a umělé inteligenci. Na umělou inteligenci se podíváte z perspektivy filozofie a zamyslíte se nad tím, co nám otázky kolem AI mohou říci nejenom o technologiích, ale především o nás samotných. Přednášet bude profesor Ivan Blecha z Univerzity Palackého v Olomouci. Akce začne v 18 hodin v budově U15 ve Zlíně a vstup je zdarma.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Pokračujeme stručnou rekapitulací aktuálního podzimního stavu a řekneme si, jakým způsobem se celý dnešek projeví podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Taky nahlížím na číselný sloupec, který mi do studia pravidelně posílají měřící stanice. 3 stupně vidím na řadě míst v regionu, tak pojďme postupně. Kroměříž, Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem. 3 stupně má taky Hošťálková, Zlín, Bojkovice, Luhačovice, Strání, Štítná nad Vláří a Velké Karlovice. 4 stupně, to je situace ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 7 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. V Horní Bečvě je teď momentálně 6 stupňů. Ráno bude skoro jasno až polojasno, v údolích často s mlhou nebo nízkou oblačností, které se dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 15 stupňů. K tomu povane slabý proměnlivý anebo severní vítr rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Většinou mírně nepříznivé jsou a taky budou rozptylové podmínky, jenom odpoledne by mohly být přechodně dobré. Biozátěž pro dnešek střední na 2. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Přestože přestupní období v české fotbalové lize skončilo více než před měsícem, Zlín ještě jednoho hráče ve snaze utéct z posledního místa tabulky přivedl. Víc k tomu řekne už za chvíli reportér David Nekvinda.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8 minut do 8 hodiny, v tomto čase nás pravidelně zajímá sport. Poslední místo v prvoligové tabulce nutí vedení zlínského klubu k neobvyklým krokům. V nedávné reprezentační pauze přivedlo záložníka Miloše Kratochvíla, přestože takzvané přestupové okno už dlouho předtím skončilo. Kratochvíl byl ale volný hráč, který po letním konci ve Spartaku Trnava čekal na nové angažmá. Teď celou situaci rozvedeme v reportáži.
1: Já jsem 3 měsíce vlastně nějakým způsobem řešil budoucnost a bylo to extrémně komplikovaný, řešilo to strašně moc lidí, protože jsem byl bez manažera, chtěl jsem to takhle zkusit touhle cestou a vlastně se to tím strašně zkomplikovalo, nějaké věci, co jsem měl, tak mi padly na poslední chvíli, takže pak už to s tím Zlínem, už to potom bylo rychlý, už jsem samozřejmě chtěl někde hrát, bylo to dlouhý ty 3 měsíce.
2: Přibližuje fotbalista Miloš Kratochvíl období mezi koncem ve slovenském Spartaku Trnava a podpisem nové smlouvy ve Zlíně. Mezi Ševce přichází v situaci, kdy je mužstvo na posledním místě tabulky a z 10 zápasů získalo jediný bod. S bojem o záchranu už ale má 30-letý hráč zkušenosti z doby, kdy hrál za brněnskou Zbrojovku.
1: Tu situaci znám, samozřejmě příjemná není, tak já doufám, že co nejdřív bych mohl pomoct týmu, ale říkám, jako dlouho jsem nehrál, ale já doufám, že do toho rychle naskočím a že přesně předám to, co po mně jako trenér chce, tak to jsou nějaké zkušenosti a pomoc tomu prostě. No.
2: Kratochvíl přišel do Zlína v reprezentační pauze a odehrál přípravný duel s Prostějovem. V následném ligovém utkání s pražskou Slávií pak ale kvůli drobnému zranění v sestavě chyběl. V sobotu na hřišti Pardubic už by však měl být připravený na soutěžní premiéru ve zlínském dresu.
1: Hoděj vás do vody a plavte, takže to prostě o tom to teď jako bude a samozřejmě ty začátky pro někoho nejsou úplně ideální a nejsem úplně hráč, který by to vyhledával jako měnit ten klub, ale svým rozhodnutím jsem prostě to změnil a budu si zvykat. Doufám, že to bude všechno v pohodě a že to bude co nejrychlejší. No.
2: Přeje si fotbalista, který uplynulé 2 sezóny strávil na Slovensku. S českou ligou má ale bohaté zkušenosti a odehrál v ní 161 utkání.
1: Přijde mi, že se to posunulo hodně za ty 2 roky, co se týče jako samozřejmě financí a všeho, já to sledu. Asi je to prostě rychlejší. Je to podobný styl hry. Není to úplně extrémně o tom, že by někdo chtěl hrát tiki taka všude, ale je to takový asi rychlejší. No. O vteřinu dvě je to prostě takový rychlejší v Česku.
2: Porovnává Miloš Kratochvíl českou a slovenskou nejvyšší soutěž. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

abych na cestu se dal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

mít věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Zlíně se na společné koalici předběžně dohodli trojblok ODS, lidovců a pirátů s hnutím Zlín 21 a chtějí přizvat také starosty. Ve Vsetíně dnes ukazují, jak si správně vyšetřit prsa. Zlínští hokejisté po více než měsíci vyhráli v základní hrací době. Dnes bude skoro jasno na teploměru do 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve Zlíně se rýsuje nová koalice bez vítězného hnutí ANO. Nově vzniklý trojblok, který tvoří ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty, se dnes sešel se zástupci hnutí Zlín 21. Dohromady mají 20 mandátů v 41 členem zastupitelstvu, což jim na většinu nestačí. K jakému závěru na společné schůzce dospěli, přibližuje lídr společně pro Zlín Aleš Dufek z KDU ČSL.
6: Že máme zájem spolu být v koalici a že máme zájem do této koalice přibrat třetí subjekt. A to je asi důležité, že jsme se shodli, že tím třetím subjektem by mělo být hnutí STAN.
4: Ve Vsetíně si dnes můžou ženy vyzkoušet, jak správně dělat samovyšetření prsu. Den pro růžovou stužku nabídne praktické ukázky na speciálních modelech i informace o prevenci rakoviny prsu, kde a v kolik hodin, říká mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
7: Možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelu bude ve čtvrtek dopoledne do 11 hodin v poliklinice Vsetínské nemocnice u lékárny Duo. Ve Smetanově galerii pak najdou stanoviště až do 2 hodin odpoledne. Budeme rádi, pokud lidé přijdou v růžovém.
4: Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
8: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
1: Sport.
4: Prvoligoví hokejisté Zlína ve 12. kole doma porazili Sokolov 2-0. Berani tak vyhráli po druhé v řadě, v základní hrací době ale uspěli po víc než měsíci a 9 odehraných zápasech. Domácí premiéru ve zlínském dresu zažil slovenský útočník Robert Bačo, který mluvil o tom, v jakém stavu mužstvo našel.
9: Vidím, že vlastne sú tu všetci parťáci. Cítim to, že tá kabina aj napriek tomu, že sa vlastne nedarilo, tak sa snažia byť pozitívni, makajú na tréningoch dôraz a nejaké detaily na tých tréningoch plniť si.
4: Vsetín prohrál na ledě B týmu Pardubic 5-6, přesto dál drží v tabulce první místo.
1: Počasí.
4: Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno. Aktuálně naměříme mezi 7 až 3 stupni Celsia a nejvyšší teploty budou 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na porouchané auto na silnici 1/50 u Uherského Hradiště u Míkovic. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Časné přivolání pomoci, neodkladná resuscitace, defibrilace a následná odborná péče. To jsou kroky, které zachraňují životy při náhlé zástavě oběhu. Za chvíli přineseme jeden takový příběh s dobrým koncem. Taky si potvrdíme, že jsou věci, které člověk musí zažít na vlastní kůži. V další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje se proto Markéta Macháčková a Roman Werner vydali na hrad v Kurovicích u Holešova. Tam došlo před časem k pozoruhodnému nálezu tajemných nápisů, upřesníme si před 8:30. Teď je 8:05, čas na písničku skupiny Činasky. Dobré ráno.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Řetězec přežití. Tak záchranáři říkají krokům, které na sebe navazují, když se provádí resuscitace. Je tak silný, jak jeho nejslabší článek. Josef Novosad z Provodova na Zlínsku měl velké štěstí v neštěstí. Srdce mu vypovědělo službu v davu lidí na pouti letos 9. srpna. Jeho řetězec přežití postupně vyskládala celá řada lidí a byl tak pevný, že dostal druhou šanci na normální život. Svým záchranářům tak mohl včera poděkovat.
1: Byli jsme na pouti vlastně, šli jsme ke kolotoču a tam nic akorát. Zatočila se mi hlava prostě a od té doby dá se říct nic.
2: 56-letý Josef Novosad si osudové okamžiky na provodovské pouti nepamatuje.
3: Přijala jsem tísňovou výzvu, kdy vlastně svědci události zaznamenali kolaps. Během hovoru došlo k tomu, že se neprobíral, chrčel, přestal dýchat, takže jsem je naváděla k nepřímé srdeční masáži.
2: Popsala dispečerka operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Eliška Kulendová. Na dálku pomáhala s resuscitací a na místo kromě sanitky ze Zlína vyslala i nejbližší možnou pomoc s externím defibrilátorem, a to místní jednotku dobrovolných hasičů.
4: Tam musíte reagovat. Kluci byli úplně bezvadní, vyjížděli jsme kolem 6. minuty, jsme zjistili, že to je vlastně u nás u kolotoču, takže jsme viděli, že tam bude strašně moc lidí, že tam prostě určitě budou nějaké emoce.
2: Vzpomíná na událost Ondřej Plášek, vedoucí místní jednotky dobrovolných hasičů.
4: Já jsem si to prostě převzal, tu masáž, a kluci začali pána trošku vyšetřovat a mezi tím se rozjel takový ten systém, nachystat ADčko, ambuvák, a výboj byl doporučen a byl taky podán.
2: Byla to vaše první zkušenost s použitím defibrilátoru?
4: Nebyla, i u nás na Provodově už jsme pár výjezdů měli, ale bohužel všechny byly neúspěšné. Tento byl úspěšný a dobrá věc se podařila.
2: Dana Polášková ze zdravotnické záchranné služby školí hasiče, jak pracovat s touto technikou, tak co tento příběh znamená pro vás?
5: Pro nás je to největší taková odměna, to, že ty dovednosti v kritické situaci dokážou perfektně použít, a výsledkem je to, že zachrání to nejcennější, a to je lidský život.
6: Celé se to sešlo v takovou krásnou prostě situaci, která proběhla úplně naprosto 100%. To už líp ani asi ani nešlo. To je jediné, co bych tomu řekl.
2: Uvedl záchranář Oskar Sviták, který od hasičů pacienta na místě přebíral. A doplnila jej lékařka Barbora Truxová, podle které každá minuta bez pomoci snižuje šance na přežití o 7 až 10%.
7: Ve Zlínském kraji resuscitujeme zhruba 300 osob ročně, zhruba 50% z nich se nám podaří po resuscitaci dovést do nemocnice. Nicméně příběh, jaký jste zde dnes viděli, je jednotkový. Opravdu, když se podaří pacienta zresuscitovat ještě před příjezdem záchranné služby, a tak to krásně se vrátí do života, je odměna pro všechny.
2: Hlavně pro pana Josefa Novosada, který prý odteď bude slavit 9. srpna své druhé narozeniny.
1: No hlavně moc díky.
2: Všem z řetězce přežití dostal příležitost osobně poděkovat. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace z Brna. Pravidelní posluchači už dobře vědí, na jaké téma povedeme dialog s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaký celkový scénář dnešek nabídne v pohledu na oblohu a vývoj teplot? Co obsahuje předpověď na 15. říjen?
2: Tak ráno čekáme malou oblačnost, skoro jasno až polojasno, ale v těch údolích se ještě často může vyskytovat mlha nebo nízká oblačnost. To by se mělo dopoledne všechno rozpustit. Během dne ale bude převažovat velká, alespoň částečně by ta oblačnost mohla být průsvitná a polojasnost spíše bude takovou výjimečnější záležitostí. Ty nejvyšší teploty čekáme od 12 do 15 stupňů. Bádem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severní do 15 km za hodinu.
1: Doplníme si ještě správné číslo do dnešní biozátěže.
2: Tak to je na stupni číslo 2, což je střední zátěž.
1: A navážeme na pátek. Zítra nám chystá podzim nějakou změnu, překvapení nebo vychází předpověď podobně?
2: Tak přes tu noc tam čekáme většinou oblačno, hlavně k ránu nám potom začne od západu té oblačnosti ubývat. Lokálně se nám mohou vytvářet mlhy, zase hlavně se to bude týkat údolích. Ty nejnižší teploty od 6 do 3 stupňů, ale při té malé oblačnosti v údolích mohou výjimečně klesnout až k 1 stupni a vyskytnou se i přízemní mrazíky. A ráno ještě takové většinou polojasno s lokálními mlhami, ale přes den už by potom mělo převažovat skoro jasno. A ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu.
1: Blíží se víkend a proto se podíváme krátce i na oba volné dny. Zasvítí nám v sobotu a v neděli slunce nebo nás čekají zatažené časy? Naznačme si.
2: Tak v sobotu si moc slunečního svitu úplně neužijeme, protože se nám od západu začne postupně nasouvat oblačnost. Je šance, že ráno a dopoledne alespoň by ta oblačnost mohla být částečně průsvitná. Během dne spíš převáží oblačno přechodně až zataženo. Ty nejnižší teploty čekáme většinou od 4 do 1 stupně, ale v údolích při tom dalším bezvětří mohou klesnout i na hodnoty kolem nuly. Ty nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Vádnem k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během nepotom jiný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu, no a neděle. Tam ze začátku velká oblačnost a během dne by se alespoň částečně mělo té oblačnosti ubývat a potom by mohlo už převážit i polojasno. Bude to ráno teplejší, ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 5 stupňů, ty nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů a vádnem k tomu bude vítr mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
1: Teď už nám chybí jenom srovnání s historií a proto se ptám, jaké rekordní teploty doprovodily 15. říjen ve Zlínském kraji.
2: Tak ta nejnižší hodnota minus 6,1 stupně Celsia je z roku 1959. Naměřili jsme ji na stanici Kvasice na Kroměřížsku a maximum 27,5 stupně máme z roku 2000 a to jsme zaznamenali na stanici Rožnov pod Radhoštěm.
1: Takto svoji podrobnou předpověď uzavírá meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje, přejeme hezké podzimní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Žijeme tu s vámi.
3: Prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
4: Kupovat jen dětský oblečení,

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Romane, my jsme se dneska ocitli v Kurovicích na hradě. Tady už vidím krásně omítnuté zdi hradu.
2: Jak se obecně říká, je ukryto tajemství ve zdech, tak tady je to opravdu konkrétně. A k té jedné zdi se za chvíli půjdeme podívat a to tajemství zkusíme poodhalit.
0: A protože jsme na Holešovsku, tak není náhodou, že jedním z průvodců po tajemstvích bude Karel Bartošek, holešovský historik.
3: To, co se tady nalezlo nikde jinde na světě, v prostředí tady šlechtického sídla není.
0: Tak už nás nenapínejte, pojďme. Stoupáme z druhého do třetího podlaží. No ale ono je to hned za dveřmi. Na levé straně, vedle dveří do sálu, vidíme kus zdiva odhalený a na něm vypadá to jako čtyři písmena. A hned vedle několik řádků.
2: Jde o písmo, ale pro mě naprosto neznámé.
0: No latinka to není a zbuka taky ne.
3: Na co se díváme, je nádherně provedený klasický nápis v hebrejském, takzvaném kvadrátním písmu, které se používá skoro bez změny tisíc let.
0: Teď se o hrad stará Sdružení Hrad Kurovice. Pane Malino, vy jste nám otevřel dveře k dnešní záhadě. My vidíme tento nápis s Romanem poprvé. Kdy se vlastně objevil tento nápis tady v Kurovicích?
4: Myslím, že to bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. Vybrali jsme si třetí patro, kde jsme obnovovali omítky, no a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali puštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak. A to už nám právě řekl pan Karel Bartošek.
3: Ty nápisy jsou vlastně čtyři. Jsou to podpisy. Takový nejreprezentativnější nápis jsou tady ty čtyři písmena. Když to teda přeložím, podepsán a Viktor, syn již zesnulého pana Abrahama. Zapsáno, a teďka to je důležité, 2. dne v týdnu 5. dne měsíce, na který v roce 1656 připadá čtení Parasha Bamidbar. Záhadné je to, že vlastně tady vůbec je na křesťanském šlechtickém sídle židovský nápis. My jsme v tom nejvnitřnější části toho hradu, ve druhém patře, v úplně poslední místnosti. Sem museli chodit lidé, kteří tady vlastně bydleli.
0: Takže v Kurovicích bydleli Židé v 17. století.
3: V té době Kurovice jako léno patřilo holešovskému pánu, hraběti Janu Zrtálu. Byl to člověk mimořádně podnikavý a ekonomicky činný. Vemte si, že jsme 9 let po 30-leté válce a tehdy se šlechtici snažili, aby přicházeli noví poddaní a nové pracovní síly, takže asi byl otevřen přílivu nějakých utečenců nebo nějakých prostě nových osadníků.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
5: Pokud vás reportáž zaujala, poslechněte si o zachovalých starých hebrejských nápisech víc v dlouhé verzi seriálu. A to v neděli před 15:30 odpoledne. Předseda spolku Hrad Kurovice Martin Malina v něm třeba prozradí, co nevysvětlitelného se v noci před nálezem oněch nápisů stalo.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Do 21. října se mohou lidé registrovat do 7. ročníku akce Sázíme budoucnost v Otrokovicích. To se uskuteční 24. října v 9 hodin v lesoparku Kozinec a k vysázení tady bude připraveno 22 alejových stromů a 142 keřů. Účastnit se mohou jednotlivci i rodiny s dětmi. Pro registrované budou na akci připravené vzdělávací aktivity i špekáčky na závěrečné opékání. Stavbaři na Kroměřížsku dokončili opravu vytížené silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a místní části Hlinsko pod Hostýnem. Práce trvaly více než 2 roky. Náklady přesáhly 242,7 milionů korun. 85% nákladů pokryje dotace. Rychlejší proces povolování staveb očekává po novele stavebního zákona jen 29% stavebních firem. U developerů má takové očekávání 60% společností. Obávají se hlavně nedostatku úředníků při přechodu na nový státní systém stavební správy. Podle Ministerstva pro místní rozvoj je totiž ochotná přejít pod stát a jen asi třetina současných pracovníků stavebních úřadů. Americká společnost Colossal Biosciences si snaží oživit vyhynulý druh ptáka Dronteho mauricijského, známého taky jako blboun nejapný. Nelétavý pták s dlouhým zobákem vyhynul v 17. století. Firma pomocí umělé inteligence rekonstruuje jeho genom z dochovaných částí DNA. Na základě informací získaných při studiu genomu by pak upravila DNA holuba nikobarského. Ten patří k jeho nejbližším druhům. Vědci se zaměří například na velikost těla, tvaru zobáku nebo barvu peří. Dnes bude v regionu skoro jasno, v údolích často mlhy. Během dne bude převažovat oblačno a aktuálně naměříme mezi 7 až 3 stupni. Nejvyšší teploty čekejte 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Znovu připomenu datum 15. října, tentokrát přes oslavenkyně Terezy. Původem řecké jméno dává své nositelce do vínku neobyčejné charisma. Podle doslovného významu je totiž Tereza mořskou panou, má v sobě průzračné moře i žár horkého slunce a navíc může být pro své okolí doslova záštitou a ochránkyní. Takových žen uvádí česká statistika 84 tisíc a já odpovím způsobem, který snad potěší, posílám hudební gratulaci písničku Karla Zicha.

Víte, že Vizovice se neproslavily jen výrobou slivovice. Město je také domovem výroby tradičního vizovického pečiva, jemných ozdob z těsta, z mouky a vody, ručně zpracovaných do neuvěřitelných tvarů. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlavní aktér dnešní cukrárny se narodil v létě 1958 v samém srdci rovinaté Hané ve městě Přerov. Hravé texty i svébytná poetika jsou to, co pojí tvorbu Karla Plíhala už více jak 4 dekády. I přesto, že neměl a nemá žádné hudební vzdělání, brzy přesedlal z topičské kariéry na dráhu textaře a písničkáře, což mu nedělalo žádné potíže, na kytaru hrál od svých 15 let. Připomínám, že je čtyřnásobným držitelem ceny soutěžního festivalu Porta. Karel už několik let bojuje s nemocí citlivosti prstů, ale koncertuje se dál, aktuální diář má slušně zaplněný. A jak jsem zjistil, dostane se i na náš kraj. Příští pátek, 23. října, dorazí do Rožnova pod Radhoštěm. Tak si pohlídejte blízký termín, pokud patří tato osobnost mezi vaše hudební favority. Jemná hravá poetika, komorní atmosféra, zajímavé rýmy a slovní spojení, to je pohodář Karel Plíhal.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

kalibru se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Je 8:45, navážeme krátkou předpovědí, upřesníme si, jak vidí dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: I tentokrát začínám ranními teplotami, momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 3 a 7 stupni. Ve zbytku rána bude skoro jasno až polojasno, v údolích často s mlhou nebo nízkou oblačností, které se dopoledne rozpustí. Během dne pak bude převažovat velká, ale částečně průsvitná oblačnost a jenom výjimečně může být polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, slabý proměnlivý nebo severní vítr povane rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Většinou mírně nepříznivé jsou rozptylové podmínky, což se zřejmě protáhne, jenom odpoledne by mohly být přechodně dobré. Biozátěž pro dnešek střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.

a vyprávět. Ranní přípravnou fázi máme pro dnešek za sebou, proto ještě doporučím alespoň jedno z dalších zajímavých témat. Hostem našeho dobrého dopoledne dnes bude vědkyně Martina Hřibová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, autorka historických kostýmů. Jaké látky a střihy se používaly v minulosti? Čím její záliba v historické módě začala a kam jí zavedla? O tom si s Martinou Hřibovou bude povídat moje kolegyně Markéta Macháčková. Rozhovor uslyšíte po 11. hodině. Za chvíli jsou na řadě pravidelné srdcovky, hned po zprávách, taky u jejich sledování přeje za celý Český rozhlas Zlín pohodu a hezký podzimní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 9,5 minuty.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Gastroenterologie nemocnice ve Valašském Meziříčí má nový přístroj, který automaticky čistí a dezinfikuje endoskopy. Původní druhy stromů ozelení okolí parkoviště u Archeoskanzenu v Modré. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Dnes bude v regionu skoro jasno, nejvyšší teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Endoskopy na vyšetření žaludku a střev v nemocnici ve Valašském Meziříčí nově čistí a dezinfikuje automatický přístroj. Nemocnice za něj zaplatila víc než 700 tisíc korun. Co nový přístroj mění pro pacienty, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Pro naše pacienty to znamená především jistotu, že používaný endoskop prošel standardizovaným a kontrolovaným procesem čištění a dezinfekce. Takto správně provedený postup snižuje riziko mikrobiální kontaminace a je jedním ze základních předpokladů bezpečného endoskopického vyšetření.
0: Okolí nového parkoviště u Archeoskanzenu v Modré na Uherskohradišťsku vysadí několik desítek vzrostlých stromů a stovky keřů. Bude se jednat o původní druhy, které se vyskytovaly v okolí. Z ovocných stromů půjde například o jabloně, hrušně nebo oskeruše. Na výsadbě bude obec spolupracovat se sdružením Sázíme stromy. Pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovářik.
3: My se zavazujeme následnou péčí a spolupodílením při výsadbách, takže to samozřejmě pozvu rodiče, děti nebo i spolky, aby nám pomohli, takže se do toho zapojí. Drtivou většinu stromů u nás to sázíme, tak sázíme s dětmi a také to nikdo neničí. Je to vidět, že ten přístup potom je úplně jiný, když to jsou jejich stromy.
0: Zemědělci můžou žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je to na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu asi o třetinu méně, může za to nižší úroda hroznů, způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, řekl výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno, během dne oblačno. Aktuálně naměříme mezi 7 až 3 stupni a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní a osobní auto se srazily v ulici Třída 3. května ve Zlíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Nejdřív země vyleze verš ke svátku Tereze. Rýmem říkám, ať nám žije také každá Terezie. A když deny mi něco kalí, vše napraví dárek malý. Smích v duši i nalíčka, všem vykouzlí písnička. Tónů mám až po střechu, oddejte se poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 15. října roku 2026, máme podzim, v Brně máme hezký podzim. Ono se nám tedy ochladilo, ale teď už, když jsem šel do studia, tak už trošinku tak se ukazuje sluníčko a taky jsem se dočetl, že vlastně se ještě dočkáme takzvaného tereziánského babího léta. Ještě o víkendu má být trošku chladněji, ale pak od pondělka sice rána budou chladná, ale přes den se mají teplo ty vyšplhat až tuším někdy 17 stupňům Celsia. Ovšem, nebude pršet, bude opravdu sucho, katastrofální sucho. Když jsem se podíval do kalendáře, tak dnes slaví svátek ženy, děvčata, dívky, honosící se křestním jménem Tereza nebo Terezie. Obě jsme oslavili v úvodní básničce. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, ve svém okolí mám jednu Teresku a to je moje vnučka Tereska Machálková, takže Teresko, všecko nejlepší k tvému svátku. Já vím, že mě neslyšíš, protože už sedíš v lavici, ve škole, ale tak třeba někdo to bude slyšet, maminka, a věří dítě to tak. A už tady mám první přáníčko. To první mi dorazilo dneska ráno přímo na stůl tady, jak mám takovou tu pracovničku svoji, a posílá mi ho pan František Palát. Pane Františku, vy jste ho sice napsal na stroji, psacím, ale ten psací stroj vám teda píše, no, asi by to chtělo vyměnit tu pásku. No a taky tedy nerozumím vašemu skloňování, českému skloňování, takže se dopředu už omlouvám, jestli něco, jak se říká, pokaňkám. Omlouvám se. Takto přáníčko zní takto. Vážený pane Junák, moc vás zdravím z Valče. Prosím vás o písničku našim panům učitelům, jak živým, tak již nežijícím, našeho ročníku 1961. Měli jsme nyní 10. října setkání po víc jak 25 letech. Sešlo se nás asi 16. Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování a velkou vzpomínku na naše učitele, a to pana ředitele Jiřího Peníška a jeho manželku, dále na paní Sajtlovou, Vinařovou, potom taky na paní Pavlíčkovou, Čankovou, Dokulilovou a pana Blechu. Bohužel všichni jmenovaní nebyli na našem setkání ve Valči. Stále na ně myslím, neboť nám dávali základy do života 9.

5 roků. Písničku bych poprosil od Jožky Severina Červené jablíčko. Tak, pane Františku, já to neustále v závěru říkám každých srdcovek. Pokud chcete, aby zaznělo vaše přáníčko a k tomu jste si vybrali konkrétní písničku, tak mi to musíte dát v dostatečném předstihu vědět. A ne, že dneska, těsně před, já nevím, kolem 8:30 se mi to dostalo do ruky. To opravdu nejde, takže písničku vám nesplním. Ale mám tu ještě jedno druhé přáníčko, to je z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mým rodičům Aně a Vítězslavovi Štěpničkovým k 60 letům společného života, které oslaví dnes 15. října. K vašemu výročí vám, mami a tati, přejeme zdraví, pohodu a ať se na sebe díváte pořád tak zamilovaně jako na svatebních fotkách. To vám přejí z celého srdce dcera Jana s přítelem Honzou a synové Petr s manželkou, Jirka s přítelkyní, 4 vnoučata a 4 pravnoučata. No tak, moji milí, to víte, že rád splní vaše přáníčko a zahrají vašim rodičům k jejich oslavě 60 let společného života. A taky se řadím do toho zástupu, dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji jim vše dobré a hlavně štěstí a zdraví na společné další cestě života. No a už vám bude zpívat Zuzana Michnová.

Tak to byla Zuzana Navarová a její s Luisem písnička, tak se jmenovala. Doufám... Promiňte, Zuzana Navarová, co jsem to řekl za jméno? Tady mi napovídá Pavel Krutí Brko, promiňte, omlouvám se. No a už tady mám zase listu v knize 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností autorů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře. Vybral jsem vám ze strany 132 kapitolku s názvem Jak se brněnské domy staly součástí Liverpoolského hřbitova. Brněnské vily a jiné pamětihodné stavby mají svůj zlomek uložený na hřbitově v britském Liverpoolu. Je to díky propojení, které odhalila kastelánka brněnské vily Šťastny, Kateřina Konečná. Pátrala po místě, kde je pohřbený autor vily architekt Ernst Wiesner, který navrhl i brněnské krematorium, sídlo banky Union, později brněnského rozhlasu, anebo palác Morava na Malinovského náměstí. Ke znovu objevenému Wiesnerovu hrobu přibyl i malý brněnský památník. Kameník Radim Skácel na návrh architekta Tomáše Růžičky vytvořil plastický kruh z 9 okénky pro 9 různých kamenných střepů z Wiesnerovských staveb. Jeden úlomek je z budovy brněnského rozhlasu, další třeba z vily Šťastný a její vjezdové brány. Dodávka nám omylem kus toho podhledu urazila před pár lety. Já, jak jsem se tehdy zlobila na řidiče dodávky, no tak teď mu můžu na dálku poděkovat, protože díky tomu můžeme použít ten originální pískovec přímo z vily. Tak zavzpomínala Kateřina Konečná. Pomníček se podařilo vyrobit a na hřbitově ve Velké Británii stojí od 21. ledna 2026, tedy ode dne 136. výročí Wiesnerova narození. Tož tak.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tak to byla Těšínská a Jaromír Nohavica. Tuhle tu písničku mám opravdu obrovsky rád, úžasná. No a já tady mám další přáníčko, tentokrát z webového formuláře, a to zní takto. Zdravím do rozhlasového studia v Brně. Především vás, pane Zdeňku. Děkuji za váš pořad, kterým s humorem začíná den. Prosím o vyřízení pozdravu a velkého poděkování za veškerou práci a péči manželům Želibabkovým, Vladimíru a Ludmile z Korytné. Přísun vajíček, králíků, zeleniny a pečených sladkostí je v mojí kuchyni vždycky vítán. Určitě je potěší písnička ve vašem podání, Blanka Smetanová. Milá paní Blanko, rád splním vaše přáníčko. Už to těmi dobrotami voní až tady ve studiu. Vybral jste si písničku? No ano, já vám zaspívám. A bude to Žil jsem správně.
2: Český rozhlas Zlín.

0: snad jsem žil správně.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Tak to byl Bryan Adams, písnička dozněla a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu. Kdyby náhodou v případě, až když vyhrajete, tak abychom věděli, kam vám máme poslat cenu. Tak, dnešní cena, která na vás čeká, je MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferranteho. Dnešní indicie tedy zní: Brno svůj večerník nemělo, a tak dostalo aspoň veleúspěšné divadlo, které ovšem dnes již patří k historii. Opakuji čtvrteční indicii. Brno svůj večerník nemělo, a tak dostalo aspoň veleúspěšné divadlo, které ovšem dnes již patří k historii. Tak to byla čtvrteční indicie a již vám pouštím Helenu Vondráčkovou.

0: Písnička dozněla, dívám se na hodiny, jo, už minutka po 9:45 a já tady mám ke splnění ještě jedno přáníčko. Je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, srdečně zdravíme a prosili bychom o písničku. 15. října oslaví 60 roků výročí svatby Marie a Jaroslav Macháčkovi z Kostelce u Zlína. Přejem vše nejlepší. A prosili bychom zahrát písničku Stůj při mně, stůj až do skonání. K nám dvěma dnes nebe se sklání. Tak jak jim to hráli před 60 roky. Z díky přejeme a za vše taky děkujeme. Bratr s rodinou, i vás zdravíme a moc taky děkujeme za všechny pěkné písničky. Macháčkovi.
0: No tak, moji milí Macháčkovi, to víte, že rád splním přáníčko pro Macháčkovi, kteří dneska slaví své úžasné výročí. A přeji jim ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Jak jste mi to paní Macháčková odcitovala, tak ta písnička má název Svatební a zpívá ji Iveta Simonová. Tady je.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalili končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Brno svůj večerník nemělo, a tak dostalo aspoň veleúspěšné divadlo, které ovšem dnes již patří k historii. Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude páteční, nebojte se, a pak už nám všechno bude jasné. No a ještě mám pro vás vzkaz, moji milí posluchači, pokud chcete, abych vám plnil vaše přáníčka, abych je přečetl, komu chcete popřát a k tomu dát písničku, kterou máte rádi, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svůj vzkaz a svoje přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo mě to můžete napsat přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a k tomu přidat tu vaši konkrétní oblíbenou písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili dramaturgicky zpracovat a zařadit do denního scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 9:00 opět na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie pátrá po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradišťska, kterého podezřívá z pokusu o vraždu a který může být nebezpečný. Hnutí ANO končí ve vedení Kunovic. Novým starostou bude lídr vítězného uskupení nezávislí kandidáti pro Kunovice Lukáš Libosvár. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení. Zvažuje to ministerstvo školství. Dnes bude oblačno na teploměru do 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Krajští kriminalisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradišťska. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, který policisté vyšetřují od půlnoci. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové může být nebezpečný. Je vysoký 170 až 180 cm a může cestovat šedou Škodou Fabia s registrační značkou 2Z48888. Policie vyzývá veřejnost, aby se muže nepokoušela zadržet ani ho kontaktovat. Pokud ho lidé uvidí, mají okamžitě volat linku 158. Kunovicím na Uhersko-Hradišťsku bude vládnout nová trojkoalice. Vítězní nezávislí kandidáti pro Kunovice, kteří ve volbách získali přes 40% hlasů, se na spolupráci dohodli s lidovci a uskupením Kunovjané. V 17 členem zastupitelstvu budou mít 11 křesel. Ve vedení Kunovic po 8 letech končí hnutí ANO, za které už nekandidoval současný starosta Pavel Vardan. Novým starostou by se měl stát lídr nezávislých, 34-letý jednatel společnosti Lukáš Libosvár.
2: My jsme do voleb šli, aby jsme něco v Kunovicích změnili. Myslím si, že tu změnu chtěl velký počet lidí, což se odrazilo na výsledku voleb. Vím, že na začátku to nebude zcela jednoduché pro nás, jelikož jsme spoustu nováčků, ale my se tomu postavíme čelem a budeme pracovat, aby se Kunovice posunuli směrem dopředu.
0: Uvolněnou místostarostkou bude Andráš Krášková z nezávislých a neuvolněný místostarostou lidovec Tomáš Bartoň. Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence. I během vyloučení musí dítěti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
3: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté Zlína ve 12. kole doma porazili Sokolov 2-0. Berani tak vyhráli po druhé v řadě. V základní hrací době ale uspěli po víc než měsíci a 9 odehraných zápasech. Domácí premiéru ve zlínském dresu zažil slovenský útočník Robert Bačo, který mluví o tom, v jakém stavu mužstvo našel.
4: Vidím, že vlastne sú tu všetci parťaci. Cítim to, že tá kabina aj napriek tomu, že sa vlastne nedarilo, tak sa snažia byť pozitívni, makať na tréningoch dôraz a nejaké detaily na tých tréningoch v plnici.
0: Vsetín prohrál na ledě B týmu Pardubic 5-6, přesto dál drží v tabulce první místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu během dne velká, ale částečně průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I když venku je po ranních mlhách ještě stále zatažená obloha, snad se během dne vyjasní a čeká nás další krásný podzimní den. Příjemně bude ale určitě na vlnách Českého rozhlasu Zlín. U jeho poslechu vás ve čtvrtek 15. října vítá Markéta Macháčková. Co vás dnes čeká v dopoledním vysílání? Uslyšíte třeba pozvánku přímo ze skláren ve Strání Květná na sobotní den otevřených dveří. Koná se v rámci týdne sklářství, který připadá na příští týden, ale v Květné ji odstartují už tuto sobotu. No a pak vás čeká řada zajímavých příspěvků, písniček a chybět nebude ani rozhovor. Dnes to bude s docentkou Martinou Hřibovou z Fakulty technologické univerzity Tomáše Bati. Naše téma ale bude možná trochu nečekané. Vrátíme si s ní hluboko do historie a zjistíme třeba, jak se odívali naši předkové v době Velké Moravy. Zabývá se totiž studiem, ale i tvorbou historických kostýmů. To ale až po 11. hodině. Teď se těšte na písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Touto pohodovou písničkou jsme odstartovali dopoledne ve čtvrtek 15. října. No a teď pokračujeme ve vysílání. Mám pro vás jako vždy recept. Tentokrát na pomazánku z pečené dýně. A tento předpis nám poslala do rozhlasu paní Jiřina z Ostopovic, protože u nich v rodině patří už k podzimní tradici a hlavně vnoučata se prý na tuto pomazánku vždycky těší. Tak doufám, že bude chutnat i vám. Pomazánka se maže na topinky nebo čerstvé pečivo. Dá se jíst i s čerstvou zeleninou a budete na ní potřebovat 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíci citronové šťávy, 100 gramů čerstvého tvarohového sýra, 1 dýni Hokkaido, tymián, rozmarín, mletý černý pepř a sůl. Ještě zopakuji, bude to olivový olej 2 lžíce, citronová šťáva 1 lžíce, čerstvý tvarohový sýr, asi 100 gramů, dýně Hokkaido, 1, tymián, rozmarín, mletý černý pepř a sůl. Tak pojďme na přípravu. Dýni dobře omijeme, vydlabeme semínka a zbytek dýně nakrájíme na kostky. Ty rozprostřeme na plech. Dýni lehce osolíme, opepříme, přidáme natrhaný tymián s rozmarínem. Pokud máme čerstvý, pokud máme sušený, tak posypeme a pokapeme olivovým olejem. Dýni pak pečeme ve vyhřáté troubě na 200 stupňů Celsia, dokud není dýně měkká. Upečenou dýni necháme vychladnout. Dýňová semínka si mezitím na sucho opražíme na pánvi, protože je budeme také používat. Poté dýni přesypeme do velké mísy, přidáme čerstvý tvarohový sýr, citronovou šťávu a rozmixujeme tyčovým mixérem, tak, aby v pomazánce zůstaly znatelné kousky. No ale samozřejmě můžeme rozmixovat i zcela dohladka, pokud máte rádi. Pomazánku z pečené dýně ochutnáme, podle potřeby dosolíme, dopepříme a podáváme na čerstvém pečivu nebo toustech. Před servírováním můžeme zdobit dýňovými semínky. Tak dobrou chuť. Nejen třeba ke svačině s dýňovou pomazánkou, ale především k poslechu.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a na vlnách Českého rozhlasu Zlín nám ji nabídne už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
2: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
0: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená a kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Tuto i další záhady a tajemství Zlínského kraje najdete na webu zlin.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Víte, že nejnavštěvovanější turistický cíl na Moravě, Zoo Zlín, je plný unikátů? Od nejmodernějšího chovu afrických slonů v Evropě přes největší evropskou expozici jaguárů až po zátoku rejnoků, kde můžete tyto majestátní paryby pohladit nebo dokonce nakrmit. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude už za malou chvíli čas na tip pro vás, kam vyrazit o víkendu. Budeme tady mít pozvání do Strání Květná na Uherskobrodsku. V sobotu se totiž otevřou dveře místní sklárny a vy můžete být při tom, když se odlévá sklo, nebo se můžete třeba zapojit do řady aktivit pro malé i velké. Už za chvíli.

0: Příští týden je týdnem sklářství, které bylo před pár lety zařazeno na seznam UNESCO. Přinese ukázky výroby, otevřené sklárny, také ateliéry, tvůrčí dílny, exkurze i možnost vyzkoušet si tradiční sklářské techniky. A už tuto sobotu se k němu připojí i sklárny Květná 1794, které sídlí ve Stráni Květné na Uherskobrodsku. No a jaký je program pro návštěvníky připravený, to už nám prozradí ředitel skláren Květná Michal Florus. Pane Florusi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Já vás také zdravím, přeji dobrý den, no a rovnou se na úvod zeptám, co všechno jste pro veřejnost připravili právě na tuto sobotu?
1: Děkuji. Já bych tohleto formu nejradši a hlavně musím poděkovat všem svým kolegům ve sklárně, který vlastně den otevření dveří už měsíc pečlivě připravují i ten program. Pro naše návštěvníky tak, aby byl pro celou rodinu. A pro milovníky historie bude otevřena naše Cánova vila, kde sídlí naše historické muzeum, které jsme tentokrát obohatili o příběhy a legendy sklářů ze Strání i z Květné a vlastně Cánovou rodinu, která tam žila, plus o poslední úspěchy sklárny, které jsme v posledních dvou letech získali. Pro děti jsme si připravili zábavný program, například formou kvízu. A asi to nejdůležitější a nejhlavnější pro nás je také, že jsme otevřeli sklárnu a výrobu pro návštěvníky tak, aby byli schopní a mohli vidět výrobu krok za krokem, podívat se panům sklářům pod ruce a seznámit se s výrobou.
0: A je také možné se nějak zapojit a vyzkoušet si něco vyrobit?
1: Určitě je to možné. Pro návštěvníky jsme hlavně připravili tedy možnost si vyzkoušet ten celý výrobní proces. Je potřeba říct, že foukání skla nebo sklářství není jenom o tom foukání skla, ale má více procesů, který ten výrobek musí projít, a to už začíná už ve formárně, kde přípravě dřevěné formy, následně nahutí, potom se postáváme ke zpracování skla, což je nějaké broušení, malování, a konec je kontrola kvality. Návštěvníci budou moct projít celým procesem, vyzkoušet si i osahat nástroje, které naši skláři a mistři v tomto procesu používají. Další naši moji kolegové budou nachystaní zodpovědět různé dotazy a bude možnost si například fouknout sklo nebo vyzkoušet malování na sklo.
0: A je dobrý nápad vzít k vám do skláren v Květné i nejmenší členy rodiny tuto sobotu?
1: Určitě, určitě. My se sklářství bereme jako zábavu pro celou rodinu nebo den pro celou rodinu, a proto jsme i konceptovali ten den. To znamená, pro ty nejmenší bude tady nachystání, jak jsem říkal, už to malování na sklo si budou moci vyzkoušet, nebo například bude připravený skákací hrát nebo ten zábavný kvíz, občerstvení a například malování na obličej.
0: Ještě připomeňte posluchačům, kdy se tedy dveře skláren na návštěvníkům otevřou a také dokdy program potrvá.
1: Já i všichni kolegové se těšíme, kdy otevřeme brány v 8 hodin ráno a konec programu tedy bude v 1 hodinu odpoledne.
0: Vy jste zmínil, že také zdravíte své spolupracovníky, my je také zdravíme, těšíme se, že připraví bohatý program. A říkám si, vy jste, nebo já jsem při přípravě zjistila, že tedy příští týden začíná týden sklářství, vy to odstartujete už tuto sobotu, ale jaký pro vás osobně vlastně je smysl dne otevřených dveří ve vašich sklárnách, pane Florusi?
1: Pro mě osobně, ale myslím si, že i pro mé kolegy, vlastně tento možnost neotevřených dveří je opravdu odkryt to kouzlo toho sklářského řemesla, které je opravdu úžasné. My jsme to samozřejmě ve sklárně všichni propadli plně, ale je potřeba říct, že toto řemeslo už opravdu u nás trvá více jak 232 let, předává se z generace na generaci, ale má i budoucnost, jelikož dneska ve sklárně Květná vznikají produkty, které potom jsou odeslány do celého světa. A vlastně už dneska určují, řeknu, standardní celosvětový standard kvality. To znamená, u nás vlastně ve Stráni vznikají unikátní kusy, kterým se opravdu můžeme pochlubit po celém světě, ale pro mě nejdůležitější to, aby jsme to otevřeli i lokálně návštěvníkům a přátelům, rodinám, co se okolo Strání, Květné, a pro všechny, kdo mají zájem toto řemeslo s ním seznámit.
0: Říká ředitel skláren Květná 1794 Michal Florus. Pane Florusi, děkujeme vám za pozvání a přejeme vám všem ve Strání i těm, kteří k vám přijedou povedenou sobotu.
1: Ještě jenom krát děkuji a všechny srdečně moc zveme. Mějte se tím. Naschledanou.

0: Umělá inteligence umí pomáhat i škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit někdy i úplné nesmysly. Jak nenaletět, to si povíme už za chvíli.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

dohrála další z písniček, které nám dnes dopoledne zpříjemňují vysílání na vlnách Českého rozhlasu Zlín, je 10 hodin 54 minut. Za necelých 6 minut, ve kterých si poslechnete ještě dvě písně a bude to Lucie Vondráčková a kapela Greenhorns poté, tak to už bude čas na aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vám přeje krásné dopoledne Markéta Macháčková.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Studenti v Rožnově pod Radhoštěm řekli vedení města, co je ve městě nejvíce trápí. Pětice stran a hnutí, které povede kroměřížskou radnici, dnes podepsala koaliční smlouvu. Dnes bude oblačno na teploměru do 15 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré dopoledne. Bezdomovectví a lidé pod vlivem drog, to jsou podle mladých lidí největší problémy Rožnova pod Radhoštěm. Ukázalo to včerejší Mladé fórum, na kterém studenti navrhovali radnici, co by se mělo ve městě zlepšit. Na druhém místě se umístil návrh studentské kavárny.
2: Nápady studentů vítá nezávislý starosta města Jan Kučera.
3: Je to velká pomoc, kdy dospělí nevidí to město stejnýma očima jako děti a nám moc pomůže, když studenti žáci řeknou, toto bychom v Rožnově chtěli.
2: Podobné přání slyší po celé republice organizátor a koordinátor FOR Petr Herman.
4: To půjde všechno do rady a za 2 roky potom přijde opět taková zpověď pana starosty a ukáže, co se podařilo plnit nebo co je rozpracováno.
2: O konečném pořadí teď rozhodnou žáci a studenti ve všech rožnovských školách. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Radnici v Kroměříži povede následující 4 roky staronová pětikoalice stran a hnutí. Jejich zástupci dnes podepsali koaliční smlouvu. Vítěz voleb hnutí ANO 2011 se na spolupráci dohodlo s KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislými občanskými demokraty a kroměřížskými osobnostmi OK občany Kroměříže a hnutím KM26. Celkem se jedná o 16 zastupitelů ze 27. Starostou by měl zůstat Tomáš Opatrný z hnutí ANO. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo konat v úterý 3. listopadu. V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu více. 29. vydání Velkého knižního čtvrtka přináší na pulty knihkupců 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, kniha rozhovoru s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
5: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
6: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
5: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno, během dne velká, ale částečně průsvitná oblačnost a nejvyšší teploty budou 12 až 15 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Markéta Macháčková a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jejím zaměstnáním je studium a výzkum polymerních systémů, koníčkem historie a odívání. Jak se tyto věci spojují v životě Martiny Hřibové ze Zlína, i o tom si s ní budu už za okamžik povídat. Teď mám tu milou příležitost zatím ji přivítat v Českém rozhlase Zlín. Paní Hřibová, já vám přeji dobré dopoledne a moc děkuji, že jste k nám přišla do studia Českého rozhlasu Zlín.
8: Dobrý den a mnohokrát vám děkuji za toto báječné pozvání.
7: My jsme také rádi, že jste přišla a už za chvíli se budu moc těšit na povídání s vámi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kromě práce je důležitou složkou našeho života to, čemu se věnujeme ve volném čase. No a ženu, která dělá věci, které rozhodně stojí za pozornost, a to nejenom v zaměstnání, ale i ve volném čase, jsem si dnes pozvala do studia a až do dnešního poledne si spolu budeme povídat. A je to Martina Hřibová, která pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě technologické, a to v oboru studium polymerních systémů. A já jsem si říkala, paní Hřibová, že se vás možná na úplný úvod zeptám na to, co si pod tím vlastně máme představit, takový výzkum polymerních systémů, protože dnes si budeme povídat o něčem úplně jiném.
1: Tak polymerní systémy jsou vlastně většina toho, co vidíme na Zemi, protože to nejsou jenom umělé látky, jak bych si většina lidí představila, ale naopak z polymerů jsou vlastně složeny i rostlinná těla nebo lidská těla, je to součást naší stravy a tak dále. Je to jedna z důležitých složek tady v těchto oblastech a tam je opravdu široké pole působnosti.
0: Tak to už trošku chápu, jaké je to spojení vaší práce a vašeho koníčku, protože na první pohled mi to přišly dva nesourodé světy, protože vaší vášní je historické odívání, historie, také dějiny módy, ale také výroba, takže nejenom teorie, ale i praxe. No a teď si myslím, že už trochu to spojení vidíme, vidíte ho i vy?
1: Ano, je to krásné spojení, protože vlastně textilní materiály, ty jsou v principu dělány z polymerních systémů nebo z polymerních vláken, jak to nazvete, a tam opravdu to pole je velké.
0: Já si říkám, že když si budeme povídat o historických oděvech, ale budeme si povídat s vámi, tak by mě moc zajímalo, jaká byla vlastně vaše osobní cesta k těm historickým oděvům.
1: To je hrozně milá otázka, protože mě vlastně přivádí ke krásným vzpomínkám, které mám na Malanovický hrad, kde jsme si s kamarády začali užívat historický šerm, začali jsme se ho učit a jednoho dne jsme se rozhodli,

0: vás to vlastně přivedlo opravdu do velké hloubky studia teoretického, ale potom i praktického provádění výroby oděvů, protože když jsem se na dnešní rozhovor chystala, tak jsem opravdu žasla, kolik jste toho už vyrobila a jaké vlastně velké teoretické znalosti je možné v tomto oboru získat. No a mě přitom napadlo, jestli vlastně vás zajímá spíš forma, to znamená ten historický oděv samotný, nebo ten obsah, to znamená třeba ten dějinný kontext doby, kdy se nosil, to, z čeho jsou ty látky vyrobené a tak dál.
1: Popravdě řečeno, mě fascinuje naprosto obojí. Protože na začátku, když se podíváte na nějaký krásný portrét, tak vás ty šaty možná okouzlí a pak se ale začnete zabývat jako ten správný technolog makromolekulárních látek, tak se začnete zabývat a z čeho byly vyrobené, jak byly vyrobené, jak je dokázali ušít. No a potom se s tom máte k tomu i tu otázku, jak se v tom vlastně žilo, protože to není jenom ta věc, že to bylo na obraze, ale skutečně se v tom reálně žilo. Takže z toho logicky začnete zkoumat tu historii módy, a začnete se zabývat technologiema dobovýma, společností a každodenním životem lidí.
0: Vy jste říkala, že vás i zaujme to, jak se v tom vlastně žilo a to vy si i zkoušíte na vlastní kůži, protože vy je samozřejmě oblékáte, ty kostýmy nejenom svým známým spolupracovníkům tady v tomto oboru, ale i sama sobě. A já jsem si říkala, když jsem vás viděla na fotografiích v těchto nádherných kostýmech, kdy se člověk pak jako celý i promění, když se do toho oblékne, tak jak se třeba cítíte, když si na sebe obléknete například bohatě zdobené šaty arcivé vodkyně Anny Rakouské, třeba z 16. století.
1: Tak napřed se vlastně vaší kůže dotkne chladivý len vaší košile, pak váš hrudník stáhne šněrovačka a vy se v něm tak potřebujete trošku uhnízdit. Pak na vás začnou oblékat ty jednotlivé vrstvy dlouhých, těžších sukní a vaše ruce navlečou do několika vrstev kabátků a v tento moment vlastně začnete si uvědomovat vaše tělo podstatně víc, než jste očekávala, protože přece jenom váš pohyb se změní. Také límce vám najednou zvednou hlavu a najednou prostě i stojíte jiným způsobem. No a potom také začnete jinak vnímat prostor, protože s těmi rozměrnými sukněmi zas tak ne všude projdete a také si všimnete, že lidé stojí trošku dál od vás, než jste zvyklá, protože ani oni na vás vlastně nedosáhnou. A vlastně je na tom fascinující, jak moc ten oděv dokáže změnit to, jak člověk vnímá sám sebe a své okolí. A to máme i dneska, jenom my to možná vnímáme trošku méně než tehdy.
0: To zní moc zajímavě, možná o tom budu přemýšlet, až se budu zítra ráno před zrcadlem oblékat, samozřejmě ne do takových nákladných a složitých oděvů, ale právě do toho dnešního oblečení. A říkám si, jestli tedy vás tady tyto zkušenosti s oblékáním historických kostýmů i ovlivňují v životě, uvědomujete si to třeba?
1: Určitě ovlivňují, protože potom člověk začne vnímat, co k čemu patří, jak která vrstva kam navazuje a možná začne si trošku uvědomovat jiné souvislosti. A taky ostatně, když potom přijdete na hrad nebo zámek, tak tam nevidíte krásnou dekoraci, ale rovnou tam už začnete hledat ty technologie a tak dále. A potom vlastně potažmo můžete přijít k tomu, že když přijdete na ten hrad, tak to nevnímáte, že jste na nějakém muzejním exponátu, ale že se někomu procházíte v obyváku.
0: Martina Hřibová je hostem na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Martina Hřibová, tvůrkyně historických kostýmů i vědkyně v oblasti polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati, je s námi na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Paní Hřibová, my jsme zmínili kostým ze 16. století před chvílí, takže už je posluchačům jistě jasné, že jsou to historické kostýmy, často velmi staré. Oděvy z jaké doby jsou vám nejbližší?
1: No právě to vámi již zmíněné 16. století, konkrétně teda španělská móda, protože mě naprosto fascinuje ta její konstrukce, když si tam představte tu rozšířenou sukni a zároveň krásně tvarovaný živůtek. V podstatě dnešní nevěsty, některé si to také tady tu estetiku rády vybírají. A zároveň to trošku připomíná architekturu. Jsou tam přísné geometrické tvary, neobvyklé siluety a opravdu luxusní nádherné textilie, protože tehdy to bylo místo, které vládlo v podstatě téměř celému světu.
0: Jak vás tak poslouchám, tak vidím, že vy máte opravdu nastudované ty kostýmy velmi pečlivě, a to hlavně proto, že vy máte taky v ruce nejenom ty archivní prameny, ale velice často i jehlu a nit, protože je sama šijete. Jak to musí být náročné a jak třeba často teda se dáte k té tvorbě kostýmů?
1: Popravdě řečeno, jehla a nit je skoro moje poznávací znamení a sedám k tomu tak často, jak to jenom jde. Obvykle třeba si večer pustím nějaký zajímavý podcast a nebo naučný podcast a k tomu šiju, a to mi přijde, že je to krásná kombinace toho, že vlastně zároveň něco tvořím a zároveň se někam posouvám, a přijde mi, že by to mohlo být zajímavé pro mnoho dnešních lidí jako způsob, jak si odpočinout. A vlastně je to o tom, jak se koníček, tak jak to začalo, stal něco jako mnohem většího pro mě, protože dneska už je to opravdu, jak říkáte, ta badatelská práce zatím.
0: A když jsem se dívala na vaše stránky kostým.cz, kde toho najdeme opravdu velice širokou škálu od teoretických statí až po fotografie lidí v krásně vytvořených historických kostýmech, tak jsem si říkala, jak jsme na tom vlastně tady jako Češi v teorii i praxi výroby historických kostýmů. Známe i své dějiny a známe dějiny evropského odívání.
1: Tak myslím si, že od těch našich dřevěných dob jsme tady v České republice speciálně udělali opravdu velikánský pokrok vpřed. A tehdy nebylo možné získat skoro nic, natož odborné informace. A také nebyly dostupné krásné materiály vhodné pro tady tyhle účely. Ale dneska máme postupující digitalizaci, světová muzea máme v podstatě dostupná v každý v obyváku, můžeme studovat originální střihové knížky a tak dále. A ta kvalita a dostupnost látek je nám dneska podstatně snazší díky spojení. No ale co je nejdůležitější, tak my tady máme opravdu velice šikovné lidi. A to nemyslím jenom řemeslníky a nejenom v oblasti odívání, ale v mnoha věcech, ale máme tady také nadšené badatele, ať už oficiální či neoficiální. A ti všichni vlastně dělají opravdu fantastickou práci při rekonstrukcích oděvu. Takže to mně přijde úplně úžasné a mnozí snesou srovnání s mezinárodní špičkou.
0: Tyto rekonstrukce oděvů nám jistě můžou i poznat naši vlastní historii, a to třeba i regionální, protože já jsem narazila na to, že vy i třeba osobně víte, jak se oblékali naši předkové, a to třeba velkomoravští Slované, a to by mě asi hodně zajímalo. Tak pojďme do toho 9. století a podívejme se na to, jak vlastně chodili oblečení. Tam asi nebyl moc prostor na drahé látky, nebo ano, nebo se mýlím?
1: To je výborná otázka, protože ta perfektně ilustruje ten jeden z největších problémů, které máme při výzkumu historického odívání, a to, kolik se nám toho z té dané doby dochová. A proto z tohoto období my vlastně mnoho dochovaných odívů celých nemáme, protože textil je zrovna, jak je tenoučký, tak jeden z těch materiálů, který velice rychle podlehne rozkladu. Takže zbývají jenom malinké zbytečky. Ale i ty toho mnoho mohou říct, takže víme, že na Velké Moravě používali lněné a vlněné tkaniny, znali také konopí jako textilní surovinu. A máme dokonce i dochované bohaté velkomoravské hroby a tam nacházíme dokonce i velmi luxusní hedvábné textilie, které si nechávali dovážet z opravdu dalekých zemí. A pak si samozřejmě pro rekonstrukci oděvů musíme vzít nějaké paralely ze sousedních zemí, takže předpokládáme nějaké košilovité oděvy a tuniky. A co je úžasné, tak velkomoravský šperk, ten bych jako doporučila všem, aby si to případně prohlédli, protože staré město Uherské Hradiště a Mikulčice a Mikulov, jo, úžasné.
0: Takže si můžeme představit naše předky tady na Velké Moravě v nějakém dlouhém kusu oděvu, třeba v nějaké tunice a s jedním takovým zajímavým prvkem ve formě šperku, je to tak?
1: No, to nejbohatší, ty nejbohatší určitě ano.
0: Říká Martina Hřibová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také tvůrkyně historických kostýmů. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín poslouchejte rozhovor s ní.
2: Jen málo co voní tak krásně jako čerstvě upečený chleba. Stále více lidí se proto pouští do domácího kváskového pečení. Za křupavou kůrkou a vláčnou střídou se ale skrývá víc než jen mouka a voda. S lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína si proto povíme, jak pracovat s kváskem a co rozhoduje o tom, jestli se bochník opravdu povede. Poslouchejte nás 16. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: S Martinou Hřibovou ze Zlína, která se zabývá tvorbou historických kostýmů, si teď povídám na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Paní Hřibová, my jsme si povídali o tom, že jehla a nit, to je v podstatě takové vaše už poznávací znamení. Takže vy nejenom, že se zabýváte studiem historie, odívání v minulosti, ale vy také oděvy vytváříte. No a já jsem si říkala, že se zeptám, kdy vás třeba vypekla nějaká její součást. Nejenom při tom nošení, ale i při té výrobě, kdy to bylo opravdu náročné.
1: Aha, tak já jsem si teďka zrovna vzpomněla na to, kdy mě vypekla.
0: A klidně můžete, to možná bude zajímavější.
1: Při to, když jsem to měla na sobě. Protože tehdy jsme byli v Kutné Hoře a já jsem tam na hlavě měla takový vysoký čepec, který si často lidé spojují s Bílou paní. No a očekávala jsem, že jakoby mohlo dojít k nějaké srážce z futry nebo něco takového. Takže jsem si to zabezpečila právě na tento účel. No, jenomže co jsem nevzala v potaz, že Kutná Hora je na takovém krásném ostrohu a v nějaký moment zafoukal vítr, který šel ze spodu a ze zadu. A mě podfoukl závoj, takže mi ta milá dotyčná oděvní součástka prostě krásně odplachtila z hlavy. A co mě teda porazilo, tak nebyly futra, ale aerodynamika.
0: Tak to je teda asi nemilá chvíle při takových návratech do historie, jako bývají třeba různá odpoledne s šermíři na různých hradech, kterých vy se také ráda účastníte. No a tak mě napadá, přinesl vám tento koníček i nějaké přátele?
1: A myslím si, že tohle je ten největší dar, který mi tento koníček přinesl, protože díky němu mám v životě opravdu velké množství nejenom přátel, ale také z mnoha odborníky jsem se seznámila, z mnoha, opravdu mnoha různých profesí. A mezi mé nejbližší přátelé z tohoto úhlu pohledu patří třeba Hanka z Olomouce a máme dále kamarádky v Polsku nebo na Slovensku. Vlastně po většině světa se dá vždycky takhle někdo najít, protože to, co nás spojuje, tak je ta společná vášeň. Takže za tady toto jsem nesmírně vděčná, že se to děje a že tito lidé jsou v mém životě, protože my se navzájem krásně posouváme.
0: A posouváte se v oboru výroby historických kostýmů. No a jak třeba dlouho trvá taková výroba kostýmů? Samozřejmě záleží to asi na náročnosti.
1: Dlouho. To je ta nejkratší odpověď, protože vlastně to není o tom, že než začnete šít, tak první věc, co potřebujete udělat, tak potřebujete to nastudovat. Potřebujete projít obrovské množství literatury, dochovaných oděvů nejlépe, pokud by šlo adekvátní studie a tak dále. To je báječný moment na to, jak si procvičíte cizí jazyky. A další báječný moment přichází, když začnete zhánět látky. A to také je moment na cvičení cizích jazyků. Já se třeba takhle učím polsky skoro. A potom teprve si jako přichází ta nejtěžší část, a to je konstrukce střihu. A následně, až to máte ten velký emoční moment, kdy střihnete do té strašně drahé látky a rozstříháte ji na malé kousky, tak přichází ta část, že to sešijete, což je ku podivu rychle. Ale je tam ten moment, kdy to chcete zdobit, a kdy tam chcete našít všechny ty aplikace a tak dále. A pak už si konečně říkáte hotovo a pak se podíváte na tu hromádku knoflíkových dírek.
0: Teda to musí být docela psychicky náročný koníček, si tak říkám. A to jsem si myslela, že je to takový obrat do minulosti, taková kochání se estetikou krásných oděvů. No ale může to dát někdy pořádně zabrat. No, ale co takového nejzajímavějšího byste vytáhla z portfolia své tvorby historických kostýmů?
1: Mě asi právě nejvíc zajímá to 16. století ve Španělsku, protože ono to vypadá z dálky, že to snad se ani nedalo v tom nosit. Uměnovědci se na to často dívají, že je to emblematická záležitost, ale když pochopíme tu konstrukci, zjistíme, jak je tam vlastně, kolik je tam vrstev, jak musí sedět mezi sebou, tak to je něco.
0: A pojďte jmenovat třeba některý z kostýmů, který pro vás byl takovým vrcholem, že jste si řekla, no tak to jsem dokázala něco opravdu velkého.
1: Tak právě ta vám již dneska zmíněná arcivévodkyně Anna Rakouská nebo Habsburská, sestra našeho krále císaře Rudolfa II. A manželka španělského krále Filipa II.
0: A i vaši fotografii v tomto krásném kostýmu si mohou lidé najít na vašem webu a sociálních sítích. Martina Hřibová je hostem Českého rozhlasu Zlín. Co je?

0: Martinou Hřibovou ze Zlína, která pracuje jako vědkyně na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale ve volném čase se zabývá tvorbou historických kostýmů, ale také studiem, si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Paní Hřibová, jak v archivech tedy nalézáte různé ty zprávy o tom, jak se lidé dříve odívali? Jsou tam i takové podrobnosti, jako třeba trendy v odívání? Jak to tehdy fungovalo?
1: No, svým způsobem tam vlastně jsou, protože my můžeme prostudovat například dobové inventáře, třeba když si nějaká šlechtična něco koupila, a nebo také úmrtní posmrtné inventáře, co kdo po někom zdědil a tak dále. No a pak máme také dobovou korespondenci, kde třeba jedna česká šlechtična Polixena z Pernštejna si stěžuje na to, že její neteř byla málo vybavena z domova, když se šla vdávat za českého šlechtice. A tvrdila tam ta Polixena, že dotyčná je nahá a otrhaná.
0: Tak to je velice zajímavé. I takové zajímavosti se dají najít v archivech. A já jsem si vždycky myslela, že při tvorbě historických kostýmů čerpáte především z maleb. Protože tehdy nebyly fotografie, ale známe z různých hradů, zámků, malby a portréty šlechticů, kteří tam žili. Tak je to tak, že především z maleb? Nebo je ta škála těch zdrojů mnohem bohatší?
1: Je mnohem bohatší. Pokud si můžeme vybrat, tak samozřejmě malby jsou nádherné, jsou úžasné, ukazují, jak člověk chtěl vypadat, ale pokud si můžeme vybrat, tak ještě saháme k dochovaným originálním oděvům, protože ty vlastně vypovídají o té konstrukci nejvíc a případně nám i ukazují některé spodní oděvy, které my jinak normálně na těch obrazech nevidíme. No, to je to největší gro, ale samozřejmě z dob, kdy je nemáme, tak saháme po obrazech. A další fantastický zdroj jsou také dochované střihové knížky právě od 16. století dál, kde nám ukazují ten princip, jak ti lidé tehdy o tom přemýšleli, co skládali k sobě a tak dále. A někdy tam máme i popisy, jak to přesně ušít a tak.
0: Věřím, že takovéto zdroje je snazší najít u těch movitějších lidí a bohatších, u šlechty a tak podobně. Ale zajímáte se i o odívání prostého lidu?
1: Určitě, moc ráda. A je to ale velká otázka, protože ve skutečnosti toto byla většina populace. Ty drahé oděvy to měla tak, jak dneska, opravdu minimum. A jenomže my o tom nemáme příliš mnoho zpráv, ale byl nedávno prováděn a stále vlastně i probíhá výzkum právě české méně urozené společnosti v 16. století, například pan doktor Šimša z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici se tomu hodně věnuje a tam právě z různých inventářů dokládá, že i ti méně movití se zajímali o své oděvy, přece jenom i oni potřebovali sami sebe reprezentovat.
0: Paní Hřibová, vy se tedy zajímáte o tvorbu historických kostýmů a nejenom zajímáte, ale vy se jí zabýváte už řádku let. Máte nějaký sen, co byste chtěla ještě v této oblasti vytvořit? Nebo máte pocit, že už jste si ji splnila?
1: Ten úplně největší sen, právě to Španělsko, jsem si z valné většiny splnila, ale mám jiný sen. Mám sen si obléct ty šaty Jany Habsburské na místě, kde ona byla, kde ona se vyskytovala a chvíli se tam v tom projít a na místě El Escorial, které se nachází poblíž Madridu ve Španělsku, protože přece jenom to je ještě o něčem jiném, když jste ve správném oděvu na správném místě a vnímáte tu celkovou atmosféru, jak se v tom dalo pohybovat v tom místě, které je na to stavěné. Takže to je můj velký sen.
0: Nejen o historickém odívání, ale i o krásných chvílích, které můžete zažít, když si obléknete takovéto oděvy z minulosti na sebe, tak o tom všem si dnes povídáme s Martinou Hřibovou.
2: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračujeme v dopoledním vysílání ve čtvrtek 15. října a mým hostem je dnes Martina Hřibová a v našem povídání jsme se dostali daleko do historie a velmi hluboko do historického odívání a všeho, co tento obor nabízí. Já jsem za to moc ráda. A už nám zbývají opravdu poslední minuty rozhovoru. A proto bych se vás ráda zeptala, když jsem nedávno natáčela na hradě Lukově, tak jsem tam viděla velice krásně propracované kostýmy Albrechta z Valdštejna a jeho choti Lukrecie Nekšovny. A říkám si, jste jejich autorkou?
1: Ano, jsem.
0: Kde všude nás tak můžou překvapit kostýmy od vás? Kde v regionu třeba je najdeme? Nebo až tak ne, spíše za hranicemi?
1: Spíš je to o tom, že to je spíš součástí nějakých kratších výstav a v té chvíli samozřejmě mohou být. Takhle trvalé jsou zejména tady na Lukově a potom se chystá hezká, doufám, že přímo krásná výstava v Pardubicích, což teda pravda není náš region, ale myslím si, že to bude úžasné a bude to ladit k těm prostorám toho zámku.
0: Je to takový největší projekt, který vás teďka v této oblasti čeká?
1: Je to, co se týče šití, ano, ano. A potom nás čeká, že budeme příští rok pořádat velkou konferenci mezinárodní tady s Zlínským muzeem oděv a obuv v historii a těšíme se na to, že díky tomu sem vlastně můžou přijet spousta odborníků z celého světa. A potom teda chystám nějakou takovou publikaci a doufám, že už konečně vyjde, když teda odložím tu jehlu a niť, tak se k tomu dostanu.
0: Takže za vašimi pracemi může člověk vyrazit třeba na ten Lukov nebo se podívat samozřejmě i do online světa na stránky kostým.cz. A já jsem velmi ráda, že jste přijala pozvání Českého rozhlasu Zlín a že jsme s vámi mohli nahlédnout do tohoto velice zajímavého světa. Paní Hřibová, moc vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji mnohokrát a děkuji za pozvání.
2: Víte, že v našem kraji je město, které vzniklo na pustých ostrovech v řece Moravě. Bylo postavené podobně jako italské Benátky na dřevěných pilotech. Je to Uherské Hradiště, založené v polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dopolední vysílání s datem 15. října je pomalu u konce a my si ještě řekneme, co nás zítra čeká na vlnách Českého rozhlasu Zlín v pátek. Budou to samozřejmě dobré rady, budou s Kristýnou Fuchsovou, ale také s lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína. Domácí kváskové pečení umí potrápit, zvlášť když člověk teprve hledá správný postup. A s tím hledáním vám pomůže zítra Kristýna Fuchsová a také Alžběta Vintrová. Markéta Macháčková vám přeje krásné dopoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie pátrá po muži z Uhersko-Hradištska. Podezírá ho z pokusu o vraždu. V Uherském Ostrohu se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s ODS. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě. Během dneška bude oblačno až skoro zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 2Z48888. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném, volejte na linku 158. V Uherském Ostrohu bude vládnout hnutí ANO s ODS a ostrožským impulzem. V nově zvoleném 17členném zastupitelstvu budou mít velkou většinu 14 křesel. Pokračuje současný místostarosta Tomáš Bravený z vítězného hnutí ANO, které v volbách získalo přes 39% hlasů.
2: Na základě toho, že my jsme vlastně už tu práci během těch 4 let měli nějakým způsobem rozjetou, tak se zcela nabízelo to poskládat úplně stejně jako doposavať, s tím, že si s panem starostou prohodíme funkce. Pan Kuřimský bude místostarostou a má osoba se stane starostou, takže tímto způsobem jsme se domluvili.
0: V radě budou mít ANO a ODS 2 místa, ostrožský impuls 1. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností i firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až skoro zataženo částečně průsvitnou oblačností a výjimečně může být i polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na území Zlínského kraje hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Ivana Slabáková. Začíná Morava, krásná zem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: A no přátelé, je to první hodinka Moravy krásné země a u jejího poslechu vás vítá Ivana Staváková. No a odstartovala ji tentokrát přes Polanka a sice polkou Františka Maňase staršího a Aničky Žilkové Hezká Tereska. No a vy dobře víte, že ta písnička byla zároveň naším hudebním dárkem všem nositelkám tohoto krásného jména Tereza či Terézia, které dnes slaví, jak určitě víte, svátek zhodně u nás i na Slovensku. Takže, milé Teresky, přejeme všechno nejlepší. Já už tu mám první dva telefony, tak jen připomínám telefonní číslo 7264652000. A jako první se dovolal z Vlčnova pan František Pavelka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slaváková, já vás zdravím a taky všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Dneska bych chtěl nechat zahrát písničku pro moji spolužačku ze Střední zemědělské technické školy z Kyjova. Je to paní Marie Stávková, rozená Maďarovičová z Prušánek, která v těchto dnech oslavuje 80 let svého života. Milá Maruško, k tomuto krásnému výročí ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky od svých blízkých a svého manžela. Buď stále tak usměvavá, veselá a rozdávej svůj optimismus do svého okolí jako doposud. Zdravím taky tvého manžela Zdenka, který zanedlouho oslaví svoje narozeniny. Oběma vám přeji, aby další léta jste prožili ve zdraví, v pohodě, ať se vám daří obdělávat váš vinohrad a vyrábět velmi kvalitní víno. To vše vám přeje z Vlčnova František Pavelka. Děkuji vám, paní Slabáková, a přeji krásný den a hodně zdraví.
0: Tak my taky přejem, pane Františku, krásný den a hodně zdraví, co víc si můžeme přát. A zkusím ještě jeden telefon, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Gustav Vlk, Vlčí Doupě, Praxice.
0: Ano, zdravíme Vlčí rodinku, tak povídejte, pane Gustave.
2: Tak bych chtěl, mám několik přání, první řady bych chtěl popřát k dnešním narozeninám Jožkovi Šmukařovi, protože jsme velmi dlouholetí kamarádi, studovali jsme spolu v Brně hotelovou školu, známe se víc jak 50 let. Tak mu přeju hodně zdraví, štěstí a ať mu to furt tak stále dobře zpívá. Potom taky dneska je Terezi, tak bych chtěl popsat Terezi Fojtíkové z Uherského Brodu, která má dneska svátek, pak bude v neděli Lukášovi Přikrylovi z Uherského Hradiště a Lukášovi Horenském. Bych chtěl popřát taky hodně zdraví a taky tento týden můj synovec, kněz Roman Vlk, oslavil 45 let života, který působí v Laškově, tam někde na Prostějovsku, tak mu

která se 15. října dožívá 80 roků. Všechno nejlepší, pohodu a spokojenost uprostřed rodiny, která o ní s láskou pečuje, jí přejí Mirka a Pepa Fackovi. A v dalším dopisu je prosba o písničku pro švagrovou Terku Škrobáčkovou z Hlohovce. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a ještě jednou zdraví, taky hodně štěstí a spokojenosti. To jí k dnešnímu svátku přeje paní Hartlová z Malenovic a dál píše písničku a přání všeho nejlepšího k narozeninám, hodně štěstí a zdraví posílám také své neteři Jitce Ilčíkové. No a my posíláme Valčík Šardická stárečka, který zahrají Ištvánci ze

0: dohráli i Štvánci ze Šarděc a slovo má pan Mirek Čaňo z Březové u Uherského Brodu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam zdravím. A dneska bych chtěl poslat písničku naší vnučce Teresce Pavelkové do Vršnov. Všechno nejlepší, hlavně to zdraví. Zdraví, ať ji poslouchají rodiče, co je líbí ve škole. A to všechno jim přeje Míra a babička Mírka. Děkuju.
0: Dobře, tak my taky blahopřejeme. A komu popřeje pan Bohumil Mádal ze Vlína? Dobrý den.
2: Dobrý den, Ivánko, přeju vám i vašemu spolupracovníkovi nebo spolupracovnici. A já bych chtěl jménem celé velké rodiny popřát přítelkyni mojeho vnuka Martina Mádala k dnešnímu svátku. A přál by jí hodně štěstí, zdraví, lásky, hodného manžel, hodné děti, synama, hodného manžel.

0: manžela a bohatého. A takové, co se všechno, to máme rádi. No, co
1: ano,
0: se
1: co
0: přeje.
1: Se přeje, štěstí, zdraví.
0: Štěstí, zdraví.
1: No, aby se jí dařilo v životě.
0: A tak,
1: tak ano. No. Takže a je to večer, Tereska, pane Bohumil,
0: Tereska,
1: že?
0: Tereska, ano, Tereska. A večer naschledanou.
1: Tam budeme se těšit opět večer naslyšenou. Tak to byl veselý pan Bohumil. No a do Dalešic poputuje písnička a taky přání k narozeninám pro pana Rudolfa Špačka. Vážený pane Špačku, přejeme vám především hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať vám dělá radost vaše velká rodina a vše zlé, ať se vám vyhne velkým obloukem. Těšíme se na každé milé setkání. Srdečně vás z Dobřínska zdraví Vokounovi a Jechovi. A ještě paní Irena Ráčková napsala: dnes je to opět den, kdy se před 94 lety narodil pan Karel Hord z Holubí zhoře u Velké Býteše. Přejeme ti, milý tatínku, všechno nejlepší, zdraví a spokojenost v kruhu rodiny. To ti přejí dcery Hana a Irena a samozřejmě všechna vnoučata a pravnoučata. My taky blahopřejeme a polku Dalešická dědinečka zahrají Kameníkovi muzikanti.
2: Český rozhlas Zlín.

0: k dobrý kameníkový muzikanti a já mám u telefonu paní Zitu Bémovou z Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivanko, já vás srdečně zdravím, také všechny posluchače a mé přátelé, také mám dvě Teresky, a sice vnučku Teresku Urbanovou v Brně a Teresku Dičkovou na Labuti u Svitavky, tak já vám, děvčátka, přeju hodně, hodně zdraví, protože to je úplně nejdůležitější a ať vás nepotká v životě nic zlého a ať se vám daří všechno k dobrému.
0: Dobře.
1: Tak to vám všechno přeju, děvčátka.
0: Dobře, paní Zito. A je to všechno.
1: Je to všechno, ano.
0: Tak se mějte hezky, nashledanou. A ještě paní Elena Večerková z Vřesovic u Prostějova, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Šlabáková, já vás zdravím. A chtěla bych popřát ještě Bebčákové, Tereště Mnichové ze Vřesovic a celá její rodina jí to přeje. A taky Terešce Pospíšilové za Svobodná z nemocnice Šipky z Olomouce.
0: Dobře. Dobře,
2: a
0: paní.
2: Ještě Renatce, která bude mít Šipky v Prostějově v nemocnici narozeniny 19.
0: Dobře.
2: Hodně zdravíčka jim přeju.
0: Dobře, paní Večerková, my rádi zahrajeme, ano?
2: Jo.
0: A už je to všechno?
2: Jo, už je to
0: ano,
2: všechno.
0: Ano, dobře, dobře, ta krásná přání, paní Elena Večerková. No, přátelé, a jak už jste slyšeli od pana Gustava Vlka, který mě trochu předběhl, tak narozeniny dnes slaví také vám všem dobře známý zpěvák Jožka Šmukař. Takže Joži, pokud posloucháš nejen za sebe, ale určitě i za všechny naše posluchače, za Borka Kapitančíka, za všechny tvé přátelé a fanoušky, tak my ti teda s Borkem, když už jsem to takhle prozradila, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, taky pevné zdraví, ty dobře víš, o čem mluvím, no a stále tak krásný hlas, který dokáže pohladit po srdíčku, takže si ho dlouho uchovej a narozeniny si pořádně oslav. No a Jožka samozřejmě si, jak bývá u nás zvykem, i sám zaspívá. Doprovodí ho kdo jiný než právě cimbalová muzika Jožky Šmukaře a bude to známá lidová, kterou si zkusíme zaspívat s Jožkou Pri Trenčanskej bráně.

0: to byl dnešní oslavenec Joška Šmukař, kterému samozřejmě jeho muzikanti potom udělali i krásný sbor, ale teď už mám u telefonu pana Urbánka Františka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, osobně se hlásím.
0: No tak povídejte, konečně se zadařilo.
1: No, paní Ivanečko, takže samozřejmě nesmím být pozadu dnešnímu oslavenci, panu Joškovi Šmukinovi. Tak Jožinku, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky, zdravička a ať ti to pořád stále tak pěkně zpívá, jo, ti přeje Franta Urbánek Křepic, jo, prožili jsme spolem hodně nahotevné něco. No.
0: Dobře.
1: Manželce pro potěšení a všem těm mém kamarádům a kamarádkám.
0: No,
1: je to
0: výborně, tak teda i pro vás bude písnička.
1: Borek tam nahoda není, že ne?
0: Prosím?
1: Borek je tam?
0: Ano. Ne. Ano.
1: Tak ho taky, pesničku jemu, Borkovi.
0: Dobře.
2: Děkuju.
0: Dobře, dobře, pane Františku. Tak my vám děkujeme oba, mějte se hezky, nashledanou. A ještě paní Jarka Zrníková z Jasené, dobrý den.
3: Dobrý den všem. A mám taky dvě Teresky. Jedna je naše vnučka, Tereska Zrníková, a druhá je z Liptálu, Tereska Vaculíková, tak jim přeju. Naši Terese, hodně jedniček ve škole, zdravička, čertička, ať poslucha všechny. A druhá Tereska taky. Moc, moc, moc štěstička a zdravička, protože dělá v horách s koněma. A Pavlík malý a dít dělá jenom samovr a dost. To jí přeji teta a babička Zemíkovi.
0: Dobře.
3: A vám přeji také jenom to zdravíčko, zdravíčko, vím, co to je.
0: Tak, paní Jarko, i já vám musíme si přát to zdraví.
3: Ještě se tam do Liptála a na Přiluk se 30.
0: No, výborně.
3: Pichové. No, tak jo. Už to je všechno.
0: Dobře, tak nashledanou. A napsala taky paní Jana. Prosili bychom o zahrání písničky pro pana Pavla Elricha z Holešova, který dnes slaví 80. narozeniny. Chtěli bychom mu popřát hlavně co nejvíc pevné zdraví, taky hodně štěstí, elánu, ať ho nohy nebolí, radost a spokojenost v kruhu své rodiny. No a zároveň s manželkou Dankou prožili 50 let společného života. Blahopřejí kamarádi Václav a Jana Soukupovi z Přílep. A teď tu mám prosbu, cituji, k narozeninám našemu vedoucímu Miloši Vybíralovi z Třebíče. Miloš dnes svůj svátek slaví a my mu přejem hlavně zdraví. Ať se rybkám pěkně daří v akvárku v tvé kanceláři. Pod palcem rozpočet máš, řešení na každý problém znáš. Ať nepřestaneš se s námi smát, nezbývá nám, než ti přát pevné zdraví, ba i kosti, k tomu tepla do sytosti. Přijmi naše blahopřání, hlavně boží požehnání a pro více radosti, taky boží milosti. Všechno nejlepší k narození nám přejí kolegové z kanceláře, tak kolegové, kteří mají básnické střevo, věřím, že přání potěšilo a že potěší i polka Vinohrady moje, kterou zahraje Tufaranka.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Tak a teď už dostane slovo paní Maruška z Milotic. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Šlabáková, tady Koláčkovna Milotice. Máme tady nějaké oslavenkyně, paní Františka Šeďová oslaví půl kulaté narozeniny v nedělu. Paní Jiřinka Dobešová taky oslaví narozeniny a ještě máme Teresku Nedůchalovou, která má dneska svátek, takže všem přeji za Koláčkovnu hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se mají dobře, požehnání.
3: Dobře, paní Maruško, tak ať vám koláčky zavoní a všem chutnají, tak se mějte hezky, nashledanou. A z Jaroměřic volá pan Karel, dobrý den.
5: Dobrý den, paní Slabáková, zdravím ještě jednou. A chtěl bych vás poprosit o zahrání pěkné písničky pro mého švagra, pana Františka Janu, který 4. října oslavil 65 a zároveň měl svátek. A dále 11. října měla narozeniny jeho manželka Alena Janů, také z Jaroměřic. Chtěl bych jim popřát za celou rodinu hlavně zdraví, štěstí, pohodu a fanda, ať stačí doplňovat knihovnu. Za všechny, tohle všechno přejí sestry a švagrové se svými rodinami a Pavel. Děkuji vám, přeju hezký den.
3: My vám taky, pane Karle, přejeme krásný den. A teď dvě přání, které k nám poslal Jarda Wolf. To první je zřejmě pro Teresku Lamáčkovou z Dechové hudby Ištvánci. Přeji ti, ať tvůj krásný zpěv přináší stále radost, úsměvy a krásné chvíle s kapelou Ištvánci i se všemi, kteří tě rádi poslouchají, a ti nikdy nechybí chuť zpívat, dobrá nálada a štěstí na každém kroku. Krásný svátek, Teresko. A to druhé přání je pro Teresku Krejčí, zpěvačku Šardičanky. Taky je rád, Teresko, že může jako fanoušek sledovat a poslouchat Dechovku a píše: užij si svůj sváteční den co nejkrásněji, posílám ti ze srdce velké přání, pomyslnou kytičku a srdečný pozdrav od fanouška Dechovky Jardy z Otnic. No a právě dnes 15. října slaví výročí diamantové svatby manželé Vlasta a Jan Tůmovi z Pišela. K vašemu výročí vám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a ještě mnoho společných let. A to vám přejí vaše dcery a taky syn s rodinami. A ještě přání od paní Blanky. Slůvko ano má jenom 3 písmena. Pokud ovšem provází 2 lidi 60 let společného života, je to láska. V Korytné provází Vladimíra a Ludmilu Želibabkovi společným životem. K diamantové svatbě přicházejí popřát děti Vladimír a Lenka se svými blízkými, no a Vojta, Barunka a Arinka přidávají placák a pusinku. No a ještě tu mám prosbu o písničku pro Františka a Marii Javorovi z Drslavic, kteří se den po dni dožívají 82 roků. Přejeme jim hodně zdraví a životní pohodu. Zároveň s nimi slaví své druhé narozeniny nejmenší pravnučka Klaudinka, která jim posílá za všechny velkou pusu. My posíláme přání všeho nejlepšího všech, o kterých jsme mluvili, a taky písničku Cože ti já slúbím, kterou zahraje Lanžočanka.
6: Český rozhlas Zlín.

dohrála Lanžočanka a já tu mám přání, které poputuje na Slovensko. Dnešní den je slávnostný pre paní Tereziu Lukáčovou z malej dědinky Dubovce. Obracáme se na vás s prosbou o pesničku pre tuto úžasnou ženu. Mami, dnes je v kalendáři tvoje jméno. Dovol nám, aby jsme ti přišli poblahoželať. Všetko nejlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a plnú náruč Božího požehnania, ale hlavně veľa, veľa sil do ďalšieho nelahkého boja. Aj keď nie je každý deň pre teba ľahký, jsme vďační a radi, že tu môžeme s tebou byť. Všetko najti želajú Jozef, Igor a Martin s rodinami. No a k želaniu sa pripájajú Ján a Jožinka Regaskových a rodina Mariana Blahu. Mami, sme radi, že ťa máme. Další přání bude pro pana Stanislava Pospíšila, který se v Hrušovanech u Brna dnes dožívá 86 roků. Pan Pospíšil je dlouholetý člen tamního sboru dobrovolných hasičů a je také nositelem titulu Zasloužilý hasič. Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let. Tak to vám, pane Pospíšile, za všechny vaše kolegy přeje a za vaši práci si pro sbor děkuje aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. A teď už legrůti a dojdi šohajku.

To byla dechová hudba Legrúti a na řadě jsou další přání. Přání k 50. narozeninám posíláme do Orlovic naší milované oslavenkyni Zdeničce Hladké, rozené Chytilové. Milá Zdeničko, k tvému významnému 50. jubileu ti přejeme krásné dny plné pohody, pokoje, pevného zdraví, neutuchající lásky a božího požehnání. Ať tě na každém kroku provází úsměv, štěstí a radost v kruhu těch, které máš nejraději. To ti s láskou přejí maminka Jindřiška, manžel Stanislav, milovaná dcera Tereska s přítelem Adamem, sestra Jitka s manželem Radkem a dcerou Raduškou, tchýně Marie, švagrová Jana a švagři Zdeněk a František, Jarmílka Beránková, strýc Jiří Chytil a teta Marie Charouzová s rodinami. No a velké obětí a přání k dnešnímu svátku posíláme na závěr také dceři Teresce. Teresko, jsme na tebe pyšní, jak pilně studuješ zubní lékařství na vysoké škole. Přejeme ti úspěšné studium i nadále, spoustu důvodů k úsměvu, srdce plné lásky a po svém boku jen ty, kteří tě dělají šťastnou. A ještě prosba o písničku pro Terezu Ordošovou z Troskotovic k svátku. Milá Terko, k tvému svátku posíláme ti vzpomínku krátkou. Ty se ve světě nestratíš, každý moment v radost obrátíš. Život si umíš skvěle užívat a přitom na rodinu vždy myslívat. Nikoho z nás nenecháš ve štychu, vnášíš klid do každého spěchu. Přejeme ti zdraví, štěstí a smích, ať máš jen radost ve dnech budoucích. Přání za celou rodinu posílá babička Fanda. A my písničku Teče potůček bublavý, kterou zahrají Jižani.

dohráli Jižani a zbývá nám čas ještě, jak se dívám na polku, půlnoci už odbylo. Zahraje Miločanka.

Tak to byla poslední písnička Polední Moravy krásné země. Za chvilku vám instrumentální skladbu U buku Ivo Horkého zahraje Stříbrňáka. Tak právě teď ji slyšíte. Za Polední Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková. Já vám přeji, přátelé, krásné a pohodové odpoledne a nezapomeňte, že krátce po 18. hodině tu bude druhá hodinka Moravy krásné země.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Zlíně se na společné koalici předběžně dohodli trojblok ODS, Lidovců a Pirátů s hnutím Zlín 21 a chtějí přizvat také starosty. Komentovaná prohlídka národopisné expozice Slováckého muzea návštěvníkům přiblíží život řemeslníků. Policie pátrá po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradištska. Během dneška bude oblačno až skoro zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Zlíně se rýsuje nová koalice bez vítězného hnutí ANO. Nově vzniklý trojblok, který tvoří ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty, se dnes sešel se zástupci hnutí Zlín 21. Dohromady mají 20 mandátů v 41členném zastupitelstvu, což jim na většinu nestačí. K jakému závěru na společné schůzce dospěli, přibližuje lídr společně pro Zlín Aleš Dufek z KDU ČSL.
6: Že máme zájem spolu být v koalici a že máme zájem do této koalice přibrat třetí subjekt a to je asi důležité, že jsme se shodli, že tím třetím subjektem by mělo být hnutí STAN.
5: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo na dnešní podvečer komentovanou prohlídku národopisné expozice Slovácko. Podrobnosti přidává etnograf Jan Káčer, který návštěvníky expozicí provede.
7: Bude zaměřena na řemeslníky a na oslavu Mezinárodního dne nemateriálního kulturního dědictví, které vychází na 17. října. A právě ten můj výklad bude zaměřený hlavně teda na ty řemeslníky a vypíchnu vlastně ty jednotlivé obory, které můžou návštěvníky vidět prostřednictvím krásných trojrozměrných předmětů u nás v expozici.
5: Začátek komentované prohlídky je v 17 hodin. Krajští kriminalisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradištska. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, který policisté vyšetřují od půlnoci. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové může být nebezpečný. Je vysoký 170 až 180 cm a může cestovat šedou Škodou Fabia s registrační značkou 2Z48888. Policie vyzývá veřejnost, aby se muže nepokoušela zadržet ani ho nekontaktovala. Pokud ho lidé uvidí, mají okamžitě volat linku 158. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27. Návrh rozpočtu je jedním z hlavních témat summitu.
0: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až skoro zataženo, částečně průsvitnou oblačností a výjimečně může být i polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Pozorní buďte na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Starého města. Máme tam hlášeného cyklistu na vozovce. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Alex a host.
1: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda. Keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho bol gol, takže 3-1, nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne? Ten
1: nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruke, takže to je v pohodě. Já prstení nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dál do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával: Čaldy, kopni to nahoru, proste.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až v průběhu 2 rokov, celkom dost.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teda jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na

0: na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to aj tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
1: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil
0: jsem
1: doma?
0: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělení, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
1: A to byli fanoušci...
0: Bohemians.
1: To byli fanoušci Bohemians, ano. Ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes? Myslím
0: si, že asi tak o generáciu a pol starší.
1: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
0: Ano,
1: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
0: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
1: Keď ste za ne chytal a když se vám dařilo, ne?
0: Ano, keď sa nám dařilo. A zase musím povedať, že veľakrát mi nadávali, že by na mňa pískali, alebo toto si nejak nevybavujem. Ako určite boli zápasy, ktoré mi nevyšli, ale nepociťoval som nejakú zášť zo strany fanúškov.
1: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gól, ktorý vlastne rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
0: No, ako sa cíti? Tak samozrejme cíti sa platou, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
1: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
0: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minúty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
1: A to každý sa stala?
0: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
1: A to posiluje to sebevedomí, istotu?
0: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
1: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase ale domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Tak regulérně jsem chtěl domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejšia a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti takže Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězích, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nejakým spôsobom osud ma dovedol naspäť k futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytať.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom futbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: čo
0: ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť, samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no, musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnejší, pohodovější, takový, ja neviem, nebo ste cholerici? Máte nieco společného brankáře?
1: Ja si myslím, že každý brankár je špecificky iný, ale kedysi sa vravievalo, že brankár a ľavé krídlo sú blázni. Že sú proste úplne iní, hej, a všetci hovorili, no to je myškár, to je brankár, to je proste blázon, to je magor.
0: A jak si to prejavuje? Promiňte, jak si prejavuje to, že je niekto magor?
1: Niekto na tréningu alebo v zápasoch viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je proste divný nejakým spôsobom. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe?
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový skor, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se. Já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť. Musí,
1: tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, ne, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie, mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ, ta partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počúvať nějaký Slováci, tak si budou hovoriť, čo to je za hatalštinu, protože já se sice snažím hovoriť slovensky, ale mnoho lidí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A já hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, sice ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niektorí fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuju, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, s přetěžkými rýmy.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie pátrá po muži z Uhersko-Hradištska. Podezírá ho z pokusu o vraždu. Vizovice hledají vhodný vánoční strom na Masarykovo náměstí. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Během dneška bude oblačno až skoro zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký. Má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou 248888. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném, volejte na linku 158. Vhodný vánoční strom na místní Masarykovo náměstí začínají hledat ve Vizovicích na Zlínsku. Mělo by se jednat o samostatně rostoucí strom, nejlépe smrk nebo jedli, vysoký 6 až 8 metrů. Podmínkou je i dobrá přístupnost pro techniku, která bude nutná pro pokácení stromu, manipulaci s ním a odvoz na náměstí. Pokud by někdo chtěl darovat městu odpovídající jehličnan, může kontaktovat technické služby města Vizovice. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
2: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
3: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
4: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
3: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
5: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
3: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
6: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
0: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude oblačno až skoro zataženo, částečně průsvitnou oblačností a výjimečně může být i polojasno. Nejvyšší teploty během dneška naměříme kolem 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné čtvrteční odpoledne přeji. Téměř každé datum obsahuje nějaký mezinárodní den. Některé jsou poměrně kuriózní, jako třeba Mezinárodní den švihlé chůze, který byl inspirován skečem Monty Pythonů, nebo třeba Den pití kávy v pyžamu. Ovšem ten dnešní mezinárodní den má skutečný smysl. Máme 15. října a to je Mezinárodní den bílé hole. A je to den, který nás upozorňuje, že v našem okolí žijí i nevidomí lidé. Zároveň se různé organizace prostřednictvím různých akcí snaží zvýšit povědomí o problémech, se kterými se denně potýkají zrakově postižení lidé. My víme, že Český rozhlas Zlín zrakově postižení lidé poslouchají a já bych je v tuto chvíli chtěl speciálně pozdravit, protože my na ně určitě myslíme. Ale úplně všichni si jistě poslechnete další aktualitu, kterou vám přineseme už za pár minutek. V Otrokovicích u vlakového nádraží vznikne nová parkovací plocha, k dispozici bude 66 nových parkovacích míst. Parkoviště ale bude placené, tak si počkejte na podrobnosti. Krásné odpoledne přeji úplně všem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: s vámi Český rozhlas Zlín a věřím, že také pohoda a také čerstvé informace z vašeho okolí. V Otrokovicích u vlakového nádraží bude první placené parkoviště ve městě. To nabídne desítky nových parkovacích míst. Kdy práce začnou a jak bude parkoviště fungovat, to zjišťovala naše pilná reportérka Blanka Kovandová. S informacemi už dorazila do studia, kde ji vítám. Hezký den, Blanko.
1: Hezký den, Pavle, tobě i všem posluchačům. Hezké dopoledne samozřejmě mají i v Otrokovicích, protože novou možnost parkování nabídne odstavná plocha v ulici Jošky Jabůrkové poblíž železničního nádraží. Ta je pro region jedno z klíčových a hojně využívaných míst cestujícímu na železničním koridoru ve směru na Prahu i Vídeň. Jak už bylo řečeno, stavební práce by měly začít ještě teď v průběhu října a hotovo by mělo být v prosinci. Za téměř 5 milionů korun vznikne 47 míst pro osobní auta a dalších 19 míst pro dodávky. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Město pro účel parkování odkoupilo koncem roku 2024 pozemek v nároží mezi ulicí Jošky Jabůrkové a komunikací podél nádraží. V lokalitě, kde dosud nemělo vhodné vlastní plochy pro rozšíření parkování, tak získalo prostor využitelný pro potřeby sídliště před nádraží i lidí přijíždějících k vlakům.
1: Město tuto plochu zpřístupnilo řidičům už během letní rekonstrukce ulic Havlíčková a doktora Beneše, aby jim usnadnilo parkování v době dopravních omezení. Dočasnou možnost lidé využívají i teď. Před zahájením stavby ale bude nutné prostor uvolnit.
0: Co budou obnášet ty plánované úpravy? Jak by mělo parkoviště vypadat, Blanko?
1: Odstavná plocha bude napojená na ulici Jošky Jabůrkové společným výjezdem a vjezdem. Středová komunikace, tak ta dostane povrch asfaltový, jednotlivá stání budou z betonového recyklátu. Součástí stavby bude taky chodník navazující na stávající pěší trasu, nové osvětlení, dopravní značení a výsadba vzrostlé zeleně. A jak už bylo řečeno v úvodu, parkoviště bude placené. Proto se tu počítalo původně i se závorou, ale to by se náklady vyšplhaly o další milion a proto se město rozhodlo, že parkoviště bude bez závor a kontrola plateb bude zajištěná jinak.
0: Můžeš být konkrétnější?
1: Tak konkrétní ceník ani způsob platby zatím stanovený není. Každopádně jisté je, že kontrolu plateb by měla zajišťovat městská policie, strážníci při pravidelných kontrolách načtou registrační značky vozidel a systém vyhodnotí, zda mají parkovné uhrazené nebo ne. Starostka Otrokovic Hana Večerková z hnutí ANO 2011 uvedla, že s poplatněním plochy chce město podpořit účelné využívání parkoviště a předejít tomu, aby se z toho stalo odkladiště dlouhodobě odstavených aut. Tento krok, zejména na sociálních sítích, vyvolává nespokojené reakce. Lidi mají obavy, že řidiči stejně budou vyhledávat raději neplacené možnosti parkování v okolí, což by mohlo komplikovat parkování lidem z nedalekého sídliště.
0: U vlakového nádraží v Otrokovicích

0: byla Céline Dion ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji před pár dny představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže

0: Už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
0: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
2: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
0: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Jana Chmeldenčová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
4: Jen málo co voní tak krásně jako čerstvě upečený chleba. Stále více lidí se proto pouští do domácího kváskového pečení. Za křupavou kůrkou a vláčnou střídou se ale skrývá víc než jen mouka a voda. S lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína si proto povíme, jak pracovat s kváskem a co rozhoduje o tom, jestli se bochník opravdu povede. Poslouchejte nás 16. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
5: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Ano, téma dalšího vysílání Českého rozhlasu Zlín je 6 minut před půl třetí jasné. Budeme se věnovat povětrnostním podmínkám, a to s odborníkem, kterým je meteorolog Mojmír Martan, kterému přeji krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jedna z pranostik pro ten dnešní den říká: svatá Terezie z Rosičky nadělává perličky, což by mohlo předznamenávat i nějaké přízemní mrazíky. Možná se jich dočkáme na ten příští den, ale ať to vezmeme hezky postupně, nejdřív nám popište, pane Martane, to počasí, které panuje v našem kraji právě teď, prosím.
2: Tak tuto chvíli je nad Zlínským krajem hodně oblačnosti, je skoro zataženo, ale ta oblačnost je místy trošku i průsvitlá. Teploměry ukazují 9 až 13 stupňů.
1: A porostou ještě ty teploty na těch teploměrech, nebo už budou jenom padat směrem k noci?
2: Tak ještě by mohl nějaký jeden, maximálně 2 stupínky teploty povýrůst, ale potom večer už čekáme pokles teplot. V průběhu noci ještě bude stále poměrně hodně oblačnosti, ale ta oblačnost už bude většinou průsvitná. Kránu začne od západu ubývat a výjimečně se v těch ranních hodinách vytvoří údolní mlhy. No a teploty do rána poklesou na 6 až 3 stupně, při malé oblačnosti v údolích výjimečně až k 1 stupni, a samozřejmě nějaké přízemní mrazíky budou v takovém případě zaznamenány. Mm-hmm. Vítr slabý, proměnlivý nebo bezvětří.
1: Vida, tak teď by ta pranostika spjatá se svatou Terezií mohla fungovat. My se ale budeme dále věnovat čistě odbornému výkladu počasí, které se bude týkat i zítřejšího dne. Jak to bude v jeho průběhu?
2: Tak zítřejší den bude podstatně slunečnější, neboť bude ráno většinou polojasno. Co se týče počasí přes den, tak tam bude většinou skoro jasná obloha, čili výraznější sluneční svit, odpolední teploty 14 až 17 stupňů, ale k tomu jen slabý proměnlivý vítr.
1: A jaká biozátěž?
2: Pro Zlínek platí dvojka, střední zátěž.
1: Budeme tedy opatrní, známe už páteční počasí a pojďme se podívat i na víkend. Pěkně postupně, co přinese sobota?
2: Tak sobota přinese zpočátku málo oblačnosti, ale v ranních hodinách se mohou lokálně vytvořit mlhy nebo nízká oblačnost, to je vysa, ale dopoledne rozplynou. No a také dopoledne začne od západu pozvolna přibývat oblačnost, bude v průběhu dne oblačno, později místy až zataženo, ale beze srážek. Chladné ráno s teplotami 4 až 1 stupeň v údolích při dalším bezvětřím i slabě pod nulou. Odpoledne se potom oteplí na 13 až 17 stupňů a pofukovat bude slabý proměnlivý vítr. Neděle bude mít takový obrácený charakter, tedy zpočátku bude více oblačností, ale v průběhu dne tu oblačnost vystřídá polojasná obloha a sluneční svit. Ráno trošku teplejší, 9 až 5 stupňů, odpolední teploty 12 až 16 stupňů a rozfouká se mírný severovýchodní až severní vítr.
1: Myslím si, že 15. října už by to nemuseli být jenom ty perličky z Rosy, ale mohl by to být třeba i lehký sníh, který by mohl pokrýt naše třeba dvorky nebo chodníky, protože teplotní rekordy asi budou, co se týče těch nejnižších hodnot, i záporné, troufu si odhadnout. Vy ale znáte přesná data a vyvažte je prosím i těmi nejvyššími teplotami.
2: Ano, je tomu tak, ta nejnižší teplota minus 6,1 stupně byla naměřena v roce 1959 na Kroměřížsku v Kvasicích, ale mohou být ještě v půlce října letní hodnoty teplot, tak tomu bylo v roce 2000, kdy v Rožnově pod Radhoštěm naměřili 27,5 stupně.
1: Tak tomu tedy říkám rozpětí. Takhle pestrý může mít tedy rozptyl teplot 15. říjen. My víme, jak to bude právě teď i v nejbližších dnech, a to díky Mojmíru Martanovi, kterému děkuji za všechny informace. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Výhled na počasí známe, tak ještě si můžeme udělat i třeba výhled na nějakou pěknou turistiku. Český rozhlas Zlín s tímhle umí poradit a udělá to už za chvíli.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Hostýnské vrchy umějí na podzim nabídnout opravdu krásné pohledy do krajiny. Přesvědčí nás o tom i Arnošt Lukeš při dnešním tipu na výlet, který opět slibuje spoustu zajímavého. Dobrý den, pane Lukeši.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat po delší době do Hostýnských vrchů. Tato oblast je zajímavá jak z přírodního nebo turistického hlediska, tak i z historického a národopisného pohledu. V Hostýnských vrších je nepřeberné množství značených turistických cest. Když se podzim vydaří, skýtají vyšlapy nádherné zážitky. Dnes bych doporučil procházku z Trojáku do Bystřice pod Hostýnem. Přes Troják jezdí autobusové spoje ze Zlína i Vsetína, nebo se tam dá zaparkovat auto. Trasa vede po Modré přes Hrubou Jedli, Tři kameny až na Holý vrch. Odtud po Zelené na Skalny a opět po Modré na rozcestí Podvaly. V minulých letech poznamenal na mnoha místech část lesa kůrovec. Na Hostýn to je s rozcestí Podvaly po Žluté asi 300 metrů. To budeme mít v nohách 8 kilometrů. Na Hostýně lze navštívit baziliku, projednout si křížovou cestu od architekta Dušana Jurkoviče nebo hřbitov kněží. Je tam možnost občerstvení v několika restauracích.
0: Ano, jedna z nich je například díky zlínskému výtvarníku Josefu Ruselákovi vyzdobená vzpomínkami na návštěvy svatého Hostýna nejen od známých osobností. Když se dostatečně pokocháme, co nás čeká dál?
1: Zdatnější turisté mohou po občerstvení pokračovat po Červené do Bystřice na vlak nebo autobus. Cestou si mohou prohlédnout městský hřbitov. Část hřbitova je věnována šlechtické rodině Laudonu. Hřbitovní kaple z roku 1894 je drobná stavba v sedorománském stylu. Je památkově chráněna. V kapli jsou uloženy ostatky 14 členů rodu von Laudon. Interiér vyzdobil oltářními obrazy malíř Hanuš Schweiger. Komu se nebude chtít absolvovat pěší sestup 4 km z Hostýna do Bystřice, může využít kivadlovou autobusovou dopravu, která jede co hodinu.
0: Ať už se rozhodnete pro delší či kratší výlet, když využijete rady Arnošta Lukeše, vždy budete okouzleni Hostýnskými vrchy v podzimních barvách. Děkujeme za romantickou inspiraci a přejeme všem krásnou procházku.
1: Naslyšenou.
2: A řekneme si také, že umělá inteligence umí pomáhat i škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli. Ještě předtím vám zahraje kapela Smokey anebo Vlasta Rédl. Ten je na programu v našem vysílání právě teď.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Víte, že ve Zlínském kraji se potkávají hned tři rázovité moravské národopisné regiony. Valašsko, Slovácko a Haná. Mají vlastní odlišné kroje, tradice, nářečí i typickou kuchyni. A jejich symbolické trojmezí. Najdete ho v Otrokovicích při soutoku Dřevnice a Moravy jako trojboký sloup z keramických desek s přírodními symboly dané oblasti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Pozor na to. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Ano, buďte obezřetní, k tomu budeme ostatně nabádat i zítra, kdy si v této rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Přestože přestupní období v české fotbalové lize skončilo víc než před měsícem, Zlín ještě jednoho hráče ve snaze utéct z posledního místa tabulky přivedl. K tomu se dozvíte víc už za chviličku. Když zůstanete s Českým rozhlasem Zlín, budeme rádi.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Poslední místo v prvoligové tabulce nutí vedení zlínského klubu k neobvyklým krokům. V nedávné reprezentační pauze přivedlo záložníka Miloše Kratochvíla, přestože takzvané přestupové okno už dlouho předtím skončilo. Kratochvíl byl ale volný hráč, který po letním konci ve Spartaku Trnava čekal na nové angažmá. Teď to probereme v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín podrobněji.
1: Já jsem 3 měsíce vlastně nějakým způsobem řešil budoucnost a bylo to extrémně komplikovaný, řešilo to strašně moc lidí, protože jsem byl bez manažera, chtěl jsem to takhle zkusit touhle cestou a vlastně se to tím strašně zkomplikovalo, nějaké věci, co jsem měl, tak mi padly na poslední chvíli, takže pak už to s tím Zlínem už to potom bylo rychlý, už jsem samozřejmě chtěl někde hrát, bylo to dlouhý ty 3 měsíce.
2: Přibližuje fotbalista Miloš Kratochvíl období mezi koncem ve slovenském Spartaku Trnava a podpisem nové smlouvy ve Zlíně. Mezi Ševce přichází v situaci, kdy je mužstvo na posledním místě tabulky a z 10 zápasů získalo jediný bod. S bojem o záchranu už ale má 30-letý hráč zkušenosti z doby, kdy hrál za brněnskou Zbrojovku.
1: Tu situaci znám, samozřejmě příjemná není, tak já doufám, že co nejdřív bych mohl pomoct týmu, ale říkám, jako dlouho jsem nehrál, ale já doufám, že do toho rychle naskočím a že přesně předám to, co po mně jako trenér chce, tak to jsou nějaké zkušenosti a pomoc tomu prostě. No.
2: Kratochvíl přišel do Zlína v reprezentační pauze a odehrál přípravný duel s Prostějovem. V následném ligovém utkání s pražskou Slávií pak ale kvůli drobnému zranění v sestavě chyběl. V sobotu na hřišti Pardubic už by však měl být připravený na soutěžní premiéru ve zlínském dresu.
1: Hoděj vás do vody a plavte, takže to prostě o tom to teď jako bude a samozřejmě ty začátky pro někoho nejsou úplně ideální a nejsem úplně hráč, který by to vyhledával jako měnit ten klub, ale svým rozhodnutím jsem prostě to změnil a budu si zvykat. A doufám, že to bude všechno v pohodě a že to bude co nejrychlejší. No.
2: Přeje si fotbalista, který uplynulé 2 sezóny strávil na Slovensku. S českou ligou má ale bohaté zkušenosti a odehrál v ní 161 utkání.
1: Přijde mi, že se to posunulo hodně za ty 2 roky, co se týče jako samozřejmě financí a všeho, já to sledu. Asi je to prostě rychlejší. Je to podobný styl hry. Není to úplně extrémně o tom, že by někdo chtěl hrát tiki taka všude, ale je to takový asi rychlejší. No. O vteřinu dvě je to prostě takový rychlejší v Česku.
2: Porovnává Miloš Kratochvíl českou a slovenskou nejvyšší soutěž. David Nekvinda, Český rozhlas.

dubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policie dál pátrá po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradištska. Gastroenterologie nemocnice ve Valašském Meziříčí má nový přístroj. V Brumově Bylnici na Zlínsku začalo čištění vodního toku Bylnička. Během dneška bude oblačno až skoro zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Krajští kriminalisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi z Uhersko-Hradištska. Muž je podezřelý z pokusu o vraždu, který policisté vyšetřují od půlnoci. Podle policejní mluvčí Šárky Trnkové může být nebezpečný. Je vysoký 170 až 180 cm a může cestovat šedou Škodou Fabia s registrační značkou 248888. Policie vyzývá veřejnost, aby se muže nepokoušela zadržet ani ho nekontaktovala. Pokud ho lidé uvidí, mají okamžitě volat linku 158. Endoskopy na vyšetření žaludku a střev v nemocnici ve Valašském Meziříčí nově čistí a dezinfikuje automatický přístroj. Nemocnice za něj zaplatila víc než 700 tisíc korun. Co nový přístroj mění pro pacienty, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Pro naše pacienty to znamená především jistotu, že používaný endoskop prošel standardizovaným a kontrolovaným procesem čištění a dezinfekce. Takto správně provedený postup snižuje riziko mikrobiální kontaminace a je jedním ze základních předpokladů bezpečného endoskopického vyšetření.
4: Do poloviny listopadu potrvá čištění nánosů ve vodním toku Bylnička v Brumově Bylnici. Práce se dotknou bylnické části města, zejména ulic Mýto a Hliníky, konkrétně v oblasti od soutoku s Brumovkou po bývalý statek. Lidé tady mohou zaznamenat zvýšený pohyb těžké techniky. Město proto žádá obyvatele o zvýšenou opatrnost a aby neparkovali svá vozidla v blízkosti prací. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
6: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
7: Letos je toho tak o 30% míň.
6: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
8: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
6: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Na území Zlínského kraje dnes bude oblačno až skoro zataženo částečně průsvitnou oblačností a výjimečně může být také polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Dopravní nehodu dodávky máme hlášenou na silnici mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi na Zlínsku. Dále si dejte pozor na odstavené nákladní auto u nájezdu na dálnici D55 mezi Pravčicemi a Hulínem na Kroměřížsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: A vy si s Českým rozhlasem Zlín 4,5 minutky po 15. hodině můžete také zavzpomínat na časy Československa, pakliže je pamatujete. A to nejen s kapelou Elán, která nám krásně slovensky zaspívá už za chviličku, ale také s jedním z výročí. Dnes je to totiž rovných 42 let, co první československá výprava dosáhla vrcholu Mount Everestu. Slovenští horolezci Zoltán Demján a Josef Psotka vystoupili jako první občané Československa na vrchol nejvyšší hory světa. Psotka bohužel tehdy při sestupu zahynul, i to je důležité poznamenat. Prvním Čechem, který dobyl nejvyšší horu světa, byl 17. května 1991 Leopold Sulovský. To jenom tak pro doplnění. Zavírám historické okénko a podíváme se už na žhavou současnost. Ve Zlíně se rýsuje nová koalice bezvítězného hnutí ANO. Starostové potvrdili, že chtějí pokračovat v jednání s nově vzniklým trojblokem a hnutím Zlín 21. V Kroměříži už mají jasno a další města Zlínského kraje také postupně oznamují dohody o novém vedení radnic. Právě k tomu přineseme podrobnosti už po zmiňované písničce. Pavel Vacek přeje od mikrofonu nádherné čtvrteční odpoledne, a to jménem celého našeho týmu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Máme téměř 10 minut po 15. hodině a Český rozhlas Zlín za vás sleduje dění v našem kraji, tak se pohodlně usaďte. Dozvíte se, že ve Zlíně pokračují jednání o sestavení nové koalice. Hnutí STAN dnes potvrdilo zájem o spolupráci s trojblokem ODS, Společně pro Zlín a Zlín srdcem, s Piráty a hnutím Zlín 21. O konkrétní podobě koalice ale zatím rozhodnuto není. V Kroměříži naopak dnes zástupci pěti stran a hnutí podepsali koaliční smlouvu. A na spolupráci se dohodli také v Kunovicích a Uherském Ostrohu. K tomu všemu teď uslyšíte podrobnosti, a to z úst naší reportérky Michaely Kočendové. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak tedy aktuálně vypadá situace ve Zlíně, ať tam začneme, Míšo?
1: Do dnešních jednání o sestavení nové koalice se zapojilo i hnutí STAN. Jeho zástupci se ráno sešli s hnutím Zlín 21 a pak jednali i s trojblokem, který vznikl teprve včera a jehož vytvoření označili starostové za překvapivé. Další společná schůzka je naplánovaná na neděli. Kdo se jí zúčastní, bude záležet i na rozhodnutí zastupitelského klubu STAN, který má během následujících dvou dnů vyhodnotit dosavadní jednání. Pokračuje lídrně starostů Věra Stojar.
2: My v tuto chvíli na našem zastupitelském klubu představíme možnou spolupráci i se Zlín 21 na této platformě. Počkám, jak se nám vyjádří zastupitelé, a v neděli se buď setkáme trojblok a starostové, anebo trojblok starostové a Zlín 21.
1: Podle Věry Stojar jsou ve hře dvě varianty. První je široká koalice STAN, Zlína 21 a trojbloku, která by měla v 41 členem zastupitelstvu 29 mandátů. Druhou možností je spolupráce pouze STAN a trojbloku. Ta by ale znamenala nejtěsnější většinu 21 hlasů.
2: Bylo by to křehké, ale některé koalice tak v minulosti fungovaly.
1: Říká Věra Stojar. Menší koalici si ale z praktických důvodů nedokáže představit lídr Společně pro Zlín a zástupce trojbloku tvořeného ještě ODS a s srdcem pro Zlín Aleš Dufek z KDU-ČSL.
3: Pro nás je to něco, co si v této chvíli z praktických důvodů jako nedokážeme představit. Jednoznačně kvůli stabilitě, jednoznačně kvůli tomu, v jaké pozici je Zlín, se nám to moc nepozdává, nebo téměř vůbec se nám to nepozdává.
1: O rozdělení funkcí ve vedení města zatím strany nejednaly. Věra Stojar i Aleš Dufek zároveň potvrdili, že nechtějí vytvářet koalici s ANO ani SPD. Další posun se očekává nejdříve v neděli. Do té doby by měla být jednání utlumená, hlavně kvůli senátorským volbám.
0: Dodejme ještě, že na volby ve Zlíně padla žaloba. Kdo ji podal a čeho se týká, Míšo?
1: Krajský soud v Brně dnes obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb ve Zlíně. Na justici se obrátil stěžovatel Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách porušen zákon. Míní, že vítězem voleb ve Zlíně by mělo být hnutí STAN a nikoliv ANO, které vyhrálo dle zveřejněných výsledků.
0: V Kroměříži už mají o budoucím vedení města jasno, kdo bude radnici řídit.
1: Kroměříž povede i v následujících 4 letech dosavadní pětikoalice. Její zástupci dnes podepsali koaliční smlouvu. Vítězné hnutí ANO bude dál spolupracovat s uskupením KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí občanští demokraté a kroměřížské osobnosti OK Občané Kroměříže a KM26. Společně mají 16 celkových 27 zastupitelů. Starostou má zůstat Tomáš Opatrný z ANO. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo konat v úterý 3. listopadu.
0: A jak pokračují povolební dohody v dalších městech?

0: Lidovec Tomáš Bartoň.
1: Říká reportérka Michaela Kočendová o povolebních vyjednáváních ve Zlíně a v dalších městech Zlínského kraje. Samozřejmě vše budeme dále sledovat. Za ty aktuální informace děkujeme, Míšo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Pop Tops vás možná přinutila při poslechu Českého rozhlasu Zlín trošičku se rozvlnět v bocích a možná vás navnadila na to, abyste vyrazili někam večer za kulturou. Zde jsou pozvánky Českého rozhlasu Zlín. Co takhle jít do Městského divadla Zlín, kde dnes od 19 hodin můžete zhlédnout komedii Volpone. U příležitosti Dne nemateriálního kulturního dědictví se uskuteční také komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko s etnografkou muzea Martou Kondrovou. Návštěvníci se na ní dozví více o místním kulturním dědictví, a to přímo od odbornice muzea. Akce začíná v 17 hodin ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. To v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně dnes můžete zavítat na přednášku Andreji Dovicové s názvem Ve znamení archeologie a geologie, která se bude zabývat geologickou specialitou Zlína.

0: Zlínského kraje. Bude totiž o jantaru ze Študlova. Začátek přednášky je v 17 hodin v 5. podlaží budovy 14 bývalého baťovského areálu ve Zlíně. A v KZ-ku ve Valašském Meziříčí se dnes představí Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška, a to v divadelní hře zvané Housle. Hra o dvou bratrech, kteří se doposud protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit, zlodějíčkové komediální drama, tedy zlodějíčkovské komediální drama, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinou minulost i sílu charakteru, začíná v 19 hodin ve velkém sále KZ-ka ve Valašském Meziříčí. Ve Zlínském zámku je na dnešní večer připravena další projekce ze seriálu Kokino. Dnes je na programu projekce kultovního dramatu Joela Schumachera z roku 1993 zvané Volný pád s Michaelem Douglasem v hlavní roli. Akční snímek o pomstě světu, městu, společnosti a lidem byl oceněn na filmovém festivalu v Cannes. Jeho promítání začíná na zámku ve Zlíně v 19 hodin a vstup je zdarma. Science Café Zlín a Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravili v budově U15 přednášku o mysli člověka a umělé inteligenci. Na přednášce se na umělou inteligenci podíváte z perspektivy filozofie. Zajímavé, co? A zamyslíte se nad tím, co nám otázky kolem AI můžou říct nejen o technologiích, ale především o nás samotných. Přednášet bude profesor Ivan Blecha z Univerzity Palackého v Olomouci a tato akce začne v 18 hodin v budově U15 ve Zlíně a vstup na ni je zdarma.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Měsíc jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Český rozhlas Zlín rád představuje významné osobnosti spjaté s naším regionem. Miloslav Petrusek byl jednou z nejvýznamnějších postav české poválečné sociologie. A více se o zlínském rodákovi můžete dozvědět už za chviličku.
1: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
2: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
1: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
3: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Asi chravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
1: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená a kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Tuto i další záhady a tajemství zlínského kraje najdete na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
6: Na 2 zámky zamykám.

0: To byl Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde teď budeme také trošku vzpomínat. Sociolog a zlínský rodák Miloslav Petrusek byl jedním ze zakladatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, byl jejím děkanem a později působil také jako prorektor univerzity. Celý život si zakládal na tom, aby sociologie nebyla chápána jen jako nudná teoretická disciplína. Dnes by oslavil 90 let. Střípky z jeho života pozbírala z rozhovoru z rozhlasového archivu redaktorka Petra Kopásková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Celý můj život není ničím zvláštním výjimečný, ale i nevýjimečné životy myslím si, že mohou být něčím zajímavé.
3: To byla úvaha sociologa Miloslava Petruska, se kterým si dovolím souhlasit. Jeho život byl totiž zajímavý už od narození. Miloslav Petrusek prožil dětství v Uherském Hradišti, narodil se ale v Baťově nemocnici ve Zlíně v roce 1936.
2: V rodinném vzpomínání byla uchována historka s cigánkou, která chodila tedy po porodnici a věstila budoucnost nově narozeným dětem. Mé mamince cigánka pravila, když se tak na vás dívám, to se mně zdá, že ten váš chlapeček bude něčím velikým. Nevím čím přesně. A potom se zamyslela a říká, ale já tam vidím ještě něco. Já tam vidím jakýsi reťaz, ale tomu nerozumím.
3: V roce 1991 se Petrusek stal děkanem nově založené Fakulty sociálních věd. Své mamince tehdy poslal fotografii s promocí a věštba se po více než 50 letech vysvětlila.
2: Podívej se na ten obrázek, co jsi mě poslal. No tam je přece ten reťaz. A já jsem opravdu měl tedy ten děkanský řetěz, který je symbolem, že, té akademické hodnosti, tedy toho akademického postavení.
3: Miloslav Petrusek vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti, poté filozofii a dějepis na Masarykově univerzitě v Brně. Po vojně začal vyučovat na Pedagogickém institutu ve Zlíně. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v komunistické straně a omezeny publikační i pedagogické možnosti. Po revoluci byl habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň byl zvolen předsedou Masarykovy Československé sociologické společnosti. V 90. letech byl druhým děkanem nově založené Fakulty sociálních věd. Zastával také funkci prorektora Univerzity Karlovy. Miloslav Petrusek, který byl také jedním ze zakladatelů knihovny Václava Havla, zemřel 19. srpna roku 2012. Studenty vzdělával téměř až do své smrti.
2: Byl bych upřímně rád, kdybych ještě nějaký rok mohl na vysoké škole působit, ale mám uzavřenou smlouvu se svými doktorandy, že až to opravdu nepůjde, že mě decentně, slušně a třeba po požití sklenky vína řeknou, pane profesore, bylo to krásné, ale bylo toho dost.
0: Osobnost sociologa a zlínského rodáka Miloslava Petruska představila s využitím rozhlasového archivu Petra Kopásková. A my dále v našem vysílání prozkoumáme také to, co se děje v klubu seniorů ve Zlíně při Lukách a proč se jeho členové pravidelně scházejí. Právě to dnes zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Povídat si bude s předsedkyní klubu Ludmilou Bařinkovou nejen o společných aktivitách, ale také o tom, co lidem podobná setkání přinášejí. A chybět nebude ani malé narozeninové překvapení, o tom ale víc až za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Setkávání, společné zážitky a příležitost popovídat si s přáteli, to nabízí Klub seniorů ve Zlíně při Lukách, který pro své členy pořádá různé besedy, přednášky i společenské akce. Dnes se tam koná například tematické setkání, které se věnuje zdravé výživě. A protože v klubu nechybí ani příležitosti k oslavám, dnešní odpoledne bude mít také takový narozeninový nádech. Snad neprozradím mnoho. Na místě je totiž naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která prozradí mnohem víc, a já jí přeji hezké odpoledne, Petro.
2: Dobré odpoledne z klubu seniorů v Přílukách ve Zlíně, kde se místní seniori pravidelně scházejí, aby spolu trávili čas, sdíleli zážitky a zapojovali se také do různých aktivit. Dnešní setkání se nese v duchu zdravé výživy a já si o jeho programu i o tom, co všechno klub svým členům nabízí, povídám s jeho předsedkyní Ludmilou Bařinkovou, které přeji krásný dobrý den.
3: Dobrý den, přeji všem.
2: Paní Vařinková, co vás čeká na dnešním setkání s názvem Den zdravé výživy? Jak to probíhá?
3: No, probíhá to tak, že ještě jsme prostě pořádně nezačali, takže můžeme i začít. A každý, nebo kdo si uvědomí, co je zdravá výživa, tak nějaký recept by měl přinést. A mimo to jsem ještě našla zajímavé takové potraviny, které by se měly jíst, takže to si přečtem. A já za sebe říkám, naši staříčci měli zelí kyselé a brambory a to byla nejzdravější výživa.
2: Takže vy si tady dneska budete předávat zkušenosti, recepty. Já už jsem viděla, že spousta člen tady má nachystané lístečky. To je bezvadné, moc se na to těším. Pojďme se podívat ale na další program, který pravidelně pořádáte. Vždycky ve čtvrtek se scházíte, jezdíte na různé besedy, výlety i společenské akce. O co je největší zájem tady mezi vašimi členkami a co chystáte v následujících dnech?
3: Příští týden, máme to každý týden, příští týden jdeme do knihovny. Jsme velice rádi, že máme bezvadnou knihovnici Andělku Krumpolcovou a ona je s náma v kontaktu. Tady je její maminka taky a ona nám vždycky, když jednou za čas, třeba jednou za půl roku nebo za rok za ňou přijde, posledně nám upekla bábovku, ukázala nám nové knihy a tak dále. Jo? Tak to máme příští týden. Pak jsem oslovila za týden, protože to máme každý týden a vždycky hodinu je takové něco poučné a potom máme volnou zábavu s kafičkem. Jo? A děláme. Každý měsíc máme cvičení paměti, já vám pak ukážu, co máme připravené a u toho se nasmějem, protože si nemůžem věčně vzpomnět. No jo, jo.
2: Takže cvičení paměti, teda nějaká vycházka, knihovna, to vás ano. Čeká. Já jsem zahlédla, že program je třeba v magazínu Zlín, kde si ho můžou zájemci najít. Na co si myslíte, že se lidi většinou nejvíc těší?
3: Na to setkání tady, jo, protože vždycky máme nějaký program a na to setkání. A když je nějaká změna, tak zase jdem do divadla třeba, nebo na vycházku, jo, takže my se těšíme na sebe v podstatě.
2: A program potom uspůsobujete už těm, přesně tak, těm a okolnostem, které třeba můžou nastat.
3: Tak nastane vždycky něco nového.
2: To byla Ludmila Bařinková, předsedkyně klubu seniorů v Přílukách, se kterou jsem si povídala právě o aktivitách seniorského spolku. Než se ale rozloučím, mám dnes i jednu milou povinnost, máme také tady jednu narozeninovou oslavenkyni a to je paní Ludmila Kolajová, která slaví krásné 88. narozeniny a též bych jí za Český rozhlas Zlín chtěla popřát všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. A mám na vás taky jednu prosbu, paní Kolajová, když už se tady na sebe tak hezky usmíváme, díváme, a co byste poslala jako vzkaz našim posluchačům, aby třeba i oni mohli v tak dobré kondici jako vy oslavit 88. narozeniny někdy do budoucna?
4: Tak já moc děkuju za přání a hlavně děvčatům jsem tady poděkovala a přála jim, aby se taky dožili těch 88 roku a řeknu, že se vždycky na toto setkání velice těším, když sice mám problémy s nohama, ale oni mě vždycky pomůžou a že se tady jako za něma přijdu podívat a jenom si přeji, abych se tady ještě párkrát dostala. A co bych přála všem, aby jako snažili se myslet vesele a aby byli aktivní. Já jsem chodila do cvičení, pokud to šlo, a prostě tady do toho klubu chodím velice ráda. My jsme s manželem měli takový pestrý život, hodně jsme cestovali, no a já jsem, když jsme se vrátili domů, tak jsem prostě nepřestala jako být aktivní a prostě tady do toho klubu se velice ráda těším a za všecko děkuju tady těm mým kamarádkám.
2: To byla paní Ludmila Kolajová, nejstarší členka klubu seniorů v Přílukách a její recept na dlouhověkost. No a já už se taky z Příluk loučím s našimi posluchači a přeji krásné odpoledne.
1: Petro, já přebírám slovo a ty jsi sice přála jménem celého Českého rozhlasu Zlín, ale já si dovolím ještě tedy tak osobně paní Kolejové také popřát hlavně pevné zdraví a tu dobrou náladu, která byla cítit i prostřednictvím mikrofonu. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Ta se může klidně objevit i ve vašem okolí. Tak jí dejte tip na zajímavou akci, místo nebo třeba spolek. A to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

Víte, že ve Velké Lhotě na Vsetínsku stojí roubený evangelický toleranční kostel, ve kterém své starosti svěřují věřící Bohu už více než 240 let? Jedním z duchovních tu byl také Jan Karafiát, autor legendárních broučků. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byla Helena Vondráčková, která nás, dá se říct, už tak hezky navnadila tady tou písní, táhnoucí nás k folklóru, také k zítřejšímu dobrému odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Já už totiž teď vím, že zítra nás v tom pátečním dobrém odpoledni čeká mimo spousty jiných jedno krásné regionální téma. Bude se týkat Malenovického kroje, který zanikl před více než 100 lety. A soubor Malena ho teď šije znovu. I to budeme probírat se zakladatelkou a předsedkyní spolku a také uměleckou vedoucí souboru Maléna a dětského souboru Malénečka Jitkou Marušákovou, která přijde společně s organizační vedoucí souboru Maléna, a to Ivou Kadlecovou. Ohledneme se také za novým multižánrovým rodinným festiválkem Živá voda. Tak poslouchejte rozhodně i zítra. Rozhovor přijde na řadu po 15:45, tedy v obvyklém čase. Obvyklý bude zítra i čas začátku po 14. hodině. Už teď se na vás těší pro dnešek se loučící Pavel Vacek. A teď něco sladkého od Petra. Těšíme se.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Hlavní aktér dnešní cukrárny se narodil v létě 1958 v samém srdci rovinaté Hané ve městě Přerov. Hravé texty i svébytná poetika jsou to, co pojí tvorbu Karla Plíhala už více jak 4 dekády. I přestože neměl a nemá žádné hudební vzdělání, brzy přesedlal z topičské kariéry na dráhu textaře a písničkáře, což mu nedělalo žádné potíže, na kytaru hrál od svých 15 let. Připomínám, že je 4násobným držitelem ceny soutěžního festivalu Porta. Karel už několik let bojuje s nemocí citlivosti prstů, ale koncertuje se dál, aktuální diář má slušně zaplněný a jak jsem zjistil, dostane se i na náš kraj. Příští pátek 23. října dorazí do Rožnova pod Radoštěm. Tak si pohlídejte blízký termín, pokud patří tato osobnost mezi vaše hudební favority. Jemná, hravá poetika, komorní atmosféra, zajímavé rýmy a slovní spojení, to je pohodář Karel Plíhal.
3: Na hospodském ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek.

kadeci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pětice stran a hnutí, která povede kroměřížskou radnici, dnes podepsala koaliční smlouvu. Silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a místní částí Hlinsko je znovu průjezdná. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. V noci čekejte převážně oblačno a nejnižší teploty budou kolem 1 stupně. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Radnici v Kroměříži povede následující 4 roky staronová pětikoalice stran a hnutí. Jejich zástupci dnes podepsali koaliční smlouvu. Vítěz voleb hnutí ANO 2011 se na spolupráci dohodlo s KDU ČSL, TOP 09 a nezávislými občanskými demokraty a kroměřížskými osobnostmi OK, občany Kroměříže a hnutím KM26. Celkem se jedná o 16 zastupitelů ze 27. Starostou zůstane Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
2: V končícím volebním období tato koalice má 15 zastupitelů. Po uskutečněných volbách jsme posílili na 16 mandátů v součtu a toto je za nás signál toho, že většina obyvatel našeho města a místní části si přeje, abychom takovýmto způsobem dál řídili naše město.
0: Stavbaři na Kroměřížsku dokončili opravu vytížené silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a místní částí Hlinsko pod Hostýnem. Práce trvaly více než 2 roky a vyžádali si uzavírky. Náklady přesáhly 242 milionů korun. 85% nákladů pokryje dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Uvedl to Vojtěch Cekota z ředitelství silnic Zlínského kraje. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
3: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky.
1: Počasí.
0: Přes noc očekáváme v našem regionu většinou oblačnost s průsvitnou oblačností, která začne k ránu od západu ubývat. Výjimečně čekejte také mlhy, a to hlavně v údolích. Nejnižší teploty naměříme kolem 6 až 1 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na silnici mezi Dolní Lhotou a Luhačovicemi na Zlínsku. Po nehodě dodávky je tam kyvadlový provoz. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Aha. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsazení.
0: Hvězdná sestava, ale no. Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se.
0: A zasmějeme se.
1: Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se,
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
3: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko, když dej Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeník a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: I pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo.
2: Dobrý den.
5: Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana.
2: Jana, odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Ať víme, kam vám
5: a
2: máme zamávat.
5: Vás oba.
2: Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
9: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý.

0: Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte
2: no,
1: se.
2: V jedné hře.
1: Jo, v jedné hře.
2: Jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No, to si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho mm-hmm. vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucí Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucí je vaše šéfová vlastně
2: ano,
1: v podstatě,
2: divadle,
1: dá se
2: principálka.
1: Říct. Principálka.
2: Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxik, manželka...
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: Jo. 19.
3: Moment. Opuchlý se muchloval s 19.
4: No.
3: No to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No ty perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec. Rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Tak jsem no. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
3: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky do záde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nebo. No dál. Kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A... Tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krásně. A co její rodiče?
4: Tak ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano, moment. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil. To do teďka...
3: Musím, já se zdá, ty mluvíš tady o čokoládě?
4: No.
3: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokla.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková, Cizvárková!
4: Slečno,
3: není bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
3: ono no. Se třeba teda ne... Moment. Moc jsem.
6: oplzený pocem.
4: Co?
6: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no, nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárne jako ostatní věci. Třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát. Ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným třeba, jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, ze mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal.
1: Tak
2: jo?
1: Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko no, s mladými lidmi, jsem tam většinou, pak jsem tam za školníka, jo, no, takže jo. Mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hurvínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, tak od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka jasný. Nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si mohl.
2: Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracoval jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Teď nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže a pokračování.
2: Pokračování, děkujeme.
3: Dobrý, zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, i na Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, nashle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No, ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílé je Hurvínek.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo.
7: Byla krásná Plzeň. Tady
2: krásná
7: dneska.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je
3: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? No, jsou Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
9: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
9: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
9: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Mančko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale co, že čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny, nebo knížku, žano.
9: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandre Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní, jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
9: Jo, takhle.
10: Aha. No, je prostě unaven, žano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano, a proč?
9: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, Máničko, protože má káva povzbuzující účinky, a proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
9: No, ano.
10: To je správná otázka. Ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé, zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
9: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
11: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
11: Že jsou nažraný, tati.
10: Ale byli malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
9: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko. Co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
11: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
11: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
11: Viděli.
10: Neviděli.
11: Viděli, viď, Máni?
9: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
11: V cirkusu jsme ji viděli, ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
9: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
11: Ano, Šimano, tatí.
10: Na hlas?
9: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
11: Šimano, jenže on nečet, ale počítal ten kůň. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
9: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být co?
11: Tak začalo být málo kávy, jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy po tom kávovníku oživly, to abys řekl.
9: Jak to, že oživly?
11: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
11: Já bych teda hádal, že ten Alexandre Dumas, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož, nebo co myslíš ty, Máničko?
9: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Dumas, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dumas.
9: Vidíte?
11: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
12: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
10: Ovšem, že ano.
11: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
11: Simano, tati, naschledanou.
12: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den. Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo.
2: Pro tak koho? Já bych dal tomu Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se.
1: Děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne, kdo pak je s námi teď, dobrý den. Haló, dobrý.
4: Karel Bojkovic.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Pašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa. A jdeme se číst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si záhrankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Mani.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad. Jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Popoledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej, na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baštín.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Policisté ve Zlíně pátrají po 10leté nině a strachové. Původní druhy stromů ozelení okolí parkoviště u Archeoskanzenu v Modré. Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. V noci a ráno čekejte převážně oblačno a nejnižší teploty budou kolem 1 stupně. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Zlínští policisté pátrají po 10leté nině a strachové. Jedná se o autistku. Dívka má tmavé hnědé vlasy s copánkem. Na sobě má pravděpodobně krémový rolák, světlo růžové kalhoty a černé tenisky. Informace o dívce volejte na tísňovou linku policie 158. V okolí nového parkoviště u Archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku vysadí několik desítek vzrostlých stromů a stovky keřů. Bude se jednat o původní druhy, které se vyskytovaly v okolí. Z ovocných stromů půjde například o jabloně, hrušně nebo oskeruše. Na výsadbě bude obec spolupracovat se sdružením Sázíme stromy. Pokračuje nezávislý starosta Modré Miroslav Kovařík.
4: My se zavazujeme následnou péčí a spolupodílením při výsadbách, takže to samozřejmě pozvu rodiče, děti nebo i spolky, aby nám pomohli, takže se do toho zapojí. Drtivou většinu stromů u nás to sázíme, tak sázíme s dětmi a také to nikdo neničí. Je to vidět, že ten přístup potom je úplně jiný, když to jsou jejich stromy.
2: Výsadba se uskuteční v listopadu, veškeré náklady zaplatí sponzoři projektu. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
5: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
6: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
5: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihál. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
7: Sport.
2: Útočník Slovácka David Puškáč dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy za tvrdý faul a vyloučení v zápase v Liberci. 2 utkání si nezahraje záložník Jakub Kučera z Hradce Králové po červené kartě za hrubost v duelu s Artisem Brno. O jeden zápas přijdou vyloučení Jakub Černín ze Zlína a Louis Lurving z Olomouce. O trestech informovala Ligová fotbalová asociace.
3: Počasí.
2: Přes noc očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačno s průsvitnou oblačností, která začne k ránu od západu ubývat. Výjimečně čekejte také mlhy, a to hlavně v údolích. Nejnižší teploty naměříme kolem 6 až 3 stupňů. Při malé oblačnosti čekejte v údolích výjimečně pouze 1 stupeň Celsia a vítr povane slabý proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je 15. října, krátce po 17. hodině. Začíná vysílání Českého rozhlasu Zlín věnované informacím o událostech a zajímavostech z regionu. Jeho čtvrtečním vydáním vás dnes provede Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Včasné přivolání pomoci, neodkladná resuscitace, defibrilace a následná odborná péče. To jsou kroky, které zachraňují životy při náhlé zástavě oběhu. Dnes přineseme jeden takový příběh z Provodova na Zlínsku s dobrým koncem. Nebo nás čeká druhý senátní duel, tentokrát kandidátů z Uhersko-Hradišťska. Kdo z nich získá křeslo v horní parlamentní komoře, rozhodnou lidé ve druhém kole senátních voleb o víkendu. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
8: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
7: Po písni Pavla Dobeše je čas na souhrn dnešních nejdůležitějších zpráv z regionu s Lukášem Jakubíčkem.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve Zlíně se rýsuje nová koalice bez vítězného hnutí ANO. Nově vzniklý trojblok, který tvoří ODS společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty, se dnes sešel se zástupci hnutí Zlín 21. Dohromady mají 20 mandátů v 41 členem zastupitelstvu, což jim na většinu nestačí. K jakému závěru na společné schůzce dospěli, přibližuje lídr společně pro Zlín Aleš Dufek z KDU ČSL.
9: Máme zájem spolu být v koalici a že máme zájem do této koalice přibrat třetí subjekt, blíže tím třetím subjektem by mělo být hnutí STAN.
2: Jan Jordán z ODS má být novým starostou města Slavičín. Dohodla se na tom předběžně domluvená koalice složená z hnutí Demokraté pro Slavičín, kde je Jordán lídrem. Dále hnutí společně pro Slavičín ANO 2011 a Vize pro Slavičín. Jordán by měl ve funkci nahradit dosavadního starostu Tomáše Chmelu z hnutí STAN. Koaliční partneři by měli v radě města obsadit 13 z 21 mandátů. K samotnému podpisu koaliční smlouvy dojde nejspíš příští týden. V Kroměříži začne od víkendu fungovat nová změna dopravního režimu. V ulicích Smetanova, Usípek a Štechovice bude jednosměrný provoz. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška má toto opatření jeden cíl. Zvýšit bezpečnost silničního provozu v bezprostředním okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravní situaci v celé lokalitě.
10: Zjednosměrnění komunikace doporučila dopravní komise města Kroměříže a následně ho schválila městská rada. Změna je policií České republiky povolena na zkušební dobu 7 měsíců, po které se vyhodnotí efektivita tohoto opatření.
2: Bezdomovectví a lidé pod vlivem drog, to jsou podle mladých lidí největší problémy Rožnova pod Radhoštěm. Ukázalo to včerejší Mladé fórum, na kterém studenti navrhovali radnici, co by se mělo ve městě zlepšit. Na druhém místě se umístil návrh studentské kavárny. Do 21. října se mohou lidé registrovat do 7. ročníku akce Sázíme budoucnost v Otrokovicích. To se uskuteční 24. října v 9 hodin v lesoparku Kozinec a k vysázení tady bude připraveno 22 alejových stromů a 142 keřů. Účastnit se mohou jednotlivci i rodiny s dětmi. Pro registrované budou na akci připravené vzdělávací aktivity pro děti i špekáčky na závěrečné opékání.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Řetězec přežití, tak záchranáři říkají krokům, které na sebe navazují při resuscitaci. Je tak silný jako jeho nejslabší článek. Josef Novosad z Provodova na Zlínsku měl velké štěstí v neštěstí. Srdce mu vypovědělo službu v davu lidí na pouti letos 9. srpna. Jeho řetězec přežití postupně vyskládala celá řada lidí a byl tak pevný, že dostal druhou šanci na normální život a mohl svým zachráncům včera poděkovat.
1: Byli jsme na pouti, vlastně šli jsme ke kolotoču a tam nic akorát. Zatočila se mi hlava prostě a od té doby dá se říct nic.
2: 56-letý Josef Novosad si osudové okamžiky na provodovské pouti nepamatuje.
3: Přijala jsem tísňovou výzvu, kdy vlastně svědci události zaznamenali kolaps. Během hovoru došlo k tomu, že se neprobíral, chrčel, přestal dýchat, takže jsem je naváděla k nepřímé srdeční masáži.
2: Popsala dispečerka operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Eliška Kulendová. Na dálku pomáhala s resuscitací a na místo kromě sanitky ze Zlína vyslala i nejbližší možnou pomoc s externím defibrilátorem, a to místní jednotku dobrovolných hasičů.
4: Tam musíte reagovat. Kluci byli úplně bezvadní, vyjížděli jsme kolem 6. minuty, jsme zjistili, že to je vlastně u nás u kolotoču, takže jsme viděli, že tam bude strašně moc lidí, že tam prostě určitě budou nějaké emoce.
2: Vzpomíná na událost Ondřej Plášek, vedoucí místní jednotky dobrovolných hasičů.
4: Já jsem si to prostě převzal, tu masáž, a kluci začali pána trošku vyšetřovat a mezi tím se rozjel takový ten systém, nachystat ADčko, ambuvák, a výboj byl doporučen a byl taky podán.
2: Byla to vaše první zkušenost s použitím defibrilátoru?
4: Nebyla, i u nás na Provodově už jsme pár výjezdů měli, ale bohužel všechny byly neúspěšné. Tento byl úspěšný a dobrá věc se podařila.
2: Dana Polášková ze zdravotnické záchranné služby školí hasiče, jak pracovat s touto technikou, tak co tento příběh znamená pro vás?
5: Pro nás je to největší taková

0: nám podaří po resuscitaci dovést do nemocnice. Nicméně příběh, který jste zde dnes viděli, je jednotkový. Opravdu, když se podaří pacienta zresuscitovat ještě před příjezdem záchranné služby a takto krásně se vrátí do života, je odměna pro všechny.
1: Hlavně pro pana Josefa Novosada, který prý odteď bude slavit 9. srpna své druhé narozeniny.
2: No hlavně moc díky.
1: Všem z řetězce přežití dostal příležitost osobně poděkovat. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale jené huse.
2: Řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Jak bude, to si teď povíme s meteorologem Mojmírem Martanem, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to vypadá s počasím ve Zlínském kraji právě teď?
2: A tak máme oblačno nebo skoro zataženo, oblačnost je ale občas i průsvitná, teploty se pohybují od 8 do 12 stupňů.
1: Co můžeme čekat večer a v noci?
2: Tak stále bude dosti oblačnosti, i když bude většinou průsvitná, ta oblačnost začne až k ránu od západu ubývat, také se k ránu výjimečně začnou tvořit údolní mlhy. Nejnižší teploty budou 6 až 3 stupně, v údolních polohách to mohou být teploty až k 1 stupni a budou se zde vyskytovat přízemní mrazíky. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: A jaká je předpověď na zítřek?
2: Tak zítřek by měl být slunečný, měl by být polojasný nebo skoro jasný, odpolední teploty 14 až 17 stupňů a ani přes den nebude moc foukat, jen slabý proměnlivý vítr.
1: Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu a předpověď počasí. Díky za ni, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

pátek a v sobotu se koná druhé kolo senátních voleb, které se ve Zlínském kraji týká dvou volebních obvodů. Včera jsme přinesli debatu z dvojicí postupujících kandidátů ve Zlíně a okolí a dnes se si můžete poslechnout duel z Uhersko-Hradiška. Už za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Ode mě je to pro dnešek vše. Loučí se Kristýna Fuchsová.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 81, tedy Uherské Hradiště. Ve studiu vítám obhajujícího senátora Josefa Bazalu z KDU-ČSL. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jsme rádi, že je s námi také záchranář, radní města Uherské Hradiště, Jiří Vašica, kandidující jako nezávislý za hnutí ANO. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Tento duel předtáčíme ve středu 14. října, takže na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu Uherské Hradiště letos kandidovalo 6 lidí, v prvním kole zvítězil Josef Bazala s necelými 48% hlasů, na druhém místě byl Jiří Vašica, který získal přes 28% hlasů. Pane Bazalo, do postupu hned z prvního kola senátních voleb vám zbývalo něco málo přes 2%. Proč si myslíte, že jste nezvládl pokořit?
1: Tak to se stává, to je první věc. V každém případě bych asi nejdříve chtěl poděkovat všem voličům, kteří mě dali hlas, nesmírně si toho vážím. A že to chybělo možná i z toho důvodu, že nás jako kandidujících bylo 6 a to samozřejmě se už potom těch 50% daleko hůře překračuje. Já jsem to jako vnímal a měl jsem kolem sebe atmosféru, která říkala, Joško, to dáš prvním kole, to prostě zvládneme. Dokonce jsem tomu i chvíli uvěřil.
0: Takže jste byl zklamaný.
1: A hlavně, když tam potom naběhlo těch 53%, tak se to zdálo, že jo, ale věděli jsme, že máme hrozně málo sečteno a že to prostě ještě zdaleka není vyhráno a potom, jak se to přehouplo pod těch 50, tak jsem věděl, že nás prostě čeká druhé kolo, že nás čeká tento rozhovor a další mediální výstupy.
0: Pane Vašico, jak vy vidíte své šance?
2: Já své šance, nějaké tam určitě jsou, ale pan senátor Bazala je veliký favorit, i když, tak jak řekl on, v druhém kole se začíná od nuly a uvidíme, kdo přijde volit. Teď to bude v podstatě fakt na těch voličích. Víme všichni, že do druhého kola voleb chodí málo voličů, kolem 20-22%. Myslím si, že když to bude 25%, tak to bude vysoká účast, takže záleží fakt na lidech, jestli přijdou, jestli chcou něco změnit, nebo to chtějí nechat takhle, jak to je. Musíme to nechat na voličích.
0: Pane Bazalo, vy jste se nechal slyšet, že pana Vašicu považujete za silného soupeře, protože za sebou má podporu hnutí ANO. Vám se takové podpory od lidovců nedostává?
1: Jejda dostává, ale hnutí ANO v současné době nebo do těchto voleb mělo silnou podporu nebo stále ještě má širokého okruhu voličů. Pokud to řeknu dobře, tak je to zhruba 20% stálých pevných voličů. A k tomu se potom přidávají ti různí sympatizanti a tak dále, tak dále. Tak já jsem to jako myslel a samozřejmě já jsem Jiřího Vašicu neznal, ty nějaké informace potom začaly pronikat od ledna letošního roku a vlastně jsem zjistil, že je záchranář, což je úžasná bohulibá činnost. Vím, že je to slušný člověk, má krásnou rodinu, takže za mě jako klobouk dolů před ním v tom dobrém slova smyslu. S tím samozřejmě, že jsme ve volebním klání a oba dva se snažíme získat tu přízeň voličů na naši stranu.
0: Pane Vašico, vy kandidujete za hnutí ANO, ale jako nezávislý. Přesto předpokládám, že cílíte především na voliče vládní koalice.
2: Cílím na voliče, kteří mě chcou volit, kteří ve mně vidí člověka z Hradiska, člověka, který tam vyrůstal, pohyboval se v tom regionu, ať je to fakt na Horňácku, kde jsem trávil taky občas mládí. Na Uherském Hradisku, v Uherském Hradišti jsem se narodil, žiju do posud, pracuji. Takže spíš cílím na ty lidi, kteří mě znají a vnímají jako Jirku, když to řeknu tak obyčejně. Ale ještě bych chtěl oponovat panu senátorovi Bazalovi v tom, že si nemyslí, že ta základna je taková. Právě já bych řekl, že u nás v tom našem regionu KDU má obrovskou základnu a
0: stejně
2: na této
0: jako
2: taky stojí. Stejně jako hnutí ANO. Tady v tomhle je to vyrovnané, to si myslím, že je tak zhruba půl na půl, ale že by ANO nějak převládalo, nedá se říct, a to nějak zaznamenali teď komunální volby.
0: A usiloval jste o podporu některého z neúspěšných kandidátů z prvního kola? Napadá mě třeba paní Balaštíková, někdejší členka hnutí ANO.
2: Neusiloval jsem, té podpory se mě dostalo od nich, ale já sám konkrétně jsem neusiloval.
0: Co vy, pane Vágne?
1: Tak já kandiduji v bloku, když to řeknu jednoduše, za KDU-ČSL, za Lidovce, tam jsem hlavní kandidát už na začátku s podporou ODS, TOP 09 a Starostů. A my jsme se domlouvali s paní Kristýnou Zelenkovou, že mě podporu dá, takže pokud se ptáte, jestli dostávám podporu od těch neúspěšných kandidátů, ano, pojede to na sociálních sítích, kdy mě vyslovuje podporu, aby vlastně její voliči, její příznivci dali hlas v tom druhém kole mě.
0: Vy jste, pane Vašico, obhájil aktuálně i pozici radního města Uherské Hradiště. V případě, že byste se dostal do Senátu, jak budete zvládat práci záchranáře, senátora a radního?
2: A práci záchranáře bych musel omezit, tam jsem se předběžně domlouval s vedením záchranné služby, určitě by to nešlo dělat na celý úvazek, já jsem počítal na čtvrt úvazku, ale nedokážu si to prozatím představit, bylo by to na tom, jak by to vypadalo, jak fakt by si to všechno sedlo, jde o to, že zas při té práci zaprvé bych nevyšel ze cviku, měl bych, praxe by mě zůstala určitá, a navíc bych byl mezi lidma vážně jako, že dneska záchranář není jenom záchranář životu, ale je to i psycholog kolikrát a řeší právě ty problémy těch lidí. Jako radní, teď ano, jsem jako radní čerstvě nebo opětovně, tam máme schůze zhruba jednou za 14 dní plus nějaké studium materiálů. Prozatím bych zůstal jako radní a zas bych musel vidět, jak se to všechno stíhá, jak by se to zvládalo a podle toho bych se zařídil. Samozřejmě bych se nejvíc věnoval po případné práci senátora, pro kterou teď i kandiduji. Takže všechno by se odvíjelo od toho, jestli vyhraju volby nebo nevyhraju.
0: Pane Bazalo, vy jste totiž naopak v minulosti při úspěchu v senátních volbách opustil pozici starosty Starého Města. Považujete to v případě úspěchu pana Vašici za kumulaci funkcí?
1: Já se přiznám, že v tomto případě to nepovažuji. Já samozřejmě nevím, co obnáší práce záchranáře. Tam si netroufnu říci, ale co se týká té činnosti v radě města neuvolněného, tak jak pan kolega říká, většinou ty jednání probíhají v pondělí. V pondělí je, co se týká senátu, tak je vlastně pro ten obvod, vždycky vlastně probíhají veškeré jednání rady, zastupitelstva, popřípadě zastupitelstva Zlínského kraje a tak, jak když by si nastudoval ty materiály, tak si myslím si, že by to měl zvládnout a nepovažuji tady tyto funkce za kumulaci funkcí. Dokonce to bych řekl, že je to výhoda, protože přece jenom máte informace z toho města a vlastně to, co se nás schválí, nebo poslanecká sněmovna a vlastně ty pravidla, které, podle kterých se mají potom ti radní řídit, tak to vlastně dostávají zpětně a teď si říkají, co my jsme to vlastně schválili.
0: Pane Vašico, vy jste až do února neměl účet na žádných sociálních sítích, pak jste ale kvůli kampani začal komunikovat přes Facebook a tady to jsou vaše slova. Pochopil jsem, že dnes sociální sítě představují jednu z nejdostupnějších a zároveň nejúčinnějších forem komunikace s voliči. Jak říká můj strýc, Facebook je žumpa a když čte člověk komentáře, tak se do ní potápí. Jaký tedy máte nyní vztah k sociálním sítím? Budete je jako politik používat?
2: A jako politik je budu muset používat, ten vztah je pořád stejný, nemám rád sociální sítě, ale chápu, plně chápu, že v sociální sítě, tak jak jste řekla, jsou dneska nejdostupnější médium, které je veřejné, nicméně ten slogan, který řekl můj strýc, platí, ona i žumpa je potřebná a účinná.
0: Protože strana, za kterou kandidujete, sociální sítě používá jako dominantní nástroj, třeba pan premiér Babiš. Pane Bazalo, vy jste sázel spíše na kontaktní kampaň, než na sociálních sítích, ale i váš lidovecký předseda Jan Krolich sázel hodně na sociální sítě a je možné, že právě ty mu přinesli velkou část úspěchu. Vy si z něj příklad v tomto ohledu neberete?
1: Já si myslím, že jste se špatně dívala na mé facebookové stránky, protože já tam celých 6 let přispívám, kde jsem byl, co jsem dělal, co jsme projednávali, když jsem byl v Senátu, když jsem byl na kulturní společenské akci a tak dále. Já jenom o sobě říkám, že jsem lidovec, ale akorát nejsem ten nový lidovec, ale sociální sítě pro mě po celých těch 6 roků byly velmi významné, byly pro mě významné i jako starostu Starého Města, kde jsem mohl občany informovat, informovat o tom, co připravujeme, jak připravujeme a tak dále. A je to jeden z dnešních komunikačních kanálů, jakým způsobem informovat o tom, co se děje, jaké máte třeba své názory, anebo obráceně, když přijdete do nějaké obce, něco se vám tam líbí, tak to vypíchnete, že to ten starosta, zastupitelstvo dělají dobře. Teď jde jenom o to, kdo se potom na to, když to řeknu, nabalí a potřebuje za každou cenu negovat ty třeba dobré výsledky, nebo obráceně, někdy je to opravdu něco, co je špatně a zase se na to upozorňuje. Takže skutečností je, že jsou sociální sítě dneska velmi významné pro politiky a vlastně i pro všechny kolem nás.
0: A právě proto mě zajímá, jak byste se oba dva postavili k návrhu zákona, který by měl regulovat sociální sítě a zakazovat vstup na ně pro určité věkové skupiny, což prosazuje aktuálně Andrej Babiš.
1: Pokud se ptáte na třeba zákaz mobilů ve školách a podobně,
0: na zákaz
1: pochopil,
0: třeba používání Facebooku, Instagramu pro děti mladší 14 let.
1: Myslím si, že by tam jakési omezení být mělo, protože máme různé rodiny, mají různé sociální skupiny a ty určitou ochranu potřebují, aby se nedostávali k věcem, které jsou nevhodné.
2: Já si myslím, že by to mělo být razantnější. Tady toto omezení vzniká na školách, kyberšikana, děti komunikují přes Instagram, Facebook, kde se haní v dnešní době AI, můžou dát na Facebook téměř cokoliv, zkompromitované nějaké fotky, které jsou upravené. Myslím si, že to není dobře, toto by se mělo velice omezit, plus by tam měla být zachována určitě slušnost, kdy haní fakt jeden druhého. Já s tímto omezením plně souhlasím.
0: Posloucháte Senátní duel v obvodu Uherské Hradiště. Našimi hosty jsou Josef Bazala z KDU-ČSL a Jiří Vašica za hnutí ANO.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Pojďme se podívat na konkrétní věci, s kterými kandidujete. Můžete prosím stručně vyjmenovat tři priority, které jsou pro vaši potenciální práci v Senátu klíčové? Pane Bazalo, začnete?
1: Tak pro mě, co se týká senátní práce a senátních zákonů, tak vím, že vláda v současné době připravuje pachtovní smlouvy tak, aby lidé, kteří mají pronajaté pozemky zemědělcům, kteří na nich hospodaří, tak aby vlastně měli povinnost dát předkupní právo pro toho, kteří na těch pozemcích hospodaří. Já s tím nemám úplně zásadní problém. Na druhé straně musíme dávat velký pozor, aby nedošlo jakémusi znárodňování, kdy my potřebujeme také, aby na půdě mohli hospodařit drobní zemědělci, které nesmírně potřebujeme. Dále bych se chtěl věnovat rozpočtovému určení daní, především pro kraje, jako Jihomoravský a Zlínský kraj, kde nějakým způsobem je nerovnost, co se týká těch ostatních krajů, takže to je další téma. A další téma, víme, že v současné době, a to já zdůrazňuji, že to ten déšť nezajistím, jako to říkám dopředu, ale je potřeba, aby jsme se věnovali krajině jako takové, aby zemědělská půda dokázala být regenerovaná, aby nebyla nějakým způsobem dehonestována a hlavně to je věcí, aby jsme vytvářeli tůňky, zeleň a podobně. A to si myslím, že jsou témata v rámci životního prostředí, které je nesmírně důležité, protože ta klimatická změna tady přichází. My víme, jak dlouho nepršelo a potřebujeme nějakým způsobem se tady této záležitosti věnovat. A já díky tomu, že pracuji ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, tak vlastně to je jedno z těch témat, které my tam probíráme a budeme probírat určitě.
0: Pane Vašico, vaše tři priority?
2: Tak za mě první prioritou je určitě dostupnost zdravotní péče. Z hlediska záchranáře vidím právě problematiku v tomto. Nejedná se o konkrétně jenom lékaře, ale jde i o dostupnost paliativní hospicové péče, kdy změnou zákonů by šlo upravit a zakotvit právě dostupnost té paliativní péče s dostupností praktických lékařů, stomatologů. Je to něco horší, tam vyloženě zakotvení asi nejde. Tam už by se museli hledat řešení s ministerstvem zdravotnictví, možná i s ministerstvem školství, jak upravit dané zákony a představy, jak fungovat vlastně, ale když vidíte, že lidi zhání lékaře, nemůžou si ho zavolat, potom volají třeba záchrannou službu, je to prodražené a
0: to hodně myslíte, že můžete změnit z pozice senátora?
2: Z pozice senátora hlavně dostupnost paliativní péče, ale praktických lékařů spíš tlačením na konkrétní body a konkrétní ministerstva. A druhým bodem je úprava školského zákona, kdyby šlo upravit povinnou tělesnou výchovu pro předškolní děti. Já vidím sport jako nejlepší prevenci právě onemocnění a myslím si, že pohyb mládeže, kdy si už děti zvykají od malého věku, tak je potom přenášen dál a dál. Pravidelný pohyb je hrozně důležitý. Tam už by to šlo řešit potom úpravou, jak jsem řekl, těch zákonů, toho zákona, školského zákona a možná dalšími úpravami. Ale za mě ten pohyb je právě hrozně důležitý a sport celkově, takže další tlačení třeba na ministerstvo školství, tělovýchovy, NSA, kdyby měly být sportovní kluby, které pomáhají dětem líp financované a spolupráce právě sportovních klubů se školkama. Někde to tak funguje, já už jsem to zmiňoval, někde to takhle funguje a je to perfektní, že právě profesionální trenéři, nebo nemusí být profesionální, ale trenéři těch klubů ukazují dětem ten sport, oni si na něho zvykají, dívají se, mají třeba 2 hodiny za ten rok, ale vyzkouší si to a potom si můžou vybrat z těch víc sportu, který se jim líbil. Třetí, všechno je to návaznost na sebe, je sociální péče, ale tady spíš vidím zaměření právě na seniory, kdy chybí prostory pro třeba domy s pečovatelskou službou. Z pohledu radního vidím, že právě domy s pečovatelskou službou jsou hrozně přeplněné, jsou tam dlouhé čekací doby. Já, co jsem se bavil s jedním bývalým kolegou starostou, tak vím, že u nich na obci právě se snaží o výstavbu domů s pečovatelskou službou nebo domů pro seniory. Myslím si, že toto je ta priorita, že ti lidi zůstanou v té své obci a uvolní ty svoje velké domy, které jsou energeticky nevýhodné třeba rodinným příslušníkům, nebo pak mají, můžou samozřejmě prodat tyto domy a mají třeba na tu péči v těch domech seniorů nebo domech s pečovatelskou službou. A tam by šlo v návaznosti to, co jsem říkal na ten první bod, kdyby při výstavbě těchto domů se mohlo počítat právě se zázemím pro praktické lékaře. Neříkám, že musí být v každé obci, to určitě ne, ale nějaký podle mapy prostě udělat rozbor, kde, co a jak, jaký lékař je potřeba.
0: O Senátu se často mluví jako o pojistce demokracie. Jakým způsobem to vnímáte? Jak vlastně demokracie jistí? Jak byste to vysvětlili jednoduše vašim voličům?
1: Senát je pojistkou demokracie, ale je taky jinak volen. To znamená, my tady můžeme mít 2 tábory v uvozovkách politického uspořádání a jde o to, aby se vyvažovaly. Aby se vyvažovaly ty názory z jednoho spektra na druhé spektrum a v tom si myslím, že ten Senát jaksi má svoji významnou roli, protože my jsme voleni většinovým systémem oproti tomu poměrnému zastoupení v Poslanecké sněmovně a při té tvorbě zákonů někdy dochází v rámci pozměňovacích návrhů, dochází k některým nedokonalostem, kdy potom je na tom Senátu, aby ten zákon buď opravil, nebo navrhl opravu, nebo upozornil na to, že někde něco zle. Bohužel my jsme se dostali v současné době do společnosti, kdy existuje nulová tolerance a najednou, přestože ti senátoři mají pravdu v těch určitých zákonech, tak bohužel bývají přehlasováni a není to někdy úplně dobře a zbytečně se z mého pohledu ta situace vyhrocuje, přitom by možná mohlo dojít daleko větší dohodě.
0: Jak to vidíte vy, pane
2: Vašeco? Já musím souhlasit, za mě právě Senát měl být ten odborný dozor, měli by tam být ti odborníci, kteří se pohybují kolem lidí, kolem těch svých regionů a měl by být tou pojistkou, že právě tam dojde k vyčlenění těch negativních věcí třeba v předkládaných zákonech tím, že právě ta odborná komise a celkově celý senát, ne, že je to taková strana, ale celý senát si sedne a řekne, tohle bude dobře, tohle bude špatně, tak to by to podle mě mělo fungovat a snad to tak někdy fungovat bude. Neměli bychom se tam dohádat, on se dohádá každý, to jo, ale myslím si, že v tom senátu a doufám, že to tak je, jsou slušní lidé a ne nějací agresivní lidi, kteří prostě akorát jedou přes zeď, snaží se to protlačit politicky a ne tím, co je potřeba.
0: To byl duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby do Senátu v Uherském Hradišti, volebním obvodu číslo 81. Našimi hosty byli obhajující senátor Josef Bazala z KDU-ČSL. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Také radní a záchranář Jiří Vašica, kandidující jako nezávislý za hnutí ANO. Děkujeme i vám.
2: Já děkuji taky moc.
0: A já ještě dodám, že i tento předvolební rozhovor najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Volby 2026. Senátní duel. Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

spánkem a snem můj život letí vesmírem a bez tebe. Pochopil jsem žádný smysl,

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policie už nepokračuje v pátrání po Radku Galuškovi z Uherskohradišťska. V Uherském Ostrohu se hnutí ANO dohodlo na spolupráci s ODS a Ostrožským impulzem. V Česku přibývá neziskových organizací i zaměstnanců, kteří v nich pracují. V noci a ráno čekejte převážně oblačno a nejnižší teploty naměříme kolem 1 stupně. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Policisté na Zlínsku ukončili pátrání po 10leté dívce. Dívku našli a je v pořádku. Policie už dále nepátrá po 43letém Radku Galušíkovi z Uherskohradišťska. Policie dopoledne oznámila, že muž je podezřelý z pokusu o vraždu. Zatím ale oznámila, že zpracovává nově získané informace. Více zveřejní ihned po jejich potvrzení. V Uherském Ostrohu bude vládnout hnutí ANO s ODS a Ostrožským impulzem. V nově zvoleném 17členném zastupitelstvu budou mít velkou většinu 14 křesel. Pokračuje současný místostarosta Tomáš Bravený z vítězného hnutí ANO, které ve volbách získalo přes 39% hlasů.
2: Na základě toho, že my jsme vlastně už tu práci během těch 4 let měli nějakým způsobem rozjetou, tak se zcela nabízelo to poskládat úplně stejně jako doposavať s tím, že si s panem starostou prohodíme funkce. Pan Kuřimský bude místostarostou a má osoba se stane starostou, takže tímto způsobem jsme se domluvili.
0: V radě budou mít ANO a ODS 2 místa, Ostrožský impuls 1. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu, anebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů, které způsobily škodu za téměř 7 milionů korun. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
3: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
1: Počasí.
0: Přes noc očekáváme ve Zlínském kraji většinou oblačnost, průsvitnou oblačností, která začne k ránu od západu ubývat. Výjimečně čekejte mlhy, a to hlavně v údolích. Nejnižší teploty budou kolem 6 až 3 stupňů, při malé oblačnosti čekejte v údolích výjimečně pouze 1 stupeň a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na nehodu nákladního vozidla na silnici mezi Štípou a Frištákem na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

0: No řekněte, přátelé, jaká skladba by se lépe hodila na úvod pořadu Morava krásná zem, než právě polka Miloše Procházky a Stanislava Pěnčíka, která dostala název Na úvod a kterou jste si poslechli v podání Moravské veselky. Hezký večer při poslechu i těch dalších písniček vám stejně jako v poledne přeje Ivana Slabáková. No, tak ten dnešní den patřil všem Terezám a taky Tereziám, které slavili svátek zhodně u nás i na Slovensku, takže milá děvčata, ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a pokud právě oslavujete, ať jsou vaše oslavy veselé a vydařené. No a vy, přátelé, ještě stále můžete poslat písničku a přání některé Terese, anebo jen někomu, koho máte rádi, pro radost. Já připomenu telefonní číslo 7264652000. A podívejme, mám tu první telefon. Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý večer vám všem do redakce, paní Slabáková, i posluchačům z Tereziánsky, babím létem provoněného Slavkova. Dovolala se Zdenka ze Slavkova u Brna.
0: Tak zdravíme vás, paní Zdenko, tak máte určitě nějaké přání?
1: Ano. Tehdy před 62 lety, v roce 1964, byl také čtvrtek, kdy se 26-letý František Holík z Jestřabí a 23-letá Zdenka Bernátová z Pucova po 5leté známosti rozhodli spečetit dvěma zlatými prsteny a upřímným slibem věrné lásky v časech dobrých i těch zlých, které by v životě nechtěl potkat nikdo z nás. Jsou to naši drazí rodiče, František a Zdenka Holíkovi z Jestřabí v okrese Žďár nad Sázavou. A my tři dcery jim touto cestou děkujeme za vychování, za to, jak můžeme vnímat jejich cestu manželstvím, kdy se i v nejtěžších chvílích museli navždy rozloučit se svým čtyřletým synem Františkem. Ale semklo je to v jejich vztahu snad ještě víc a vytvořili svým postojem k životu nám a svou pílí pracovitosti a vzájemnou oporou domov, plný pochopení, lásky i materiální pomoci. Rodný dům, kam se rádi vracíme pro radu i pěkné chvíle. Do dalších let společného žití jim přejeme co nejvíce štěstí, mít všechno, co nezbytně potřebují, i to, co si přejí, aby byli spokojeni.
0: Ano.
1: Děkujeme vám za dar života, vážení rodiče. A
0: paní Zdenko,
1: za všechno, či nás inspirujete. A s úctou k vám, vaše dcery Zdenka, Jana a Dagmar se svými rodinami.
0: Tak my vašim rodičům samozřejmě taky blahopřejeme. Krásné přání, určitě potěšilo. A je to, paní Zdenko, všechno?
1: Ano, děkuji. Děkuji.
0: Tak. Krásné přání, mějte se hezky, nashledanou. A já zkusím ještě jeden telefon, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady je posluchačka Květa z Břeclavy, nebo z Poštovna, lépe řečeno. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro mého manžela, který už 9. den leží na jipce v Břeclavi. A taky sestřičkám za opatrování a za to, že s ním mají trpělivost, a paní doktorce také, jelikož on vůbec nemluví, tak je to těžké velmi pro něho i pro ten personál.
0: Ano.
2: A přejeme celá naše rodina manželovi hodně zdraví, aby byl brzy doma.
0: Tak právě. Takže my samozřejmě taky zdravíme a taky držíme pěsti, aby se brzy mohl vrátit. Ano?
2: On tam má radio a měl by ho poslouchat, tak možná, že to slyší. Takže hodně zdraví, aby byl brzy doma.
0: Tak zdravíme taky. Děkuju. Zdravíme taky a ať se drží, aby brzy mohl zase být s vámi doma. Protože vy se o něho určitě budete s láskou starat. Tak se mějte hezky, paní Květo. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a je tu připravená cimbalová muzika Ohnica, ženský sbor z Kunovic a budou to lidové písně z Dolňácka a z Veselska. Tak já doufám, že udělají radost.
3: Český rozhlas Zlín.

0: to byl ženský sbor z Kunovic a teď mám u telefonu paní Františku z Bohuslavic u Zlína. Dobrý večer.
1: Večer, paní Slováková, já mám vzpomínku. Včera si celá naše rodina připomněla nedožitých 90 let naší milované tety, paní Jaroslavy Svozilové, rozené Chromkové z Bohuslavic u Zlína. Byla to žena, která si věděla s mnohým poradit. Po těžké práci v zemědělství odešla ze zdravotních důvodů pracovat jako uklízečka do zlínské porodnice. Byla to ona, která jako první rodinám oznamovala radostné zprávy o narození jejich potomků. Pro mě to byla velká pomocnice v různých situacích. Bohužel, já jsem ji vše nemohla vrátit. Zemřela před 31 lety a navždy zůstává ve vzpomínkách nás všech. Paní Slabáková, moc krát vám děkuju.
0: Paní Františko, rádi zahrajeme. Nashledanou. A další přání z našeho studiového mailu. Zahrajte peknou pesničku pro našu milovanou, jedinečnou, dobrosrdečnou maminku, babku a už čoskoro aj prababku, paní Tereziu Hůšťavovou s Kútou na Záhorí. Všetko len to nejlepší k její meninám, její praju, synovia a dcera s rodinami. Ku gratulácii sa pripájajú aj svatovci Šimkoví a my se paní Teresko taky připojíme písničku Vůně růží, zahraje Šoha.

0: to byla Šohajka, Jožinka Ducháčková a Jana Janošková. A teď už paní Zita z Jevíčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ivanko, já vás srdečně zdravím, také zdravím všechny posluchače a moje přátelé rozhlasové, zdravím Jarouška Wolfového a chtěla bych pogratulovat k narozeninám našemu hudebnímu umělci, panu Dušanovi Pávkovi a chtěla bych mu poděkovat za vedení našeho města, protože za jeho vedení naše město velmi rozkvetlo. Tak pane Dušane Pávku, pane starosto, já vám gratuluji k vašim narozeninám a přeji vám úspěch, jak se vám dále daří.
0: Dobře. Tak. Dobře, paní si to. Krásně se to řekla, krásně se to řekla. Ano?
1: Tak se mějte hezky, paní Ivanko, i já vám přeji hodně, hodně zdravíčka. No. A pozdravujte vašeho pana Chotě.
0: Ano, děkuji, děkuji.
1: Také zdraví velice.
0: My tak. Vám taky přejeme, paní Zito, zdraví, protože co víc si můžeme přát. A ještě paní Jiřina z Brna, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková. Děkuji za přijmutí. Dneska bych chtěla poprosit, kdo jste znali našeho manžela, táty, dědy Ladislava Kopeckého z Lišně. Dnes je to přesně 50 roků, co zemřel. Byl to dlouholetý pracovník Lakrumu, byl to obětavý číšník Velké Klajdovky a největší míra pro něho byla, nebo radost, byl les.
0: Ano.
2: Jinak musím poděkovat paní Slabáková 28. září na Václava. Jste hrála jeho nejoblíbenější píseň Už mě koně vyváděj. Dneska to nechám vyloženě na vás, co mu tam dáte.
0: No paní Jiřinko, ty písničky už jsou vybrané.
2: Já
0: bude
2: vím.
0: Bude to mistříňanka, určitě by ho potěšili. Bude to směs písniček, ano?
2: Určitě, ano.
0: Dobře.
2: A jinak vám moc krát děkuju. A to byl pro něho takový dárek, sice byl 14 dní dopředu, ale byl.
0: Dobře.
2: Jinak na něho vzpomíná dcera a vnučka Vladimíra s rodinou. Děkuju pěkně za ochotu, nashledanou.
0: Nashledanou, paní Jiřinko. A já přidám ještě jedno přání. Prosíme o hezkou písničku a velké blahopřání k 80. narozeninám, kterých se dožívá právě dnes, 15. října, náš skvělý dědeček, pan Josef Lucký z Ladné. Milý dědečku, z celého srdce ti přejeme pevné zdraví, hodně sil, pohody, lásky a společně prožitých chvil v kruhu rodiny. Ať máš radost ze zahrádky, nohy ať tě nebolí a můžeš si ještě z vnoučky zahrát fotbal. Také bychom ti chtěli moc poděkovat za tvoji celoživotní péči, lásku a starostlivost a za všechno, co pro nás stále tak rád děláš. Máme tě moc rádi. To vše a boží požehnání přeje manželka Jožina, dcery Lenka a Markéta s rodinami, no a milující vnoučata Eliška, Metůdek, Matěj a Lucinka posílají dědečkovi velkou pusu. Já jsem paní Jiřince slíbila směs písniček, tady je, hraje mistříňanka.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Tak to jsou opravdu pochoutky, přátelé, na které se můžeme těšit a které si můžeme vyzkoušet, upéct nebo uvařit. Ale teď už tu mám další zájemky mě o přání. Je to paní Eva Mokrušová z Čejkovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. No já vám děkuju, to byly krásné teď písničky z toho našeho konce. Opravdu srdíčko to potěšilo.
1: To nás taky potěšilo, ta krásná slova, paní Evičko. No a komu chcete vy zahrát?
2: No já bych chtěla teda vzpomnět na mojeho tatínka, pana Jaroslava Krpce z Bohuslavic u Kyjova. A dneska je to 10 let, co jsme se s ním rozloučili, co prostě nám odešel, aniž bychom to nějak čekali. No, nedá se nic dělat, takže tatínku, my ti tam nahoru někam přejeme, ať se máš moc hezky a posíláme ti krásné písničky, které jsi měl moc rád. Opravdu rád hrával na harmoniku, zpíval, hrál divadlo, takže byl opravdu tady s tou hudbou
1: spojený,
2: dost posedlý a moc to měl rád. Takže kdo jste ho znali, tak na něho vzpomeňte. Děkuju vám.
1: Dobře, paní Evo, rádi zahrajeme. Naschledanou. No a ještě jeden telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Slabáková. Zapletalová.
1: No, paní...
3: Já bych chtěla... No.
1: Já se vás chtěla jenom pozdravit, paní Aničko, teď si tady...
3: Ano, děkuji, jste hodná holobku. Já bych chtěla zahrát vedle Pavla Vibrantova, zítra dožívá se 40 let, takže jako sousedka bych jí přála hlavně zdravíčko, štěstíčko, a to jí přeje i manžel a má synka Marečka a dcerku Elišku a babičku a prababičku, je jich taky moc. Tak já za ně, za všechny přeju jako sousedka, já si s ní krásně vycházím, mám ju ráda, ona mě. Děcka gór na mě jsou vždycky tyto a tak jim posílá jí hlavně zdravíčko, štěstíčko a zítra se trochu zendem oslavíme to.
1: Dobře, paní Aničko.
3: Ještě bych chtěla zahrát mimo Ladiovi manželovi do nebíčka a panu Štefanovi Rusňákovi.
1: Dobře.
3: Takže na něho vzpomínám a posílám mu tam. A vám do celého rádi a hlavně manželovi všetkém tam vám posílám pozdrav.
1: No, paní Aničko, ta písnička bude krásně. I pro vás a my vás taky moc a moc zdravíme. Naschledanou. A ještě jedno přání. Právě dnes se dožívá 65 let paní Ludmila Beránková z Prusinovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let. Tak to vám, paní Ludmilo, přejí váš manžel Petr, dcery Darina, Alena a syn Petr a taky vnoučata Patriček, Anetka a Tinka, která vám posílají velkou sladkou pusu. A my posíláme valčík Zdálo se mamněnce, který zahraje tu Faranka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Tůfaranka a napsal taky pan Stanislav. Prosím o zahrání veselé písničky pro moji ženu Teresku k jejímu svátku. Zdravím i syna Vašíka ze střechy v Doubravách. Tak pane Stanislave, já doufám, že už se práci ukončil. Můj pohled z okna mě naznačuje, že tedy už je tma, tak by bylo velice nebezpečné pracovat ve výškách, tak doufám, že už jste doma u rodinky a užíváte si společné chvíle. A ještě jedno přání. Zahrajte písničku naší neteřince Teresce Šlesové k jejím dnešním jmeninám. Přejeme jí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Za celou velkou rodinu jí přeje strejda Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Tak a my děkujeme, pane Radku, taky za to přání štěstíčka a zdravíčka. To samé přejeme i vám. A teď už Moravanka, nepůjdu já za Masára.

0: dohrála Moravanka a vy jste určitě zvědaví, pro koho budou ta další přání. Dnes má svátek kamarádka paní Tereza Kadlčková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To jí přeje manžel Antonín, děti, sestry Mirka, Maruška a bratr Ondřej s rodinami a samozřejmě i kamarád Broněk. S další písničkou je tu připravená Zdounečanka. Vrátíme se do léta, budeme slyšet šumění vln a křik racků, protože ta písnička chorvatská lidová se jmenuje Rybáři.
1: Český rozhlas Zlín.

malá vzpomínka na léto a dovolené u moře. No ale než si pustíme další písničku, mám tu ještě jedno přání. Dnes má narozeniny kamarád pan Zdeněk Bartoš z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Tomu přejí manželka Martina, syn Adam, rodiče, bratr Dušan a sestry Martina a Pavla s rodinami a samozřejmě také kamarád Broněk. No a tentokrát to bude Šohajka a polka Moja svoboděnka.

A než si pustíme další písničku, ještě pozvánka Otnické ženy a obec Otnice vás zvou na Babské hody. Konají se tuto sobotu 17. října. V 15 hodin proběhne na náměstí předání hodového práva, potom se obcí vydá krojovaný průvod. No a od 17 hodin vás čeká hudební program v Dělnickém domě, ve kterém vystoupí děti z Otnic, Milešováček a další hosté. Ve 20 hodin začne hodová zábava a k tanci a k poslechu zahraje dechová kapela Žadoviáci, a to nejen dechovku. Ale teď už legrůti, vyjdi už slunečko.

Tak to byli Legrůti, přátelé Zdeněk Baťka, zpěvák, muzikant a hudební skladatel. No a právě Zdenkovi Baťkovi a jeho sestře Božence Baťkové Hrubé bude patřit dnešní pořad Na pěknou notečku. Sourozenci Baťkovi patří ke stálicím moravského folkloru. Rozhovor se Zdeňkem Baťkou pro vás připravil Jan Kosík. No a to už je z večerní Moravy krásné země opravdu všechno. V tuto chvíli posloucháte Boršičanku Antonína Koníčka, která hraje orchestrální skladbu svého kapelníka, trumpetisty Antonína Koníčka. Za večerní Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková a přeji vám krásný a pohodový večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Mladé lidi z Rožnova pod Radhoštěm nejvíc trápí bezdomovci a lidé pod vlivem drog. Zahradnice ve Zlíně zachraňují rostliny ze sadu Svobody před stavebními pracemi. Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. V noci a ráno čekejte převážně oblačno a nejnižší teploty budou kolem 1 stupně. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Studenti v Rožnově pod Radhoštěm chtějí, aby radnice řešila bezdomovce a lidi pod vlivem drog. Téma dostalo nejvíc hlasů na včerejším Mladém fóru. Hned za ním skončila studentská kavárna. S nápady studentů bude dál pracovat rada města, vysvětluje organizátor Mladých fór Petr Herman.
2: Bývají tam i náměty, na které bychom my jako dospělí možná ani nepřišli. To znamená náměty, které té mladé generaci vyhovují, ale opravdu pokud jsou rozumné a to drtivé většině, jsou, tak potom, pokud bude radnice na to reagovat, jedině dobře.
0: Ze sadu Svobody u Zlínského zámku postupně mizí část keřů, trvalek a cibulovin. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci parku je pracovnice městské zeleně přesazují na jiná veřejná prostranství. Rostliny tak nemusí skončit pod bagry a město díky jejich využití ušetří za nákup nových až 100 000 korun. Kde všude už našli nové místo, říká zahradní architektka Zlínského odboru městské zeleně Zuzana Hegmonova.
3: Začali jsme tím Cigánovem, pak děláme hodně tady v tom univerzitním parku, potažmo před ním, což je ta okresní správa sociálního zabezpečení. Část cibulovin a lilí jsme hodně přesazovali do štípy a plus jsme dávali i něco na příluky.
0: Celá proměna má stát téměř 270 milionů korun a skončit do roku 2029. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
4: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
4: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
6: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
4: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala.
1: Počasí.
0: Přes noc čekejte v našem regionu většinou oblačno s průsvitnou oblačností, která začne k ránu od západu ubývat. Výjimečně se vyskytnou také mlhy, a to hlavně v údolích. Nejnižší teploty naměříme kolem 6 až 3 stupňů, při malé oblačnosti čekejte v údolích výjimečně pouze 1 stupeň Celsia a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na třídě 3. května u obchodního centra v Malenovicích ve Zlíně. Máme tam hlášenou rozlitou naftu na vozovce. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Já, Jan Kosík, vás po čase opět zdravím a jsem moc rád, že už zase můžu být s vámi v pořadu na pěknou notečku, který právě nyní začíná. A hned mám pro vás příjemnou lidovou hudbu, možná i nové informace a s tím vším se chci s vámi dnes podělit. Nejsem tady dnes sám. Mé pozvání po telefonu přijal skvělý zpěvák, muzikant, skladatel lidových písní, pan Zdeněk Paťka. Zdeňku, já tě vítám v našem pořadu.
1: Zdravím tebe, Jendo, a všechny posluchače.
0: V úvodu pořadu jste nám spolu s tvojí sestrou Boženkou zaspívali písničku Zlaťáček. A troufám si říct, Zdeňku, že toto je vaše asi nejpopulárnější písnička, je to pravda?
1: No, dá se říct, že jo, já jsem netušil, aby řekl pravdu, že to bude až takové, protože když mě ten text dával kdysi dávno, už v roku 93, můj kamarád Jarda Kopečný, zdravíme ho do muzikantského nebe, už je tam chudák, ale to prostě tak, jak si vzniklo, že on mě ten text dal a já jsem to nechával tak měsíc, dva uležet, ale jsem si říkal, no nechtěl jsem to uspěchat. No a potom vlastně ta melodie tak vyšla sama od sebe, to bylo během 2-3 minut napsané, tak potom jsme to natočili v roku 94 s Boženkou a fakt jsem nevěřil, že to byl takový ohlas. A zpívá se to vlastně jako dodnes. A zařazujeme to do koncertů a třeba na závěr pořadu a vlastně má už ta písnička 33 roku a pořád se zpívá, takže jsme to natočili znovu na to naše poslední CDčko, které teď vyšlo od Lužních lesů.

0: Zdeňku, řekni nám, kdy jsi začal skládat a co tě k tomu přivedlo? Co bylo tím impulzem?
1: No, tak abych řekl pravdu, já už jsem začal skládat v roce 78, 79 bych řekl, ale to byly první nápady a to vlastně ty písničky jsem nikdy nedával ani ven, jo, tak jsem si říkal, to asi nebude moc dobré, to byl taký začátek, ale potom už, jak už jsem začal zpívat v Mistříňance, tak se to nějak rozjelo pomaličku, protože jednak tam skládal pan Pinčík, Zdeněk Gurský, Miloš Procházka, tak jsme pomaličku, já jsem vždycky napsal nějaký text a melodii, třeba v autobuse kolikrát, to byla třeba písnička Dolina, Dolina, jo, a tak to bylo během 3 minut ten text napsaný a melodie byla během týdne a Miloš Procházka to zaranžoval a za 14 dní jsme to hráli třeba v Německu, ale zase já jsem zase razil to heslo, že prostě udělat jednoduchý text a jednoduchou melodii, aby si to lidé prostě pamatovali. No a tak jako ta písnička fakt Dolina, Dolina, ta se tak ujala, že to vlastně hrály všechny dechovky po celé republice, takže to jsem byl rád. Ale nevím, kolik přesně jsem těch písniček už složil za ty roky, protože já si myslím tak kolem 200 zhruba, plus minus, ale já jsem to nikdy nepočítal.
0: No a když se ještě vrátím teda k těm předchozím písním, co jsme teďka tady slyšeli,
1: ano.
0: Jak teďka v současnosti u tebe písně vznikají? Co tě v dnešní době jako motivuje k napsání?
1: To jsou takové momenty, že člověk třeba, já jdu v autě, jo, a teď mě napadne, nebo napadlo mě třeba písnička Nad Milockou dědinou přímo v autě. Když ty červánky, jak to slunko zapadalo, tak jsem to, to už je teda písnička, je trošku starší, ale to byl moment, taký impuls, když jsem to viděl, tak jsem napsal Nad Milockou dědinou červánky už hasnou, rád bych se já podíval mojej milej do snu. Tak jsem zastavil auto, musel jsem to rychle napsat a moje žena Olinka říká, co děláš? Já říkám, no musím napsat jeden text. No a potom se to vlastně, já jsem to až doma jsem to dopsal, tak za měsíc jsem dělal melodii, mě napadla. Ale to jsou také prostě momenty, když člověk něco dělá alebo někde jede, tak to, to vzniká. Některé písničky vznikaly samozřejmě při dlouhých cestách, v autobuse a tak dál, ale nebo v dole, když jsem pracoval v dole, tak tam taky něco vzniklo. Takže tak to skládám do dneška. Když až něco napadne, tak si sednu prostě za ty moje malé varhany a něco z toho vypadne. No ale jako kolikrát všechny nejsou samozřejmě dobré, to se nedá říct, jakože všechno se podaří. Ale tak jsem tam něco, no tak záleží prostě, jestli si to posluchači oblíbí nebo ne.
0: A já vím, že ty jsi vydal před už teda mnoha lety zpěvník tvých autorských písní. A plánuješ vydat ještě třeba pokračování toho zpěvníku?
1: No, tak chtěl bych samozřejmě, to jako šlo by to určitě, to záleží nejenom na mě, ale záleží na sponzorech, protože ono je to dneska fakt jako jsou věci, které jsou nákladné dost, takže kdyby to vyšlo, byl bych rád, samozřejmě.

0: Milí přátelé, v pořadu Na pěknou notečku si povídáme se známým zpěvákem a skladatelem Zdeňkem Baťkou. Zdeňku, v letošním roce jste vydali nové album s názvem Od lužních lesů. Na konci října budete mít slavnostní křest. Tak nyní můžeš naše posluchače na tuto událost pozvat.
1: Vážení a milí posluchači, milí kamarádi, rád bych vás pozval 25.10. do Velkých Bílovic, kde bude koncert a křest toho našeho nového CDčka Od lužních lesů. Ta příprava trvala víc jak rok. Je tam cymbalová muzika Lália a je to takový projekt, však nakonec ty jsi byl v režii. Ano. Tě požádal a byla to velice příjemná spolupráce. A udělali jsme to tak trošičku nevšedně, aby to nehráli všichni všechno. Takže jsou tam takové třeba cymbal klarinet, cymbal píštěla, cymbal viola, takové různé věci, táhle písničky, takže tam je to potřeba, aby se to tak zjemnilo. A naopak potom, když je nějaký ten verbuň nebo vrtina, tak tam hraje celá cymbalovka. No. Takže tak to asi bude, no ale jsou tam písničky samozřejmě lidové, něco je

0: Na závěr dnešního pořadu nám ještě prozraď, co plánuješ do budoucna, na jaké projekty se spolu s Boženkou chystáte?
1: Chtěli bychom udělat ještě třeba nějakou vánoční. Už jsme dělali dvě vánoční.
0: Ano, ano.
1: Nechcem dělat nějaké takové ty projekty, jak někteří zpěváci samozřejmě dělají třeba moderní věci, různé takové ty. Mm-hmm. Ale člověk se nemá pouštět do takových akcí, když má svýho, na co stačí.
0: Takže milí posluchači, mým dnešním hostem byl pan Zdeněk Baťka. Zdeňku, já ti moc děkuju za tvůj čas. Přeju tobě i Božence hodně zdraví, klidu a pohody, ať máš spoustu nápadů na krásné písničky. No a na křtu vašeho CDčka se 25. října v Kulturním domě ve Velkých Bilovicích určitě uvidíme. Děkuju za tvůj čas.
1: Děkuju za pozvání, měj se hezky a zdravím taky všechny posluchače.
0: Milí přátelé, ještě v rychlosti poděkuju zvukovému mistru Michalu Zelínkovi za natočení dnešního pořadu a vám všem přeje krásný zbytek večera. Jan Kosík.

0: Jen málo co voní tak krásně jako čerstvě upečený chleba. Stále více lidí se proto pouští do domácího kváskového pečení. Za křupavou kůrkou a vláčnou střídou se ale skrývá víc než jen mouka a voda. S lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína si proto povíme, jak pracovat s kváskem a co rozhoduje o tom, jestli se bochník opravdu povede. Poslouchejte nás 16. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat, klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě a ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením a za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání, nevím, jak mojí, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo, to úspěch. To Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profimuzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok, máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako v romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možné?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I tu máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího Spoděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Tak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit a můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějakým základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s námi podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
2: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
4: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
5: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel napříč nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Nosím černý.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gol, tak je to vlastně rozdíl po golovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda. Keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho bol gol, takže 3-1. Nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně sendumní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se. Je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideálně do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do tej výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, protože nemal som pokom, rodičia neboli nejak extrémně vysoký, ale nakonec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankárskú výšku a ostal som bráne, no a nakonec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tam to prostředí, ale utěklo to celkom rychle.
0: Utěklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem se trošku ripol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýbnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím,

0: vlastne začal som to vnímať, až keď niekto povedal, že to je zahraničné angažma, som si to nejak neuvedomoval, ale bolo. Bolo to samozrejme a bolo to fajn, pretože som prišiel a celý ten kotol, hneď prvý zápas začal kričať Francúz, Francúz, neviem, kde to vzali a nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
1: A to byli fanoušci...
0: Bohemians.
1: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
0: No, myslím tím... si, že asi tak o generáciu a pol starší.
1: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
0: Ano, ano.
1: Což vám tehdy mohlo vyhovovat?
0: Ne, tak to tam Dolíček byl vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď som za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
1: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
0: Ano, keď se nám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mi nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Ako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
1: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
0: No, ako sa cíti? No, tak samozrejme cíti sa platou, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
1: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
0: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
1: A to každý sa stala?
0: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
1: A to posiluje to sebevedomí, istotu?
0: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
1: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový, jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do troch mesiacov som dával rozhovor už normálne akoby do televízie, ale mal som ruštinu, myslím, 2 roky na základnej škole, na strednej už zase nie, ale dostal som sa do toho, myslím, celkom rýchlo a práve i tá slovenčina, aj tie ruštine, myslím, dosť blízka a nemal som problém vôbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase ale domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to bol prvý zápas, keď sme hrali všetci vlastne cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a ja. No a my sme tam dostali 7 gólov, lebo ja som dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Ja som po
0: zápase... Za ktorý ste mohol?
1: No tak ako, dostal som 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to bola veľká facka, musím povedať, a po zápase mne fakt i vyhrkli slzy. No a
0: chcel ste domů?
1: Chcel som domov. Fakt regulárne som chcel domov a z hodou okolností hneď druhý deň som letel si vybaviť víza, takže bol som v Prahe asi 2 dní, bol som rád, že som vypadol z Ruska. A teraz ja som priletel sem a tu všetko krásne rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svietilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherne. Mne sa nechcel vôbec naspäť. A tam v Rusku, predsa len tam zima je pokročilejšia a tam ešte v apríli alebo v dubnu všade šedivo, hnusne, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nejak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok. Ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť. Ale respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil. Ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský národný tým a potom postupne vlastne i za Zenit. Vytlačil som Malafejeva z toho zbrány a bol som jednotkou a nakoniec som tam ostal 7 rokov.
0: A zažil ste tam vlastne i své největší fotbalové úspechy?
1: Bez pochyby, tak vlastne myslím si, že doteraz som jediný Slovák, ktorý vyhral pohár UEFA a super pohár, aj keď určite na Slovensku máme o mnoho viac futbalistov, ktorí mali o mnoho lepšie kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patrí dnes ako jedinému.
0: No i v Českej republice máme veľkou řadu úspešných a talentovaných brankářů, že?
1: Áno, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosím si, 2015, jste už 11 let mimo?
1: To už je 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak. A hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončí kariéru, keď mě v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás prvé ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk nevie, čo so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud ma dovedol na spek futbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímov je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká tá hranica. Aspoň môjom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť sa do tých rány, neviem,
1: čo
0: ešte.
1: To je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje, promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku, alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, co to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto. Mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě neviem, x rokov rozhadu, tak to parka niečo komentovať a človek sa na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, neviem, nájsť to správne slovo, ani nebudem vyslovovať, ale ne, dnes sa pripravujem. A zapáť pán Boh nám vlastne tí vedúci pracovníci športového oddelenia posielajú nejaké témata, rozhovory, články, ktoré sa týkajú toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nejaké body, ktoré človek buď sa pripraví alebo nepripraví a ja hovorím, ja si to aspoň prečítam a len to, čo nám posiela Martin Kubíček teraz momentálne, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže príprava nejaká tam je.
0: Príprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú Ligu majstrov a tie majstra sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Tak, áno, no, správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i veľký pozor na to, co řeknete, jakým spôsobom to řeknete,
1: áno, ale zase ja som tiež, nie že známy tým, proste keď mňa sa pýtajú na brankárske zákroky a tak ďalej a nemám problém brankára skritizovať, aj keď je to úspešný brankár a tak ďalej, ale si myslím, že od toho tam i som, ale niekedy to niekomu vadí, niekomu naopak nie, mám veľa pozitívnych ohlasov, ale sú i ľudia, ktorým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ, tá partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, ano, ano, tak ako som hráči. Tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slováku hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: O, vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to dálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát nekříš.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nič.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve čtyřech případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavuji.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi, u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké. Nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady,

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak bourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě. Nacházíme se v Aršinojmově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Bývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn

František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země, téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci. S moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními potrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je sval.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Zajímavé, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz, nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na hutic, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce, detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým gizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 150 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi. A dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku.

0: na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
0: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
0: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
1: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
0: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
1: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
0: Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švonk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí.
0: Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho naparování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Pudila nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Katz, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Katzovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedl nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není pucflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buči jako vůdu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Otto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Zopak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu. Upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě mě pusťte, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Otto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, držel se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Jo, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Má hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval. U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku, a několikrát za sebou opakoval.
3: Nehnevej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Začte mít už dospělého syna.
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky. Naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině. Už tě znají všichni dročkáři. Poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš jasně něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí se, líbe kamarád.
1: Jsi ten taky. Ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech vy jste na omyl. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí blíden tambor, budějil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel? Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Oh, zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Aha, 4.
2: Muži?
4: 3 muži a 1 žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikolik krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky, to je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... No snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Pámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí, odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Vničku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, a... tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně, vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatřujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Lenu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitér. Celý život jezdil sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého on tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bysme nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pod zrak. To jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju teď do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známých, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak. Opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže kdy měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do příklonce koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na koncentráku.

0: zpátky. To je to nejcennější, co člověk má a to si nikde nekoupíte.
1: Iván.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: největšími hrdiny, ti, o kterých se nikde nepíše. Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z Pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jako s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: Mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?

0: Určitě.
1: Kolik je to let?
0: No, 41.
1: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte si, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
0: No,
1: tu odbornost,
0: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
1: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, že vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
0: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
1: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
0: Ano, jsou.
1: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
0: no,
1: protože se vybavují vzpomínky.
0: No, já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
1: zastavím,
0: no.
1: Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří, tak večer jsem je šel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati, v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to, padí tohle, to jako do noce na telefonu a pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali, do ví co všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekli, že chodit nebudu. A chodím. Mm-hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úrovni, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže je tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád baví. A já tohle to říkám, vidíte, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle to zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík. Na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím ano. Všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v tu postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, ale už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám, ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudruh Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil, ale nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano, takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že jí sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka, tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenomže ta pane Nesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj. Jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití, často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

karton na burek a taký porcelán. Som odrýba cibulka a pety parmazán. Že to není štěstí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíky, kanesterapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti psi pomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování. Lidem, kteří se věnují kanesterapii, určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje, že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, a řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala, co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do prsného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádiu, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli třetího, jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanesterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladi.
1: Ano, děkuju mockrát, mějte se hezky, tak za to
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci. A pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke mně domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměť, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano,
1: ale sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr jako, jo, cvičitel mladýho a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no.

0: jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
1: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
0: To, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
1: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
0: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
1: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
0: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou noc.
1: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička asi taková 10letá ze školy a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jej, da oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, no úplně zůstalo stát v strnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. A ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohou volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším
1: děkuju,
0: se na další
1: děkuju.
0: Příběhy, kéž ale by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuji vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těm zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někdy objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pan Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdeme ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka, lidi, co už nejsou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náručí, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehký, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. A v podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo. Že, no, takže nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, která nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem tam říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, aby to objezdilo, no. Chápete to, no. Tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi, no.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říci závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala, no. Jako moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší, no.
0: I vám,
1: hlavně,
0: hlavně
1: to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z hudebního divadla v Karlíně, za kterou právem získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Horlová a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
1: Aneta Hniličková.
0: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
1: Já vím, paní Horlová. Přišla jsem...
0: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného Jägermeistra, výborného.
1: Minerálku.
0: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
1: Mě neurazíte, paní Horlová. Já prostě nepiju alkohol.
0: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy je.
1: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Horlová.
0: Jsem napjatá.
1: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
0: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
1: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
0: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
1: Paní Horlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
0: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
1: Paní Horlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
0: Prosím?
1: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
0: A tak.
1: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
0: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tomu říkám chlapský přístup.
1: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
0: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
1: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
0: Jak?
1: Prosím?
0: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
1: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička A on je můj myšák.
0: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
1: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
0: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
1: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
0: Ne.
1: Nevšimla jste si?
0: Ne.
1: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
0: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro, ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
1: Voliéro?
0: Ano, voliéro.
1: To jako...
0: Ne jako, to bylo realistické označení.
1: To si teda nedovedu vůbec představit.
0: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
1: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
0: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
1: Myslíte to vážně?
0: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
1: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
0: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
1: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
0: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
1: Prosím.
0: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Mám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec.
2: On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
2: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky. No, mně to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
1: Ale to...
2: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
2: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
2: to mám říct? Jo?
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
2: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
2: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, jsem se jak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 630. byla Monika třetí.
1: Třetí?
2: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
2: No to víte, holčičko, je to pěkný mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře,
2: ale to... Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No já...
2: No zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
2: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No to tady nevím, to opravdu.
2: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
2: no,
1: že jsem...
2: No to nic, no to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
3: Podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: Podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
3: Ale to
1: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
2: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
2: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
2: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
2: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
1: Co je vám potom?
2: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
2: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
3: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
2: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
2: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
2: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
2: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. No, on si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko, no řekněte.
1: Víte, že jo? No. Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
3: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
2: Co?
1: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
3: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
3: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
1: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
3: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama. Jo. Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
1: Já a sama.

0: hýbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let

proud. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, neslyší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, zabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák nebo fujavec?

0: že jsi tak příšnej.
1: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
0: Nejšem. A ty?
1: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš kominíka, co?
0: Nešpad.
1: Budeš asi kluk od komediantů.
0: Šem šepotavý vánek šumín. A přiletěl šem. Mám křídla, nevidíš?
1: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
0: Celého šimně ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
1: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
0: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
1: Zapomněl jsi na šišlání.
0: Nemračše, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle želenou. Ta ti bude šlušet. Šeberuji lístkům jarní bříži.
1: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
0: Tak tě aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
1: Přestaň!
0: Když ty ode mě nic nechceš.
1: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
0: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
1: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
0: Ždáš je ti o té šlečně, čo vyhlíží támhle doleš okýnka.
1: Jak to víš?
0: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
1: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
0: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
1: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
0: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
1: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
0: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šme tuže žvědaví na šťastné konče.
1: A kde tě najdu?
0: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
1: Kde to je?
0: Na nejvyšším vršku.

0: Otavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako Melužína. Čo je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím šem nošíš jenže mé těžkosti. Pořád šem radší, ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád Albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nešpravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nič nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady.
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No... Tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
0: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
3: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
3: Víš, šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
3: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Slíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned zaš půjdeš špát.
3: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Co se slíbí, to se má dodržet. Počkej, až zaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
3: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jurkoviče. Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová. No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky, třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbů dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola, jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.